Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov a nakonec toho strašně.

svátek Pejtě Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek. Snad se chtěl modlit.

v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dám chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

Nebuď v klubu gentlemani, nebo páni z nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rup a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky.

Tak tohle byla další hezká česká písnička na Blaníku. Od mikrofonu vás všichni zdraví Vlasta Suk a pojďme se podívat taky do minulosti, jaké události se v tento den odehrály. Tak začneme rokem 2012. Přesně před 14 lety bylo ruzínské letiště přejmenováno na letiště Václava Havla Praha. Zamíříme do roku 1996. Přesně před 30 lety, tak to se stala tahle věc. Polárník a cestovatel Miroslav Jakeš přešel sám a pěšky z východního na západní pobřeží Grónska. Je to vůbec možné? No a ještě jedna hudební vzpomínka na rok 1962. Tehdy Beatles vydali svou první nahrávku Love Me Do. A takhle zní Love Me Do. Jako první i odvysílalo legendární rádio Luxemburg. A dnes je to 64. Přesně tahle písnička se poprvé objevila. Love, love me do. You know I love you. Jo, Beatlemanie, to byly časy. Posloucháte noční vysílání Blaníku, my jedeme dál, hrajeme hezky česky, tak užívejte.

0: Teď je na čase být.
1: Každý svoje dveře s hrůzou zamyká, když slyší, jak z kopců

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Ničím nerušený poslech Rádia Blaník vám přeje Renata Anna Pechová. Noční obloha je většinou oblačná až zatažená a teploty se pohybují mezi 11 až 6 stupni v údolích i kolem 4. Před svítáním se mohou lokálně krajinou plížit mlhy. Přes den ale čekejte většinou oblačno, postupně polojasno až jasno. Pršet by nemělo vůbec a v odpoledních maximech naměříme 18 až 23, na horách kolem 17.
2: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertas.cz. Intertas.cz.
3: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
4: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
5: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
4: Salonky.
5: Ne, ne, čistota je pro nás úplný základ.
4: Úklid.
5: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
4: Ha, kuchař.
5: Správně.
4: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
6: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz.
7: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
8: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
7: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.

cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašumil překvapením. I já jsem zašumil překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já a šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

já však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky míč.

Krásný a ničím narušený poslech nočního vysílání vám od mikrofonu přeje Vlasta Suk, Blaník je s vámi a já vám přeji krásný start do nového dne, do nového pracovního týdne. Je pondělí 5. října roku 2026, kdy svůj svátek slaví Eliška. Blahopřejeme. A dnes je taky Světový den učitelů. Slaví se od roku 1994 z rozhodnutí UNESCO. V tento den v roce 1936 se narodil dramatik a bývalý prezident Václav Havel. Bohužel letos uplyne 15 let od doby, co nás opustil. 80. narozeniny slaví český herec Rudolf Hrušinský mladší a 51. herečka a zpěvačka Kate Winslet. Pamatovat si můžeme třeba jako Rose z Titanicu.

Takové dnešní oslavenkyně Kate Winslet přejeme všechno nejlepší. Teď už z Blaníku další hezké české do pohody dnešní noci a Vlasta Suk je stále s vámi.

zpátky k nám.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Ničím nerušený poslech Rádia Blaník vám přeje Renata Anna Pechová. Noční obloha je většinou oblačná až zatažená a teploty se pohybují mezi 11 až 6 stupni v údolích i kolem 4. Před svítáním se mohou lokálně krajinou plížit mlhy. Přes den ale čekejte většinou oblačno, postupně polojasno až jasno. Pršet by nemělo vůbec a v odpoledních maximech naměříme 18 až 23, na horách kolem 17.
2: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
3: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
4: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
5: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
4: Navádění letadel?
5: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
4: Technik ve věži?
5: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
4: Elektrikář?
5: Jo, přesně tak.
4: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
6: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka. Víte, že zdraví dítěte začíná již od prvních dnů života přímo ve střevech? Probiom Kids je tekuté probiotikum, vyvinuté speciálně pro děti od narození do 6 let. Obsahuje dva bakteriální kmeny, které podporují zdravý vývoj střevního mikrobiomu od samého začátku. Je bez laktózy a bez lepku.
7: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.

Běž na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Stále posloucháte noční vysílání Blaníku s Vlastou Sukem. Všechny vás zdravím a připomínám, že je tu první pondělí v novém měsíci. No a my vám hrajeme jenom hezky česky. Ano, celý den nezazní jediná zahraniční, takže samé krásné české písničky. A navíc další kytarové ráno, tentokrát tu máme opravdu lahoutku. Ty jsi moje láska, a to doslova. Do dobrého rána dorazí kapela Divokej Bill. Těšit se můžete na milé povídání, ale hlavně Billové vám zahrají naživo. Tak jako ostatně, to je v našem zvyku. A jinak v předchozích kytarových ránech už nám tady hráli a zpívali třeba Indra Polák z Jelenů, Petr Janda, Miraj, Olga Lounová, Petr Kocman, Ondra Ruml, Michal Žindelář, Honza Kalousek třeba a spousta dalších. A všechna ta kytarová rána si můžete připomenout na našich stránkách na adrese radioblaník.cz. No a dnes tedy Divokej Bill. Hezky česky.
1: Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky česky.
2: Rádio Blaník.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Přeji vám hezké brzké ráno nebo příjemné usínání. Máme pondělí 5. října, svátek mají Elišky, kterým přejeme výjimečný den a já mám teď pro vás připravený stručný přehled očekávaných událostí. Český hydrometeorologický ústav dnes vydá předpověď počasí na nadcházející týden a měsíc. Ministerstvo financí ve 2 hodiny odpoledne zveřejní maximální ceny pohonných hmot na úterý. Pokračuje hlavní líčení v případu korupce při zadávání zakázek Pražského dopravního podniku. V kauze Dozimetr bude vypovídat senátorka Hana Marvanová. Kabinet Andreje Babiše dnes projedná například novelu školského zákona, rozpočtové určení daní nebo mimořádnou finanční podporu pro zemědělce. Nejvyšší kontrolní úřad zveřejní výsledky kontroly, kterou prověřoval, jak rezort průmyslu za Fialovy vlády podporoval startupy. Ve 16:00 vyjde z Hostivic u Prahy do Hájku kající pouť. Svolalý pražský arcibiskup Stanislav přibyl s cílem prosit za odpuštění hříchů spáchaných na církevní půdě. Dnes je to přesně 184 let, kdy byla uvařená první várka plzeňského piva. V areálu pivovaru při příležitosti tohoto výročí startu je 5denní festival s bohatým programem, s ochutnávkami a speciálními prohlídkami. Tolik očekávané události. Krásné pondělí a úspěšný start do nového týdne vám přeje Renata Anna Pechová, Rádio Blaník.

0: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
1: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
0: Check-in?
1: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
0: Recepční.
1: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel je pro nás alfa omega.
0: Bezpečnostní kontrola.
1: Přesně.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
2: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Dámy a pánové, jménem majitele módní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a někdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.
5: Dobré ráno, hezké pondělí, posloucháte Rádio Blaník a právě dnes máme 5. října. Je to první pondělí měsíce a tak si hezky česky hrajeme rovnou celý den.
6: Rádio Blaník, počasí. Rádio
5: Jasno nebo skoro jasno, odpoledne místy polojasno a teploty příjemné 19 až 23, takže další krásný podzimní den. S Blaníkem si ho moc hezky užijte.
6: Martin Císař
7: na Rádiu Blaník.
5: Za námi je víkend s muzikálem Děti ráje a tak se na to ještě tak trošku podíváme za malou chvíli. Teď další tři hezké české pro vás, ode mě přání hezkého pondělí. Ať se daří.

0: Skvělé ráno, pohodový den, celý den jenom hezky česky pro vás. Je tu první pondělí v měsíci a tak české písničky hrajeme rovnou celý den a nejen mezi 5. a 6. nebo 12. a 13. O víkendu tady byla akce, kdy jsme rozdávali vstupenky na turné muzikálu Děti ráje. A pokud by vás zajímalo, jak je tahle muzikálová show vlastně dlouhá, tak to není úplně přesně dané. Někdy je to delší, někdy o něco kratší. Jak říká sám autor Sagvantofy.
1: Je to relativní, když se rozjedeme a lidi jsou skvělí, tak jako tak je to prostě to, někdy prostě komunikujeme i s lidma. A nás, co mě překvapilo, co z toho jsem byl v šoku a všichni nám to vlastně celou dobu závidějí, já jsem byl překvapený, nás začali chodit malí děti. Jo, oni nemůžou znát Michala Davida. Takže ten muzikál vlastně za tu dobu vlastně zlidověl. Zlidověly i ty písničky, takže ten despekt k tomu Michalovi a k těm autorům, tak vlastně najednou se to ukázalo, jako, že to tak není. Že prostě, hele, když něco zlidoví za mě a je to lidová zábava, tak je to největší jako klobou pro ten projekt, protože to se tak prostě zlidovilo.
0: V tomto muzikálu září i Natálka Grosová a Vojta Drahokoupil, který jsme se ptali na to, jak to vypadá s druhým dílem, jestli se ještě na prkna, která znamenají svět vlastně vrátí.
2: Zatím, co vím, tak jedeme turné s jedničkou a o dvojce zatím info
3: uvidíme,
2: žádný
3: jako se to vrátí.
2: Ale myslím si, že logicky by to zase někdy vytáhnout jako by mohl, no. Ale těch věcí, které jako jsou kolem Dětí ráje, je spousta. Já nevím, co Sagi prozradil, co prozradit jako nemůžu, takže radši to nechám na něm. Ale tenhle projekt je dobrý, je srdcový, povedl se a jsem rád, že Sagi kolem toho ještě pořád prostě má co jakoby vytvářet, že to neskončilo tou jedničkou.
3: A lidi to pořád baví, pořád chodí.
2: Mega, protože to je lidový, je to lidový.
3: Přesně tak.
0: A to je skvělé. My jsme celý víkend hráli o vstupenky na halové turné Děti ráje. Na Blaníku si pojďme dál hrát, já přeji krásný den.
4: Je první pondělí v měsíci.
5: Na Rádiu Blaník vám hrajeme celý den jenom hezky česky.

0: Dobré ráno s pohodou a dobrou náladou do nového dne. Já připomínám, že máme 5. října a právě dnes je tu první pondělí měsíci. Jenom hezky česky tady u nás na Blaníku. Aktuální zprávy jsou připraveny, krátce se podíváme na počasí a potom se dál budeme hrát. Tak ještě jednou hezké ráno a krásný celý den.
1: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
3: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní propejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
4: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece. Hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
5: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
6: Autocentrum Davokár je teď i v Plzni. Přijďte objevit novou úroveň výběru vozů. Stovky prověřených aut, výhodné financování a služby, které vám ušetří čas i starosti. Nová pobočka Plzeň Černice. Autocentrum Davokár, váš spolehlivý partner na cestách.
7: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
8: Dotace z Fatre jsou zpět.
9: Skvělé, takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
8: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top 2 v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
9: Ti, co sousedům staví novostavbu.
8: Přesně, všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
10: Fatre, dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
11: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
12: Carglass opraví, Carglass vymění.
13: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
14: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
13: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
15: Ani hnout, máme tu případ.
16: Ségra, co se stalo?
15: Po celé chodbě jsou šlépoty.
17: Tak kdo si neočistil boty?
16: Já si je neočistil.
18: No, já taky ne.
15: Já vlastně taky ne.
17: A proč?
15: Protože nemáme pořádnou rohošku.
18: Jo, to by mohlo být ono.
15: Takže případ vyřešen.
19: Malá věc, velký rozdíl. Vyberte si tu svou na www.gapa.cz. Před dveře i dovnitř. A potom už jen...
20: O tři nožku o rohošku.
19: Gapa.cz. Rohošky pro každého.
20: Pila Smrčiny hlásí. Zima klepe na dveře. Teď je ten správný čas připravit si zásoby palivového dřeva. Na Pile Smrčiny České zemědělské univerzity nabízíme široký výběr štípaného palivového dřeva v různých dřevinách i délkách polen. Připravte se na topnou sezónu včas a přijeďte si vybrat. Pila Smrčiny. Topte bez dřiny. pilasmrčiny.cz
21: Šťastné dny přeje Lumial. Milan Poncár, Kosova, Hora, Usedlčan. Voda, topení, plyn, montáže, koupelnové studio, návrhy ve 3D, realizace projektu. www.lumial.cz
22: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
23: Krásné ráno přeje Monika Holubová. Česko se dnes připomíná 90 let od narození prezidenta Václava Havla. Vzpomínkové akce, debaty nebo happeningy se po celé zemi konaly už o víkendu a pokračovat budou v dalších dnech. Ve 4 odpoledne vyjde z Hostivice Prahy do Hájku kající pouť. Svolal ji pražský arcibiskup Stanislav Přibyl s cílem prosit za odpuštění hříchů spáchaných na církevní půdě. USA stáhly všechny své bombardéry z britské letecké základny. Došlo k tomu po incidentu, který britské úřady vyšetřují jako možný teroristický útok na základnu využívanou Američany k útokům na cíle v Iránu. Klub sportovních novinářů dnes v Praze oznámí výsledky ankety Zlatý míč o nejlepšího českého fotbalistu sezóny. Po podzimní polovině vede ofenzivní záložník Lyonu Pavel Schulz, který má nakročeno k obhajobě prvenství. Tolik zprávy a ještě přidám informace o počasí. Čeká nás většinou slunečný den. Zpočátku bude ještě oblačno, ráno a dopoledne hlavně v severozápadní polovině Čech místy s mlhami. Během dopoledne se mlhy rozpustí a začne oblačnosti ubývat. Odpoledne večer na většině území až do vyjasnění. A nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. Toliko počasí. Monika Holubová, Rádio Blaník.

0: Dobré ráno, hezké pondělí, posloucháte Rádio Blaník, rádio plné českých písniček. Já jsem o víkendu putoval po Česku a vypravil jsem se do pražské botanické zahrady a povídal si s její mluvčí Míšou Bíčíkovou.
1: My máme krásné záhony podzimních trvalek, různých chryzantem, aster a dalších, ale samozřejmě tím nejlákavějším jsou vždycky dřeviny, listnaté stromy, které se zbarvují do různých barev, žluté, oranžové, červené, temně červené, a prostě celá botanická zahrada září barvami. No a kromě toho, že je podzim a máme tady krásné barvy, tak na podzim máme vždycky i oblíbené výstavy a my chystáme výstavu dýní a dýňových aranžmá u nás v botanické zahradě a tentokrát se přeneseme do pradávného světa, tedy až do pravěku.
0: Kdy to všechno vypukne?
1: Tak výstava dýní u nás v botanické zahradě se koná po celý říjen, téměř po celý říjen, začíná 9. října v pátek a koná se až do 1. listopadu. A k výstavě dýní, kromě toho, že tu jsou krásná místa, krásná dýňová aranžmá, tematicky doplněná, můžeme vidět třeba i pterodaktyla za námi nebo různé dinosaury, mamuty tu návštěvníci potkají. Také čekají krásné zábavné víkendy nebo řekněme prodloužené víkendy, protože tentokrát to bude vždy už od čtvrtka až do neděle, plné různých workshopů, dílen a zábavy pro celou rodinu.
0: Tolik tedy pozvánka na tento měsíc, na říjen. Ovšem listopad, prosinec, to je asi v botanické zahradě mrtvo. Nebo se snad pletu?
1: Posledních pár let už to tak opravdu není. Samozřejmě příroda se pomalu ukládá ke spánku, ale i v zimě je tady spousta krásných věcí k vidění. Ono třeba jenom rostliny pokryté jinovatkou, sněhem, ledem jsou také velmi krásné. Ale my každoročně pro návštěvníky máme připravenou výstavu. Je to umělecká výstava, jmenuje se Křišťálová zahrada a je to vlastně, představujeme sklo a další umění v kontaktu s přírodou. Tato výstava začíná 27. listopadu a návštěvníci, je to velmi oblíbené, už minulé dva ročníky se staly velmi oblíbenými a byly velmi krásné a já mohu přislíbit, že tenhle, je to velmi oblíbené, už minulé dva ročníky se staly velmi oblíbenými a byly velmi krásné a já mohu přislíbit, že tenhle ročník bude ještě lepší a

0: internetu pro vás máme něco nového, co jinde nenajdete.
1: Klub posluchačů Rádia Blaník.
2: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running.
4: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
6: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na...
7: Firma na zážitky.
4: CZ.
8: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamiřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
9: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
10: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
11: Pak přijeďte do AutoESA.
10: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
11: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
10: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
11: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
12: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
13: Nákupy v online shop CZ.
14: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
13: www.onlineshop.cz.
15: Knihovna Maitreya.
16: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
15: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
17: Nyní i jako audiokniha.
18: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
19: No, říkala, že nic nechce.
18: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
19: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Alegrie.
3: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Alegrie.
19: Romantickou večeři.
3: Pobyt pro dva.
19: House running.
3: Jízdu v supersportu.
19: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
3: Na Alegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
19: Nejlepší zážitky hledejte na...
7: Firma na zážitky.
19: CZ.

0: Dávej Véra, Sagvan Toffee na Blaníku. Chvilku před šestou a po šesté třeba Michal David. Olga Lounová. Budou jen dvědi. A bude toho mnohem víc, ale hlavně to bude jenom hezky česky, protože je první pondělí v měsíci a to vám na Blaníku vždycky hrajeme celý den, 24 hodin, jenom české písničky. Tak to bude i po šesté. Dneska je pondělí, 5. října, 5.54. Radio Blaník.
1: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz. Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas Plus.cz.
3: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
4: Luboši, ty ho nebyl, nic ti neudělal.
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Radio Blaník, počasí. Radio
6: Blaník. Dobré ráno a úspěšný start do nového týdne vám přeje Renata Anna Pechová. Aktuálně se nám teploty pohybují mezi 8 a 9 stupni a místy se ještě krajinou plíží mlhy. Dnes bude většinou jasno nebo skoro jasno, přechodně oblačno a v odpoledních maximech naměříme 19 až 22. Jsou tu zprávy.
7: Prodej a servis pil štýl vám zajistí firma Dvořák v Benešově. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
5: Zprávy Rádia Blaník.
8: Stručně, jasně, přehledně.
9: Babišův kabinet bude řešit situaci s asistenty pedagoga. Sucho může ovlivnit výskyt kůrovce. V Lipenské přehradě je stále málo vody.
10: Hezké ráno zprávy pro vás má Monika Holubová. Vláda dnes projedná změnu ve financování asistentů pedagoga v základních školách. Kabinet by se měl také po měsíci vrátit k návrhu nové státní kulturní politiky, který kritizovali profesní asociace, sdružení i odbory. Ministři také soudí, že jestli kabinet vstoupí do řízení, ve kterém bude ústavní soud rozhodovat o návrhu sněmovní opozice na zrušení části novely rozpočtových zákonů. Lesníci očekávají v Krkonoších příští rok nárůst výskytu kůrovce. Letos evidují na 15 000 metrů krychlových kůrovcem napadeného dříví, což je nejméně za posledních několik let. S ohledem na letošní sucho ale očekávají větší výskyt tohoto brouka za rok, a to až o 5 000 metrů krychlového dřeva. Kapacity péče o seniory se dál rozšiřují. V České Třebové teď otevřeli nové centrum sociální služeb. Třípodlažní budova vyrostla v blízkosti stávajícího domova pro seniory a nahradí dosluhující pavilon B. Víc tomu říká hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.
11: Bude mít domov kapacitu 130 lůžek, v kombinaci tedy domova pro seniory, domova se zvláštním režimem a zároveň 10 ulehčovacích lůžek. Čili domov kapacitně vzrostl, je větší, ale vzhledem k tomu, jakým způsobem se vyvíjí v České republice demografie, tak určitě všechna lůžka budou naplněná.
10: Stavební náklady vyšly na zhruba 280 milionů. Kvůli nedostatku vody v Lipenské přehradě ukončili provoz přívozu Horní Plané. Denně přepravil zhruba stovku aut, která nyní musí nádrž objíždět. Přívoz se vrátí na vodu ve chvíli, kdy se hladina zvýší o půl metru. Pro Horní Planou je přívoz důležitým dopravním spojem. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
12: Dobré ráno, Rádia Blaník.
13: S Petrem Slívou.
0: Dobré pondělní ráno ode mě i od Adel, je pondělí s datem 5. října. Elišky zdravíme, protože mají dneska svátek. No a co se bude dneska dít? Je to první pondělí v měsíci, to znamená, že vám na Blaníku budeme hrát jenom hezky česky. Ale kromě toho, Kromě toho nás čeká taky pravidelné kytarové ráno a tentokrát by po 8 měla dorazit kompletní skupina Divokej Bill. Nebo uvidíme, jestli bude kompletní, ono jejich moc. Takže když třeba jeden nepřijde, tak ono se to skoro nepozná. Tohle už jsou Děti ráje a Michal David a taky budeme proplácet účtenky, ale o tom bude řeč už za malou chvíli. Za minutu a půl bude 6.

0: Tak to byla Olga Lounová, stará žena na Blaníku, na věku nezáleží, na pohlaví taky ne, všem proplácíme účtenky.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: A po té víkendové pauze k tomu dojde i dneska. Dojde k tomu, že po 7. hodině někomu z vás zavoláme. Zeptáme se, kdo na Blaníku dospíval a vyplatíme peníze, které jste už jednou utratili. Teda je tam několik podmínek. Nejdříve musíte poslat soutěžní SMS-ku, do které napíšete, co vůbec chcete proplatit, abychom to věděli. Tu částku přidáte jméno, příjmení a odkud jste a pošlete na 600 318 118. Ta druhá podmínka je, abyste měli nabitý telefon, protože když vám zavoláme, tak se potřebujeme dovolat, a abyste byli v obraze, to znamená, abyste měli puštěný Blaník. No a takhle to dopadlo v pátek, když jsme Gábině propláceli knihovnu do obýváku. Tak víte co, tak místo toho nám řekněte, co jste naposledy slyšela na Blaníku.
3: Kindle X.
0: Jasně, a vy tu knihovnu máte zadarmo. Takže posíláme 3389 korun. To znamená, že v pátek to dopadlo skvěle a nevidím důvod, proč by to nemělo skvěle dopadnout i dneska. Takže za hodinu se do toho dáme, teď je 6 hodin a 5 minut. A tohle jsou nedvědi. Kohout už zakokrhal.

0: Honza František Nedvědovi a Kohout na Blaníku, jak jsem říkal, Kohout už zakokrhal, je 8 minut po 6. hodině. Jaký bude dnešek? Jdeme na to.
1: Máme tady další pondělní ráno a s ním i předpověď počasí. A na to se teď podíváme s Eduardem Novotným z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno i vám, jak to vypadá aktuálně?
2: Dobré ráno. Aktuálně máme nad naším územím oblačno až skoro zataženo. Této oblačnosti ale postupně od severozápadu ubývá a hlavně v Čechách se místy tvoří mlhy. Takže řidiči by měli být v těchto místech opatrní. Teploty se pohybují nejčastěji mezi 11 a 6 stupni Celsia a při uklidnění větru klesají i ke 4 stupňům. Nejtepleji je na pomezí Vysočiny a Jihomoravského kraje, naopak nejchladněji je v Kotlinách na Šumavě, kde teplota klesla pod minus 2 stupně.
1: Co nás čeká ve zbytku dne?
2: Počátku dne bude ještě většinou oblačno, během dopoledne by se ale měly mlhy nebo nízká oblačnost rozpustit a začne oblačnosti ubývat a odpoledne a večer už na většině území bude vyjasněná obloha, teploty budou vysoké 18 až 23 stupňů Celsia, na horách bude kolem 15, o něco tepleji na Šumavě a vítr bude jenom slabý proměnlivý.
1: Pojďme se ještě společně podívat na ten týden, co nás čeká.
2: V úterý a ve středu vydrží ještě slunečné počasí s vysokými teplotami většinou přes 20 stupňů Celsia. Rána budou ale chladná, to se budou pohybovat nejčastěji kolem 7 nebo 6 stupňů Celsia. Ve čtvrtek ale přijde výrazná změna v počasí, přes naše území přejde studená fronta, která přinese hodně oblačnosti, na většině území také zaprší a hlavně v pátek dorazí i ochlazení. Odpolední maxima už v pátek čekáme mezi 10 a 15 stupni Celsia a v těch dalších dnech, tedy o víkendu, čekáme spíše oblačné počasí s četnými přeháňkami.
1: Takže užívat babího léta, dokud to jde. Já vám moc krát děkuju, hezký den a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Přesně tak. Prohřívejme se, dokud to jde. Tohle už je Lenka Filipová věnování. Vy jste s Blaníkem v 6 hodin a 10 minut. Dobré pondělní ráno.

0: Pondělním ránu na Blaníku Meteor lásky a Věra Špinarová. Když se řekne Thálie, tak většině z nás se asi vybaví divadlo, herci a jedna z nejprestižnějších českých uměleckých cen. A od sobotního večera už známe všechny letošní vítěze. V Pražském národním divadle se rozdalo 20 Thálií za mimořádné výkony v té uplynulé sezóně a padala tam známá jména. Mezi oceněnými jsou třeba Lucie Žáčková a Stanislav Majer za činohru, Magdalena Kožená a Štefan Margita za operu, nebo zakladatel cirku Laputika Rostěj Novák mladší za dlouhodobé působení v oblasti moderního pohybového divadla. Ale největší potlesk večera patřil Petru Nárožnému. Ten totiž získal Thálii za celoživotní mistrovství v činohře. Stejné ocenění dostala také herečka Zdena Herfortová. No a protože Thálie jsou hlavně o radosti z divadla, tak si to můžete připomenout třeba tím, že po dlouhé době vyrazíte někam do divadla. Za chvíli už krátké zprávy a teď je 6 hodin 19 minut. Rádio Blaník.
1: I když ještě nesněží, tak už je nejlepší čas naplánovat zimní dovolenou. Dnes mám ve studiu odbornici na region Flachau ze Salzburska, paní Michaelu Dellerna. Michaelo, kdybyste měla Flachau představit někomu, kdo tam ještě nikdy nebyl, co byste mu řekla?
2: Na Flachau mám nejradši široké a přehledné svahy, na kterých se dobře cítí jak začátečníci, tak i zkušení lyžaři. Když chcete poznávat, můžete celý den projíždět propojené areály a lyžovat pořád někde jinde. Když hledáte něco sportovnějšího, vyražte do Cauchnze nebo do Absolut parku ve Flachau-Winklu. A vůbec nemusíte zůstat jen u lyžování. Můžete třeba vyrazit na sáňky, na běžky, na ski Alpy, anebo na zimní procházku. A potom se můžete sejít s kamarády na horské chatě, kde si můžete dát něco dobrého, tradičního a pokračovat třeba na apresky s živou hudbou. Já objevuju Flachau teď jako maminka čtyřletého syna, který se tam naučil lyžovat. Do dneška si pamatuju, jak jsme společně na konci sezóny poprvé sjeli jednoduchou sjezdovku vedoucí lesem. Pro někoho je to možná obyčejný moment, ale pro mě to moment, zážitek, na který se nezapomíná.
1: Tolik Michaela Dellerna. Celý rozhovor se spoustou tipů na zimní dovolenou v regionu Flachau si poslechněte v našem novém podcastu Zima v Salzburgu na webu našeho rádia.
3: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
4: Proč se culíš?
5: Protože budeme krásný.
4: To už přece jsme.
5: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
4: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
6: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.

0: Stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat Stavebniny. www.izomat.cz.
2: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No. Hodná holka.
3: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
4: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pořiď si je již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
5: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem.
6: Veletrh pro chovatele, zemědělce, zahrádkáře a milovníky dobrého jídla. Podzimní zemědělec, náš chov a národní holštýnský šampionát od 8. do 11. října. Výstaviště Lysá nad Labem.
7: Renault nebo Dacia. V Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosap Benešov. Jedeme s vámi každý den.
8: Jsem horská gorila z Ugandy.
9: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
8: Jsem horská gorila z Ugandy.
9: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách.

0: Hezké ráno přeje Monika Holubová. Před okresním soudem v Ostravě dnes stane bývalý poslanec za ČSSD Petr Wolf. Obžalovaný je za to, že se vyhýbal vězení za dotační podvod. Za útěk do Paraguaje může dostat k 6letému trestu další 2 roky. Dnes bude pokračovat hlavní líčení v případu korupce při zadávání zakázek pražského dopravního podniku. V kauze Dozimetr bude vypovídat senátorka Hana Marmanová. Slovenská policie zadržela matku 13letého chlapce, který na základní škole zabil 2 lidi. Matka podle tamních médií krátce po této tragédii vyhrožovala ředitelce školy smrtí a nyní se nachází ve vazbě. Plochodrážník Jan Kvěch se stal v pořadí 12. domácím vítězem slavného závodu Zlatá přilba města Pardubice. Nedělním triumfem si splnil jeden z cílů kariéry. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
1: Dobré ráno Rádia Blaník s Petrem Srýbou.
2: Ano, za Adélkou vám přejeme dobré ráno, dobré pondělní ráno, už tady máme 5. říjen, je to první pondělí v měsíci, takže vám Blaník celý den hraje jenom hezky česky, to se týká i té následující písničky. No a kdo v tomto týdnu bude slavit v tom hudebním světě narozeniny, případně na koho budeme vzpomínat, tak o tom bude řeč už za pár minut. Za 4 minuty bude 6:30.

0: Asi Hanka Zagorová, Petr Rezek na Blaníku. Určitě nás teď čekají slavné tváře z kalendáře a Daniel Rumpík.
1: Rádio Blaník uvádí slavné tváře z kalendáře.
2: Přeji vám pohodové pondělí. Také dnes se samozřejmě podíváme na přehled důležitých hudebních výročí, která připadají právě na tento týden. Na úvod tu máme něco pro milovníky Beatles. Právě dnes je to přesně 64 let, co tato legendární skupina vydala svůj první singl. Šlo o písničku Love Me Do a jako první ji tehdy odvysílalo slavné Radio Luxembourg. Love, love me do. Zítra oslaví své jubilejní narozeniny zpěvačka Tereza Kendlová. Všechno nejlepší. A jen připomínám, že Tereska si už tuto sobotu nadělí ke svému výročí velký koncert ve Fóru Karlín. S Blaníkem budeme samozřejmě u toho. Po pozítří si připomeneme nedožité 72. narozeniny zpěváka Stanislava Procházky mladšího. A pak tu máme ještě jednou slavné Beatles. V pátek by se dožil 86 let John Lennon. Ve stejný den si připomeneme i 53 let ode dne, kdy do hudebního nebe náhle odešel textař Jiří Štajdl. V sobotu by se dožil 84 let herec, zpěvák, textař a moderátor Luděk Nekuda. 72. narozeniny oslaví v sobotu hudebník a herec Ondřej Havelka a ve stejný den zavzpomínáme na Vaša Patejdla ze skupiny Elán, kterému by stejně jako Ondřej Havelkovi bylo 72 let. Pro dnešek je to vše, přeji vám úspěšný týden a těším se opět na slyšenou. Daniel Rumpík, Rádio Blaník.
1: Slavné tváře z kalendáře. Každé pondělí na Rádiu Blaník.
0: Danieli, děkujeme a tohle je písnička, kterou jste mohli na letošních letních koncertech Blaníku slyšet i od naší blanické kapely. Tohle je Argema a Jarošovský pivovar, minutu po půl sedmé. Dobré ráno.

0: Život je pes, zpíval Gump.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
0: Na Blaníku. Vašek, Adam, Roman, Štěpán, Marek, Miloš, Honza a Martin. To všechno jsou členové jedné kapely. Ta skupina se jmenuje Divokej byl a jestli dneska po 8. hodině přijdou všichni, tak to budeme mít s Adel co dělat a asi budeme zavěšení na lustrech tady, ale moc se na ně těšíme, protože tady se mezi 8. a 9. bude hrát zase naživo v kytarovém ránu. Těšíš se?
2: Těším se moc, já se od rána prospěvuji plakala, takže já si moc zaspívám.
0: A víš, já taky, zrovna plakala mě napadlo z nějakého důvodu. Tak uvidíme, co nám kluci dneska zahrají. Nicméně, jaké počasí k tomu budeme mít?
2: Dnes nás čeká po ránu většinou oblačno, ráno a dopoledne bude hlavně v severozápadní polovině Čech místy mlha, takže si raději dejte pozor a dejte nohu z plynu. Jinak bude postupně ale oblačno ubývat odpoledne a večer na většině území bude až jasno. Teploty 18 až 23, na horách okolo 15, na Šumavě pak až 19 stupňů a foukat bude pouze slabý vítr.
0: Tak to bylo to tvoje malování a za chvíli, pokud jste se teda o víkendu dosyta vyspali, vám řekneme, že jste udělali dobře. Ale až za chvilku, teď je 8 minut po půl sedmé, dobré ráno.
3: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.

0: Dne tvoje rozlitý kafe i moje vaření.
1: Přesně.
0: Laminátová podlaha Dub Scandy a Dub Harmony v Baumaxu jen za 195 korun. Platí do konce října.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
3: Mirečku, podejte mi gumu.
4: Já jsem Aditek, pane profesore. To máte gumové těsnění, technickou pryč a další gumové výrobky. Prostě jednička ve výrobě těsnění.
3: No tak si vás píši.
5: Pane profesore, a co je to ten Aditek?
3: Ale o tom se už čtvrt hodinu hovoříme. Aditek jako guma. Aditek těsní hned. Aditek.cz.
6: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
7: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
8: No jasně, z MND to jde.
7: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
9: Ne.
10: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
11: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
12: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
13: Stavebniny DEK přináší mega akci 5 plus 1. Ke každým pěti kusům víceúčelového tmelu Sikaflex 11 FC všech odstínů a balení od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na DEK.cz.
14: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
15: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
14: A co je Chytrárt?
15: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
14: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
16: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.

život plyne dál. Nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Chci tančit a Miraj na Blaníku.
2: Dobré ráno, Rádio Blaník.
1: A pokud jste se místo tančení o víkendu dopřáli spíš spánek, udělali jste dobře. Teda nestává se mi to moc často, ale dneska ráno mi ve 4 hodiny zazvonil budík. Já jsem se otočil na druhý bok s tím, že je víkend. Zaklapnul jsem ho a prostě pokračoval jsem ve spánku. To je taková matná vzpomínka na to, co jsem udělal. Probudil jsem se asi 4:02, dvě minuty potom, úplně celý spocený, že jsem zaspal. No nějak jsem se dal dohromady. O víkendu jsem toho moc nenaspal, protože v sobotu jsem měl celý den moderování, v neděli pořád něco. Odpoledne jsem byl u Cimrmanu na našem kolegovi Mirku Táborském, který tam hrál krátkozrakého. Takže plný zážitku, jak jsem večer zase neusnul. No, vy, kdo jste si pospali, udělali jste si dobře. Proč, Adel?
3: Vědci z Korejské univerzity v Soulu totiž sledovali 7 let zdraví zhruba 41 tisíc lidí a zjistili, že ti, kdo o víkendu doháněli spánek z pracovního týdne, tak měli o něco menší pravděpodobnost vysokého krevního tlaku. Nejlíp na tom byli ti, kdo si přispali zhruba o hodinu a půl, ale pozor, zase nepřehánět. Kdo o víkendu spal o 4 hodiny a víc, déle než přes týden, tak ten na tom byl naopak hůř. Takže budík v sobotu klidně vypnout, ale ne až do oběda, a je to taková spíš záchranná brzda, prostě nejlepší je ta pravidelnost, nejlepší je spát pravidelně těch 7-8 hodin, ale nicméně pokud už to takhle přes ten týden nezvládáte, tak o tom víkendu si můžete trošku přispat bez výčitek.
1: Prostě prospat půl dne není nový recept na zdraví. Všeho s mírou, je to tak. Takže dobré ráno, teď už je tady ale pondělí, 2:45, tohle je Vaby Daněk a Outsider Waltz na Blaníku.

0: Tak to byla skupina Krištof a plán na konci té dnešní ranní hodiny. My máme taky plán na tu příští hodinu, budeme vám totiž proplácet účtenky, ale taky máme hudební plán. A protože je první pondělí v měsíci, tak i v té příští hodině vám budeme na Blaníku hrát jenom hezky česky. A o to se postará Marek Stracený. Já tě rád, i když děláme chyby. Budou i kaťáci. A taky holky. Takže zatímco my budeme proplácet účtenky, tihle vám budou zpívat a vy se dobře bavte. Teď je 6.53. Rádio
1: Blaník. Víte, že Bene Zelenina z Veselí nad Moravou prodává vlastní marinované zelí s mělnickým křenem?
2: Více na e-shopu benezelenina.cz.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
2: Informační služby?
3: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
2: Kavárna?
3: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
2: Salonek?
3: Správně, uhodlo si.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
4: Spokojenýpes.cz, nejen pro příparťáky. Spokojenýpes.cz je pro všechny vaše mazlíčky. Klapku na to. Spokojenýpes.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Rádio Blaník, počasí.
7: Rádio Blaník. Krásné ráno vám přeje Renata Anna Pechová. Teď se ještě krajinou místy plíží mlhy, jinak přes den pak bude většinou jasno nebo skoro jasno, přechodně oblačno, pršet ale nebude vůbec a nejvyšší odpolední teploty vyšplhají mezi 20 až 23 stupňů. Teď se vydáme na silnice.
8: Mami, proč máme všechno od konceptu?
9: To jen se zeptej, tatínka.
10: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
11: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Za volantem.
7: Na sjezdu z dálnice D8 na Mělník na 18. kilometru směrem od Drážďan bourala dvě osobní auta. Počítejte s omezením provozu a nárazovým zdržením. Na trase z Mladé Boleslavy na Českou Lípu u Bělé pod Bezdězem srazil kamion Zvěř. Provoz je tam omezený, ale kolona se tu netvoří. Spozorněte na Praze východ v Doubku. Provoz je omezený kvůli podkládce elektrického kabelu do 11. října. Šťastnou cestu.
6: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
12: Aktuální přehled každý den.
6: Zprávy Rádia Blaník.
12: Stručně, jasně, přehledně.
13: Policie varuje před nehodami elektrických koloběžek. Radní v Praze budou řešit terminál Smíchovského nádraží. Anketa Zlatý míč čeká na svého vítěze.
14: Blaník. Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. V Česku přibývá nehod na elektrokoloběžkách. Jen za první polovinu letošního roku při nich zemřeli 3 lidé. Jaká pravidla je potřeba dodržovat pro bezpečnou jízdu, vysvětluje policejní preventistka Monika Šindlová.
15: Jezdit při pravém okraji vozovky. Pokud je na silnici vyznačený cyklovkruh, tak by ho měli užít. Nesmí jezdit ani vedle sebe. Do 18 let je povinná ochranná přilba. Nesmí jezdit pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
14: Povinnou výbavou koloběžky je bílá odrazka vepředu, oranžové z boku a červená vzadu. Poslanec motoristů Filip Turek se musel už podruhé z rozhodnutí soudu omluvit. Na svém Facebooku směřoval omluvu společnosti Seznam.cz za tvrzení, že jí zaměstnanci nahlížejí do e-mailu uživatelů. Turek se za své výroky musel nedávno omluvit taky ekologické organizaci Hnutí Duha. Pražští radní dnes projednají výběr vítězné firmy na stavbu dopravního terminálu na Smíchovském nádraží. Jde o tender za 7 miliard. Řešit budou také záměr využití vily Mrázovka pro Centrum duševního zdraví seniorů a nebo vypsání tendrů na úpravy podzemních prostor staroměstské radnice. Už dnes poznáme nejlepšího fotbalistu sezóny. Klub sportovních novinářů dnes v Praze oznámí výsledky ankety Zlatý míč. Po podzimní polovině vede ofenzivní záložník Lyonu Pavel Schulz, který má nakročeno k obhajobě prvenství. Rekordmanem ankety je brankář Petr Čech s 12 prvenstvími. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr Slíva.
16: Dobré ráno, Rádia Blaník.
6: S Petrem Slívou.
17: No a zatímco já už chystám peněženku, tak Adel chystá vaše SMSky. Měli jsme tady víkendovou pauzu, tak co, nezapomněli na nás posluchači?
18: Nezapomněli, máme SMSek víc než dost.
17: Tak už za chvíli budeme vybírat, já budu proplácet. Pokud jste nám nějakou poslali, buďte ve střehu. A pokud teprve pošlete, tak teď rychle pište, co chcete proplatit, kolik to stálo, jméno, příjmení, odkud jste. 600 318 118, to je to číslo. A tohle už je Marek ztracený, za minutu bude 7.

0: Jablaníku katapulta, hlupák váha, chytrolin píše SMSky.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: A soudě podle vašich SMSek, nebo podle naší SMS brány, chytrolínu máme dost, kteří napsali SMSku, je to tak?
3: No rozhodně je to tak.
0: A už víme, komu teda proplácíme dneska účtenku.
3: Já už to vím.
0: Výborně. Takže stejně jako před víkendem v pátek, tomu i teď udělám atmosféru. Mezitím už ke mně doputovalo telefonní číslo, které mám dneska volat. Vytahuju prkenici, ze které budu vyplácet. A jdeme na to. Je vytočeno. A teď už záleží jenom, jestli se dovoláme. A jestli tam poslouchají. Na té druhé straně. Tak schválně. Co, klapne to dneska, Adel?
3: No já doufám, držím palce.
0: Voláme, voláme.
3: No.
0: Hele, někdo to zále... Dobrý den, tady je Rádio Blaník, Petr a Adel. Je tam Jiří.
4: Je tady Jiří.
0: Jiří z Brna, sedí to.
4: Ano.
0: Tak Adel, Adel nám řekne, co dneska budeme proplácet.
3: No mě teď spadl kámen ze srdce. Jiří by chtěl proplatit...
4: Mě taky.
3: Vám taky, no tak ježišmarja. A Jirka by chtěl proplatit benzín za 2139 korun.
0: Sedí to?
4: A 40 haléřů, to jsem tam nepřipsal.
0: A ještě 40 haléřů, já to tady k tomu připisuju. Dobře, ještě 40ník, to... V tom musí být pořádek. No, teď ještě záleží, jestli vám ten 40ník i ty 2139 proplatíme. Posloucháte teď Blaník?
4: Poslouchám.
0: No, tak kdo pak dospíval na Blaníku?
4: Hlupák, Váha, Katapult.
0: Je to tak, byli tam kaťáci. Posíláme 2139 korun a 40 haléřů do Brna.
4: Já vám moc děkuji a přeji vám krásný den. Hezky dobíjeme
0: no,
4: to.
0: No, my vám taky vzhledem k tomu, že jste tankoval zřejmě dneska ráno, protože ta SMSka přišla
4: ano,
0: ráno,
4: ano.
0: Tak vám ty peníze víceméně vracíme hned, co? To se hodí.
4: Rychle dává, dvakrát dává.
0: Ano, je to tak, plná nádrž zadarmo. Zůstaňte nám na lince, mějte se krásně a naslyšenou.
4: Děkuji a taky naslyšenou, zdravím všechny.
2: Petr platí vaše účty.
1: Každé všední ráno na Blaníku.

0: Jsi senzační, zpívali holky na Blaníku. Senzační byl taky pan Jiří z Brna, kterému jsme proplatili benzín dneska.
1: Posloucháte teď Blaník?
2: Poslouchám.
0: No, tak kdo pak dospíval na Blaníku?
2: Rupa, Kváha, Kata.
0: Je to tak, byli tam Kaťáci. Posíláme 2139 korun na 40 haléřů do Brna.
2: Já vám moc děkuji a přeji vám krásný den.
0: No a další účtenka může být klidně ta vaše, když nám je pošlete na 600 318 118. Svěřte se nám, co chcete proplatit, za co jste utratili peníze, připište jméno, příjmení a odkud jste, a zítra po 7. dobře poslouchejte. A jdeme na počasí.
3: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
0: Blaník. Protože v přímém rozporu s tím, co vidím z okna, babí léto pokračuje.
4: Je to tak, teď po ránu tady ještě ne, protože nás opravdu čeká to oblačné ráno, hlavně v severozápadní polovině Čech se objevují ještě mlhy, takže hlavně na silnicích dávejte pozor, ale během nebude postupně té oblačnosti ubývat a k večeru se na většině území dokonce vyjasní. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů, na horách okolo 15, na Šumavě pak 19 stupňů Celsia. No a jak to bude vypadat ve zbytku týdne, tak to ví Eduard Novotný z Českého hydrometeorologického ústavu.
5: V úterý a ve středu vydrží ještě slunečné počasí s vysokými teplotami většinou přes 20 stupňů Celsia. Rána budou ale chladná, to se budou pohybovat nejčastěji kolem 7 nebo 6 stupňů Celsia. Ve čtvrtek ale přijde výrazná změna v počasí, přes naše území přejde studená fronta, která přinese hodně oblačnosti, na většině území také zaprší a hlavně v pátek prohází i ochlazení. Odpolední maxima už v pátek čekáme mezi 10 a 15 stupňů Celsia a v těch dalších dnech, tedy o víkendu, čekáme spíše oblačné počasí s četnými přehánkami.
0: Tak jste to slyšeli. Jo, a pozor teď po ránu na mlhy. Občas byly teda husté, že by se dali krájet. Hlavně pokud jedete autem. Tohle už je Michal Tučný na Blaníku.

0: češtinu.
1: A taky Samiru.
0: Ta totiž vysvětlí nevysvětlitelné.
1: Proč se říká, co se říká?
0: Každý všední den po 10.
1: Na rádiu Blatý.

0: Divoký byl a lahůdky, tak tohle byla taková malá ohřívačka k tomu, co se tady ve studiu bude dít po 8. hodině, protože je tady první pondělí v měsíci a to nás čeká další kytarové ráno. A mezi 8. a 9. se tady bude zase hrát naživo. Před měsícem tady byl Xindl X, záznam najdete na našem webu a YouTube i s obrazem a na stejném místě najdete potom i tu dnešní návštěvu. Dorazí Divoký byl a třeba dají naživo právě i lahůdky. V jakém počtu to bude, to se sami necháme ještě překvapit. Nicméně, pokud byste se Bilu chtěli na něco zeptat, tak už teď nám pište dotazy na 600 318 118 nebo mailem na studio@radioblanik.cz a rádi pošleme dál. Za chvíli už krátké zprávy a teď je 7.20. Rádio Blaník.
1: Pepovi parťáci na Rádio Blaník.
2: Tak nám začíná další týden, chtělo by to nějakého parťáka, kdo by to tak mohl být?
3: A čo já?
2: Igor Tymko? Že by to byl Igor Tymko? No to by jsme byli strašně rádi. Igore, můžeš ve středu?
3: Velmi rád.
2: Tak ve 4 tady?
3: Dobré, dohodnuté. Budeme parťáci?
2: Budeme parťáci a už jsme se dohodli i s posluchači. Přátelé, buďte s námi, bude tady Igor, že jo?
3: A rozkaz, Pepo.
2: Lete Blaník ve středu ve 4.
1: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
4: Pozor, kuchařky a kuchaříci. U Zemana tento týden výtečná akce na bůček.
5: Tak ten bude na výpečky.
6: Nebo pěkně do udírny.
5: Ano, do soboty vepřový bůček 1 kg za 69,90. Opravdu jen 69,90.
7: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček. Na chutné výpečky nebo domácí uzené. Kilo jen za 69,90.
8: Zeman maso uzeniny.
7: Vaše české řeznictví. Prodejny Zeman.
9: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
10: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Autojarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
12: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
13: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
14: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 600 myček. Ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
15: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 8. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Kometu Brno. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 250 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
16: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
17: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
18: Halo, halo, přijďte s námi zažít dušičkové dýňobraní 10. října od 8 do 16 hodin. Čeká vás workshop dlabání dýní a podzimních dekorací, dušičkové vazby květin, ochutnáte dýňové dobroty a nakoupíte sezónní rostliny do vaší zahrady. Pro děti máme připravené tvořivé dílničky. Vidíme se v Jevanském zahradnictví 10. října, ulice Vlánech 214, lesy.czu.cz.
19: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. Intertasplus.cz.
20: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
21: Chceš řídit nejmodernější Mercedes, mít nadstandardní mzdu, dobré pracovní podmínky, možnost ubytování a jistotu ve stabilní firmě? Můžeme ti pomoci i v získání řidičáku na kamion či autobus. Kontaktuj nás a zjisti víc o náborových příspěvcích www.ikomtransport.cz.
22: Za volantem.
23: Dobré ráno vám přeje Renata Anna Pechová. Máme pro vás aktuální informace z dopravy. Na dálnici D7 za sjezdem na Středokluky na 3,5 kilometru od Chomutova na Prahu bourala 3 auta a levý pruh je neprůjezdný. Kolona má skoro 2 kilometry a dál narůstá. Zpozorněte na D11 za Prahou. Podrobnosti zná Marcela z dopravního centra ŽSD.
24: Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce zpozorněte. Za sjezdem na Poděbrady na 39. kilometru v omezení. Blokují pravý jízdní pruh dvě osobní auta.
22: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
25: Aktuální přehled každý den.
22: Rádio Blaník. Zprávy. Rádio
26: Blaník. Příjemné ráno přeje Monika Holubová. Ministerstvo financí dnes opět určí cenové stropy pohonných hmot na úterý. V pátek stanovilo na víkend a pondělí maximální cenu nafty na 48 korun a 54 haléřů za litr a benzín stál 45 korun a 97 haléřů. Proti čtvrtku se cenové stropy snížily u nafty o 18 haléřů, u benzínu o 17. Senát ve Valštejnské zahradě odhalí pamětní desku disidentovi a prvnímu českému prezidentovi Václavu Havlovi, a to u příležitosti jeho nedožitých 90. narozenin. Biotopové koupaliště v Lanškrouně na Orlickou Stecku se plní vodou. Radnice ho tam vybudovala jako součást rekreačního rybníka Dlouhý. Hokejisté Třince zvítězili vysoko v Olomouci 9-0 a vytvořili tak nový rekord extraligy. Na úvod sezóny vyhráli všech 8 zápasů s plným bodovým ziskem. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
27: Dobré ráno, Rádia Blaník
22: s Petrem Slívou.
0: Dobré ráno a nedožitým 90. narozeninám Václava Havla se na Blaníku budeme věnovat i za chvíli. Teď je minuta před 7:30. Dobré pondělní ráno s datem 5. října a zdravíme všechny Elišky, které mají dneska svátek.

0: Hledá se žena a mandraže v Dobrém ránu na Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Asi se s tímto tématem budete dneska setkávat i na jiných místech a ani na Blaníku nemůžeme zůstat bokem. Dnes si připomínáme nedožité 90. narozeniny Václava Havla, prvního porevolučního prezidenta, který ale i po těch letech stále vede v žebříčku nejoblíbenějších porevolučních prezidentů, včetně toho nejnovějšího z letošního září, který provedla agentura Stenmark. A ještě předtím, než stál na Pražském hradě, tak byl člověkem, který mluvil o svobodě v době, kdy z toho měl velké problémy. A právě proto možná stojí za to připomenout si ho nejenom jako prezidenta s fotografií a učebnic, ale jako člověka, který věřil, že má smysl říkat pravdu, i když to zrovna není pohodlné. A těch vzpomínkových akcí na Václava Havla se dneska vůbec v tomto týdnu děje poměrně dost.
3: Je to tak, v Praze se třeba odhalují hned dvě nové pamětní desky, jedna v Senátu a druhá v Dejvicích v ulici u Dejvického rybníčku, kde Havel v 70. letech bydlel a Havel taky dostane in memoriam cenu Vize 97. No ale na své si přijde i Brno, to dnes vyhrálo asi nejvíc. Od 10 do 5 bude jezdit z Malinovského náměstí každou celou hodinu speciální šalina, čtvrthodinová vyhlídka po centru je zdarma, ve voze potkáte postavy z Havlových her a mezi jízdami uslyšíte jeho hlas z rozhovoru z roku 1980. Odpoledne pak divadlo Husa na Podvázku otevře svůj archiv s fotkami z doby, kdy tam Havel chodil a večer v 8 se na dvoře divadla společně rozsvítí a rozezní srdce Václava Havla. Vstup je všude volný.
0: Prostě těch akcí je hodně, stačí se vybrat. Václav Havel jednou řekl, naděje není přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že něco má smysl. A za mě osobně je to věta, kterou si připomínám, kdykoliv mám pocit, že bojuji s větrnými mlýny. Nechci být příliš patetický, ale za sebe teda a snad i za Adel. Děkuji, pane prezidente. Chtělo by to Martu.

0: Tak to byl Sebastian a Toulavá na Blaníku.
1: Dobré ráno, Rádio Blaník.
0: Už jsou tady jejich plné rádio, za dveřmi je Divokej Bill a my vám je pustíme do studia hned po 8 hodině, hned po zprávách, ale teď se pojďme podívat na počasí.
2: Dnes nás čeká den, který bude takový proměnlivý, teď první polovina bude oblačná, v severozápadní polovině Čech hlavně, ale i jinde se objevují mlhy, takže dávejte pozor na silnicích, během dopoledne se ale mlhy rozpustí a začne oblačnosti ubývat, odpoledne a k večeru se může dokonce dojít až do vyjasnění. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů Celsia, na horách pak okolo 15. Na Šumavě 19 stupňů Celsia.
0: Chtěli byste zase pravé léto se vším všudy? No tak to zkuste v Egyptě. Teplota tam sahá až k 31 stupňům a voda má krásných 28. Je to celoroční dovolenková destinace a vezme vás tam cestovní kancelář Blue Style. Egypt je i na podzim skvělá volba a pokud chcete vyrazit bez zdlouhavého plánování, Blue Style má stále několik termínů v nabídce. Jedním z typů je pětihvězdičkový Creek Hotel and Residence El Gouna, který leží přímo u pláže a je vhodný pro ty, kdo hledají klidnější zázemí u Rudého moře. Pláž navíc získala modrou vlajku, ocenění za vysokou kvalitu a čistotu pláže i vody. Můžete si učit koupání v zátoce, wellness, fitness i vodní sporty nebo potápění. Z Brna můžete odletět na 7 nocí s all inclusive za super cenu. Pokud chcete mít na balení ještě trošku času, doporučujeme termíny od 7. do 15. října. A jestli jste měli pocit, že letošní dovolená už je za vámi, tahle last minute nabídka vás možná ještě přesvědčí o opaku. Tak na co čekáte? Poslední volná místa za super ceny najdete na bluestyle.cz.
3: Jsem Blue. Miluji, když na podzim poznáváte letní destinace.
4: Super last minute cena, která vás zbalí. Rezervujte právě teď. Více na bluestyle.cz.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
7: Šéfe, došel matroš!
8: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
9: Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirren se vracejí na Sky Showtime.
10: Chceš válku? Tak tady máš válku.
9: Nová řada Země gangů jen na Sky Showtime.
11: Všude kolem jsou žraloci.
9: Předplaty si tarif standard jen za 149 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Poslední šance. Nabídka končí 12. října. Lze kdykoliv zrušit, platí smluvní podmínky.
12: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
13: Ne. Ne.
14: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze 3 odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
15: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
16: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
17: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
18: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
17: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
19: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
1: Přímo bych chytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
19: A co je chytrárt?
1: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
19: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
10: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
11: Mohlo to být úplně normální úterý, kdyby se nevrátil. Ale je zpátky.
13: Úterní kyblík v KFC. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. Úterní kyblík je zpátky v KFC.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu.
13: Úterní kyblík je zpátky v KFC.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně.

0: Cementu?
1: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Cítte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nopová folie Dek Dren 8 mm, nyní za skvělých 25 korun 90 haléřů, včetně DPH, za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro nopovou folii Dek Dren za super cenu. Více na dek.cz.

0: Mě vyšla hvězda supernová Marie Rotrová na Blaníku a teď už ten, bez kterého by nebylo pondělní ráno. Máme tady další týden, máme tady ranní vysílání a v něm Mirek Táborský. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jste probuzený?
1: No, jako jde mi to stěžka, ještě brzo.
0: Ještě je brzo. A to ještě máme probudit kostely, ale až odpoledne, je to tak?
1: Ano. Tento týden vám představím dva kostely, o kterých se dá říci, že jsou znovu probuzeny.

0: Ženy vráceny do života, ten jeden, ten měl hodně těžký život, protože se ocitl po válce ve vojenském prostoru Libavá. Je to kostel ve Staré Vodě a prožil v tomto vojenském prostoru krušné chvíle, ale teď už se hezky opravuje, zvenku už to je celé hotové, bude se to opravovat ještě trochu vevnitř, ale rozhodně to místo stojí za návštěvu. A ten druhý bude Havířovský kostelík v Poděbradech. Místo, kde byli popraveni kutnohorští havíři.
1: No a v tom prvním ještě musí zamalovat toho Žižku s tím kulometem. Poslechněte si do odpoledne po 15. hodině. Vám pěkný den a naslyšenou.
0: Krásný den.
2: No a tohle už jsou Kabáti a Malá dáma. Když se teď trošku zaposloucháte, tak takhle vedle ladí Divokej byl. Uslyšíte je už za chvilku.

0: Rád a malá dáma. Za chvíli už divoký byl a to tak, že naživo, protože dneska nás čeká další kytarové ráno a přišli takzvaně v plné palbě. Opravdu jsou tady všichni a bude jich plné studio a my už se na to s Adel strašně těšíme. Pokud se divokých bylů chcete na něco zeptat, klidně nám napište na 600 318 118, číslo pro vaše SMSky, můžete využít i mail a to studio@radioblanik.cz. Rádi předáme dál. Teď nás čekají zprávy a za chvilku už celá hodina divokýho byla. Radio Blaník.
1: Víte, že Bene Zelenina z Veselí nad Moravou prodává vlastní marinované zelí s mělnickým křenem?
2: Více na e-shopu benezelenina.cz.
3: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu, Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz, jednička na trhu letenek.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
6: Rádio Blaník. Počasí. Rádio
7: Blaník. Hezké ráno vám přeje Renata Anna Pechová. Teď se nám ještě místy krajinou plíží mlhy, zejména kolem větších vodních toků, ale během dopoledne se rozpustí a pak bude jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají mezi 20 až 23 stupňů a pršet nebude vůbec. Teď se vydáme na silnice.
8: Prodej a servis pil Husqvarna vám zajistí firma Dvořák v Benešově. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
6: Blaník za volantem.
7: Nehoda vás přibrzdí na příjezdu do Prahy od Brna. Podrobnosti zná Martina z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
9: Dopravní nehoda v pravém jízdním pruhu se vyšetřuje na 28. kilometru dálnice D1 na Prahu. Okolo projedete s 30-minutovým zdržením. Více než půlhodinové zdržení evidujeme na příjezdu do Prahy po D5 od 8. kilometru. A Pražský okruh brzdí směrem na Ruzyni od Jesenice až k exitu Ořech.
7: Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod, a teď jsou tu zprávy.
10: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické

0: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Vláda projedná návrh na snížení počtu pracovních míst na ministerstvech o desetinu. Mělo být o jednorázový odsun k 1. lednu, ale o dlouhodobější a plynulý proces. Změny jsou navíc navrženy tak, aby nějak neohrozily klíčové lidi v terénu. Opatření se cíleně nedotkne výkonných úředníků ani těch, kteří vykazují vysoké pracovní nasazení a jsou nepostradatelní. Už dnes ve Zlíně startuje tradiční akce Týden zdraví. Dorazit můžou všichni, kteří se chtějí dozvědět něco nového o zdraví a zdravém životním stylu a vyzkoušet si různé formy pohybu. Co konkrétně město pro návštěvníky připravilo, ví jeho mluvčí Tomáš Melcer.
1: Kromě stále každoroční nabídky jsme připravili také řadu novinek. Patří mezi ně například bezplatné testování veřejnosti na HIV, jehož výsledek je známý do 5 minut, vyšetření kožních znamének nebo nácvik resuscitace pomocí virtuální reality, který předvede Český červený kříž.
0: Většina akcí je pro veřejnost zdarma nebo za zvýhodněnou cenu. Jablonec nad Nisou chystá obnovu Tyršova parku. Lépe by pak měl zvládat změny klimatu. Radnice na projekt žádá dotaci z evropských fondů. Náklady odhaduje na bezmála 70 milionů. Víc než polovinou by mohla pokrýt dotace. Letošní zrušený výlov Rožmberka nahradí dnes třeboňskými rybáři. Uskuteční se 16. a 17. října a část programu se přesune do sádek v Třeboni. Oblíbené rybí speciality chybět nebudou. Tradiční výlov nebude kvůli letošnímu extrémnímu suchu a nedostatku vody. Tu rybáři potřebují pro sádkování ryb před Vánocemi. Tolik zprávy, hezké ráno.
2: Na rádiu Blaník.
3: No a po Monice přichází kytarové ráno. Měsíce s měsícem sešel, máme tady zase první pondělí v měsíci, zatímco před měsícem jsme tady s prostorem neměli vůbec žádné starosti, protože tady byl sám Xindl X, jakože úplně sám, tak teď je tady sám Divokej Bill a ten zabere vždycky hodně prostoru, ale my jsme strašně rádi, že jste přišli takhle v plné palbě, kluci, ahoj, zkuste to zborově.
4: Ahoj,
3: jsou tady plná palba, takže to vezmeme postupně. Vašek.
5: Zde.
3: Adam.
6: Ahoj.
3: Román.
7: Ahoj, dobré ráno.
3: Ahoj. Štěpán.
8: Ano, jsem tady.
3: Je tady, Marek sedí na kachonu.
9: Dobré ráno, ahoj.
3: Miloš.
10: Ten je Maro.
3: Jo, ten je, takže není plná palba.
10: Není
3: Honza. Tady Honza, už s Benjem připravený. A Martin za kordeonem.
11: Říká ahoj.
3: Sedí na barovce, takže... Kluci jsou připraveni, my si teď dáme jednu písničku z našeho playlistu. Jiří Schellinger, Jahody mražený, může být kluci na začátek hodiny.
10: Já poměla, známe.
3: Jo, no a za chvíli.
10: Tak pak kluci, raz, dva, jo takhle. Jo,
3: znáte, ale můžete se přidat, já nechám vytažené mikrofony, jestli chcete. Ale nevím, jestli jste naladěni na stejnou notu teda.
10: No,
3: stejné to hodiny. Takže Jiří Schellinger a za chvíli už jdeme živě.

0: tady Jahody Mražený a Jiří Schellinger na Blaníku.
1: Na rádiu Blaník.
0: Písnička, kterou jsme tady se skupinou Divoký byl docela slušně prokecali, takže nakonec se tady nespívalo, my jsme povídali. Kluci, kdo z vás dneska vstával dobrovolně? To znamená, že vstává v dobu, ve kterou vstával dneska. Je tady někdo takový? Pojď,
2: že
0: mikrofonu.
2: S malým, že on vstával teďka, tak jsem vstával tak.
0: Říká Štěpán. Říká Štěpán, takže všichni ostatní ještě spíte, když Štěpán vstává. Výborně. Jaká máte obvykle rána, že se ptám? Hele, nebo pojďme udělat anketu, káva nebo čaj?
3: Čaj.
0: Čaj. Říká Roman.
4: Čaj, samozřejmě čaj.
0: Říká Vašek.
5: Taky čaj, pomalá rána.
6: Kafe.
4: Já kofe.
0: Kofe?
7: Voda.
0: Voda, no, výborně.
7: Minerálka.
0: Takže to máme. Dobře, takže
5: pivo.
4: Vodíková voda.
0: Mě to nějak nesedí, já jsem blbě počítal. Já teď mám dva čaje, dvě kafe a dvě minerálky a jeden je tady navíc.
3: Tři čaje,
0: výborně, takže čaj nám vyhrává. A dneska už jste plně saturovaní.
6: Ne.
0: Ještě ne. My vám uděláme kafe.
3: Máme
0: tolik kafe vůbec tady a tolik čaje máme. Tady Adel kývá, že... Ty už si vařila, pojď prosím tě taky k tomu mikrofonu.
8: Já jsem se jako snažila, jo. Já jsem tam přišla a říkám, potřebujete někdo s něčím pomoct, potřebujete někdo kafe, tak a podíval se na mě a já teď nevím, který z vás je. A říká, ne, všechno máme, všechno je uvařený, všechno jsme zvládli. Takže jakoby Divoký byl se o sebe postará sám.
0: Takže byste nám tak trošku lhali.
5: Já teda čaj nemám teda.
8: Tak já tam ještě skočím teda.
0: Víte co, Adel teď ještě dovaří kafe a čaje a my si dáme teda tu první živou. Já jsem slyšel, jak vedle, jsem říkal, běžte se naladit, ale ono se to prý neříká, muzikanti se urážejí. Nicméně, když ladí Divoký byl, ono to zní trošku jako Česká filharmonie, když ladí. Nicméně už máme nalezeno a od této chvíle už ladí jenom Sraby. Vy jste si tam zkoušeli písničku Vstávej, to je písnička, kterou chcete začít dneska.
4: To je písnička, kterou začínáme vždycky takhle, že jdeme někde ráno brzo, tak aby jsme se vstali trošku.
0: Abyste se probudili.
4: Ano.
0: Nicméně my chceme ještě s Adel kvitovat to, že jste se sladili do našeho týmu. My jsme dneska s Adel oba dva v černém, vy jste taky v černém, teda až na jednu výjimku, která má firemní červené triko.
8: Ale to je super teda. Tričko.
0: Ale to je super.
4: Jiný nemá.
0: Takže Honzo. No vlastně počkej, ještě Marek jde tak jako do šeda.
4: Jiný nemá.
0: A jiné nemá. A to není ani firemní tohle. Takže vstávej, pojďme na to.
4: Tak vstávej, začínáš.
0: Jo.

0: skvěle.
1: A pozdě.
0: My jsme nic nepoznali. Divokej byl, vstávej naživo. Kluci, tohle je písnička, kterou stále hrajete na koncertech?
1: Jo, tohle je jedna ze stálic, ano.
0: A řekněte mi, je nějaká písnička, kterou na koncertech už nehrajete, protože vás tak strašně štvala, že jste ji prostě vyřadili?
2: Jednu sezonu hrajeme Čmeláka a no. Druhou sezonu ji nehrajeme, tak na střídačku, to je taková problémovka trošku.
0: A v čem je problémová, to by mě zajímalo.
2: Že nás to...
3: Nebaví.
0: Nebaví. Ale lidi ji chtějí.
2: Ano.
0: Lidi ji chtějí, výborně, ale to má asi každá kapela, ne? Že je jedna písnička, která se už prostě ohrála a kapela ji potom nechce hrát, nebo si dává právě pauzu. Nicméně, my už máme... Dokonce dotazy i od našich posluchačů a posluchaček. Adel, je to tvé?
4: Napsala nám Katka, nejdřív by ráda vzkázala, že kluky poslouchá a moc ráda, takže díky. Nám děkuje, že je hrajeme a my vám samozřejmě děkujeme, že jste tady. A přidala k tomu dotaz, proč se lahoutky jmenují lahoutky? A to mě zajímá teda taky, protože mám tu písničku hrozně ráda. Tak povídejte.
2: No tak lahoutky jsme o lahoutky, protože se v refrénu zpívá o lahoutkách, no. To je vlastně takový jednoduchý asi princip. Ale musím říct, ta písnička je inspirovaná hodně volně filmem Jáchyme hodil do stroje, kde ta, vždycky napomenu to jméno, ty herečky, jak tam za ní chodí prostě Luděk Sobota, tak dělá v těch lahůdkách, takže
0: Marta Vančurová,
2: no. Takže ta scéna je tam fantastická, ten film je fantastický, tak ta písnička je tím volně jakoby inspirovaná.
0: Kdy jste měli naposledy topinky?
3: Jo.
0: On tam chodí kupovat topinky, že?
2: Topinky, ano. No.
5: Ráno, teďka.
3: Pardon.
0: A jo, já jsem si říkal, co to je.
5: S česnekem, no.
0: S česnekem. No, výborně, takže lahůdky máme zodpovězené. Já jsem se dokonce všiml, že v některých videích z vašich konceptů je, že ty lahůdky nosíte i na pódium, že jste rozdávali někde dětem nějaký meloun, nebo to je pravidlo?
6: Ne, to bylo v rámci našich tykom v letě, to jsme jeli 8 koncertů, tak náš kamarád a kuchař, co nám vařil v rámci tour, tak přišel a daroval. Co tam daroval? Bombony,
5: melouny
6: nějaký,
5: a to, protože melouny. To nebylo jako, že bychom byli hodní, ale nám to prostě přebejvalo a už jsme to nechtěli jíst, prostě tak byli zbytky.
6: Nevyhazujem.
0: Prosím vás, to je turné, které už bylo, o tom, které teprve bude, se budeme ještě bavit, necháme to nějak nakonec, aby si to lidi potom pamatovali, že bude ještě akustické turné. Víte co, tak teď na chvíli nechoďte ladit, ale vyvětráme, to se hodí víc, ne, vyvětráme, dáme si písničku z našeho playlistu a za chvíli vám zase zahrajeme, teda my ne,
2: vám,
0: ale...
2: A my vám zahrajeme ty lahůdky teda.
0: A zahrajeme ty lahůdky, nebo Divokej byl zahraje, my s Adelou se budeme dívat a když tak budeme přispěvávat potichu.
2: Přispíte.
0: Tak jo, teď Lenka Filipová.
2: To se nemotali.

0: Prý se tomu říká láska, Lenka Filipová v Dobrém ránu na Blaníku, v Kytarovém ránu na Blaníku.
1: Kytarové ráno.
2: Na rádiu Blaník.
0: Tak my jsme teď vyvětrali ty topinky. Už tady máme zase vzdoušek, nicméně máme tady spoustu členů našeho oddělení sociálních sítí, takže zřejmě v tuto chvíli už jsme i na sociálních sítích. Kluci, jak to máte vy se sociálními sítěmi? Počkej, já ti pustím mikrofon.
3: Včera jsme se bavili s ženou, že se blíží Vánoce.
0: No.
3: Víte, o co si napsala dcerka?
0: Ne.
3: K Vánocům. O topinkovač.
0: Fakt? Nechce nový mobil?
3: To není možné, to je znamení.
0: Ale to je divný, to je divný. Ale
3: to byla ta nejmladší, víš?
0: No počkej, ale tam měli v tom filmu, když se teda vrátíme k Jakému hodě rozstroje, tam byly ty pravé, ještě tím, ty mastné topinky, že jo, na Stepánové. Ty jsou stejně nejlepší.
4: Jsou nejlepší v tu chvíli, jo, v tu chvíli jsou nejlepší.
0: No v tu chvíli, no, potom se ozve ten žlučník.
3: Já to dělám v té horkovzdušní troubě a není to ono.
0: Není to ono, já to taky říkám, no, já to dávám do topinkovače, že jo, na sucho, pak to musím polit tím olejem, aby to mělo vůbec nějakou chuť.
4: Máte někdo recept nějaký?
0: Vyměníme
3: se. Možná zapíšu, jak jsi to říkal, to dělám,
0: Prosím vás, dneska se tady rozejdeme všichni s novým receptem na topinky. A řekneme si, jak kdo z divokýho byla dělá topinky. Mimochodem, jak jste na tom vůbec se zvařením? Kdo je z vás nejlepší kuchař?
4: Hlad.
5: Štěpán.
0: Štěpán. Štěpáne?
4: No to s Jackem to mám.
0: A co umí Štěpán nejlíp?
5: Dobrá, tak Jack a Štěpán.
0: Tak Jack a Štěpán, dobře. A co umí nejlíp?
4: Já mám všechno nejlepší.
0: Topinky.
4: To je problém pak i do hospody na jídlo, víš co? No.
0: Já mám třeba takhle problém s těstovinama. Já si nedokážu dát v hospodě nikde těstoviny, protože už dopředu očekávám, že budou rozvařené a že to prostě nebude tak dobré, jako si to udělám já.
4: No, to by ještě bylo dobrý. Takhle jako rozvařený
0: bývá to daleko horší. No. Kluci, my jsme se bavili o těch lahutkách, takže bychom dali ty lahutky teda teď naživo. Co?
4: No, ano.
0: Jo.
3: Pokusíme se. Pokusíme se, ano. Jdem. Ještě nepadnu.

0: Krásně. Děkujeme. Sluchátka, bych slyšel taky sám sebe. Jenom abyste si udělali představu o tom, kolik tady máme ve studiu místa. Tak Honza musí dělat, musí se hodně snažit, aby mohl hrát na banjo a nehladit přitom Štěpánovi pozadí. Teď jsem vás tady oba dva sledoval.
1: My jsme zvyklí, mě by to nevadilo.
0: Kluci, domluvte se, je to jenom na vás, teď si dáme zase na chvíli pauzu, ale přišel nám tady mail s písničkou na přání.
2: Ano, napsal nám velice slušný posluchač Tadeáš. Dobrý den, měl bych prosím vás dotaz, zdali by nemohl Divokej Bill v kytarovém ránu zahrát i písničku Chtěl bych ti říct mnohokrát děkuji.
0: Ta písnička se jmenuje Chtěl bych ti říct mnohokrát děkuji?
2: Ne, ta písnička je jenom Chtěl bych ti říct a Tadeáš, protože je slušný, tak napsal ještě mnohokrát děkuji.
0: Tak vzkažte něco Tadeášovi.
3: To Prochajerova písnička, jak řekne.
4: Děkujeme Tadeáši, přeju ti krásné ráno, dáme to někdy jindy.
0: Dobře, a to
1: chtěl bych ti říct, že ne.
3: Já, kdyby jako v zájmu celku, tak kdyby, jestli si myslíte za celou partu, tak kdyby radši šel někdo jiný.
0: Dáme si teď pár minut pauzičku a za chvíli jsme tady zpátky i s dalšími písničky, s dalšími topinkami a písničkami. Jinými než tahle ta zmíněná. Radio Blaník.
5: Pozor, kuchařky a kuchaříci, u Zemana tento týden výtečná akce na bouček.
6: Tak ten bude na výpečky.
7: Nebo pěkně do udírny.
6: Ano, do soboty vepřový bůček 1 kg za 69,90. Opravdu jen 69,90.
7: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček, na chutné výpečky nebo domácí uzené. Kilo jen za 69,90.
5: Zeman maso uzeniny.
7: Vaše české řeznictví. Prodejny Zeman.cz.
8: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
9: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Autojarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
11: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
10: Salonky.
11: Ne, čistota je pro nás úplný základ.
10: Úklid.
11: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
10: Ha, kuchař.
11: Správně.
10: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
12: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
13: Nejkrásnější podzim u moře je v Peci pod Sněžkou. Toho krkonošského z mraků. Ráno lanovkou na Sněžku, přes den toulky barevnou velkou úpou a večer u teplých kamen na horské boudě. Zažijte Krkonoše bez davů a přijeďte do Pece pod Sněžkou.
14: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
15: Carglass opraví, Carglass vymění.
16: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz.
17: Dotace z Fatre jsou zpět.
18: Skvělé, takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
17: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
18: Ti, co sousedům staví novostavbu.
17: Přesně, všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
18: Fatre, dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
19: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 8. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Kometu Brno. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 250 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
20: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
21: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
22: Jsme 2G Lipov, největší český výrobce kvalitních polštářů, přikrývek a bytových doplňků. Garantujeme kvalitu zdravého spánku, která vás nesklame. 2GLipov.cz.
23: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
24: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
25: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
26: Blaník za volantem.
27: Dobré ráno vám přeje Renata Anna Pechová. Kolony kolem Prahy zmapovala Martina z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
28: Půlhodinové zdržení evidujeme na příjezdu do Prahy po D5 od 8. kilometru. Pokud pokračujete dále po Pražském okruhu směrem na Modlatice, počítejte s dalšími 15 minutami až k exitu Ořech. A nehoda v levém jízdním pruhu se vyšetřuje na 4. kilometru D7 na Prahu. Počítejte s 15 minutami navíc.
27: Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod.
29: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortoped.

0: Hezké ráno přeje Monika Holubová. Před okresním soudem v Ostravě dnes stane bývalý poslanec za ČSSD Petr Wolf. Obžalovaný je za to, že se vyhýbal vězení za dotační podvod. Za útěk do Paraguaje může dostat k 6letému trestu další 2 roky. Senát dnes odhalí pamětní desku prezidentu Václavu Havlovi k jeho nedožitým 90. narozeninám. Slavnostního odhalení u sala Tereny se zúčastní předseda Senátu Miloš Vystrčil společně s Dagmar Havlovou. Seznam.cz nepovažuje omluvu zveřejněnou poslancem a motoristou Filipem Turkem na Facebooku za naplnění povinnosti dané soudem. Čeká na písemnou omluvu. Hokejisté Kladna ukončili sérii 4 porážek. V zápase 8. kola extraligy zvítězili 3-2 v Litvínově. Vítězství slaví také Pardubice, které porazili 6-4 pražskou Spartu. Hradec Králové pak v prodloužení přehrál 3-2 Vítkovice. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
1: Na Rádiu Blaník.
2: A také je tady Adéla, také je tady Divokej Bill a pokračujeme v dnešním kytarovém ránu. Za chvíli vám kluci zase živě zahrají a vy se jich stále můžete ptát, tak nám pište na 603-118-118 a nebo na studiozavináčradioblaník.cz a rádi Billům pošleme dál.

0: Jal a zpívej a Pavel Bobek na Blaníku v Kytarovém ránu.
1: Kytarové ráno.
2: Na rádiu Blaník.
0: A my jdeme dál a tady se bude zase zpívat a bude se zpívat s Divokým Billem, protože Divoký Bill v téměř kompletním složení je hostem dnešního kytarového rána, teda kytarového. Martin, ten už má akordeon, tak je houslového, Adam už má housle na sobě, že jo, Honza už má, je připravený s benžem, Štěpán ten má, co to máš, vajíčko?
3: Jsem ukradl malý mu zraček, že jsem neměl nic.
0: Ale to vypadá jako profesionální nástroj, ty jsi k tomu něco přidělal. Jo, to je malinký. Výborně.
4: Ale jemu nesejde, natočím rachtá.
0: No, ale... ale hraje ti to.
3: Díky.
0: Kluci prostě připraveni v absolutní akustické verzi. A akustické bude i turné, které vás čeká. Raději elektriku nebo akustiku, když to vezmete podle sebe? Co kytaristi možná by se měli vyslovit?
4: No, já mám rád obojí a právě mám rád, že se to takový střídá, což je paráda, že si člověk zahraje na obojí.
0: Dobře, tak akustické turné. Kdy, kde, v kolik, co budete hrát, kdo se ujme slova?
5: Máme připravených krásných 17 koncertů akustických.
0: Říká Adam jenom.
5: Ano. Začínáme 6. listopadu a končíme 22. prosince ve Velký Lucerně.
0: Kluci, je nějaká písnička, která nemůže mít akustickou verzi? Našli jste takovou nějakou?
6: To asi ne.
0: Jo, všechny.
4: No
0: všechny.
4: Ne, to jedno, tam se akorát prostě elektrická kytara nebo akustická, takže tím se to jediný liší. To je... takže ono to vlastně úplně jedno.
0: Prostě přijďte na akustické turné Divokého Billa.
4: Kachon, Mára hraje na, to je zásadní, bych řekl, Mára hraje na kachon, ne na velký bicí, i když ve finále těch akustických koncertů ty velký bicí stejně používáme, aby to jako se pořádně rozjelo.
0: Takže Mára bude mít větší bedinku, než má teď? No, nebo stejnou, jak to je?
7: Stejnou.
0: Budeš sedět úplně na stejné bedně. Tak to jsme rádi, že vidíme tvůj nástroj, tvůj pódiový nástroj. Vlastně dá se říct mistrovský nástroj vlastně v tuhle.
4: Je to prostě bedna od bolta jako stolička.
0: Kluci, jak je to s daty koncertů? Protože Adam teď ze sebe vychlil, kdy to začíná, kdy to končí a zhruba kde, tak asi budete. Kdo z vás si nejméně pamatuje data koncertů a kdo je na tohle nejlepší? Asi Adam je nejlepší, teda předpokládám.
5: Na datum je nejlepší Pecan.
8: Ale na data narození a
9: umrtí. Začínáme 6. listopadu v Hradci Králové a vlastně všechny tyhle informace máme u nás v aplikaci.
0: Ano, a vy máte vlastně tu aplikaci.
9: Ano, anebo samozřejmě všude na sociálních sítích už to jako běží a na webovkách.
4: A kdyby někdo chtěl, tak se může podívat, já to mám na velkém papíru na lednici, tak ať se staví, já to tam mám napsaný normálně.
0: Stavte se, u Vaška budou topinky.
9: No to máme v kapelním kalendáři, takže taky vás může připojit.
0: Nicméně my jsme chtěli ještě vyhlásit takovou soutěž o nejlepší recept na topinky, takže nám klidně pište mimo vaše dotazy pro kapelu Divoký Bill recepty na topinky a kluci se tím potom třeba budou řídit. Teď si dáme další živou písničku. Co to bude?
4: No tak to je písnička, kterou jen pokaždý, dneska vám ji zahrajeme, jmenuje se Moje milá plakala, tam prostě musí padnout.
0: Pojďme na ní.

0: Díky.
1: Kluci, moc si vážíme toho, že jste nám to dali v té pódiové verzi, ne v té rádiové. Možná jenom znalci si všimli malého rozdílu. A máme tady další dotaz na vás.
2: Počkej, fakt není poznat, že to není playback.
1: Fakt to nebylo poznat. Teď jsme to vysílali i živě na Facebooku. Koukám, že tady naskakují další a další a samé je to zamávat, tady píšou. Tak já jim budu pomalinku mávat. Kluci taky mávají. A
2: mávej!
1: Zatímco mávej. Adel čte další dotaz.
3: Napsal nám Zdeněk. Chtěl bych se zeptat kluků, jestli chystají po Bazeliškovi nějaké nové album.
2: Chystáme samozřejmě, jsme kapela, bude to 9. studiový album, protože jich máme 8, tak bude 9. taková zajímavost. A
3: to je šťastné
2: vlastně
3: číslo.
2: Už jsme ho před 14 dny začali točit. Dokonce víme, pokusíme se jako takhle dlouho před vydáním alba, jsme ho ještě nikdy nepracovali, jako měl by vyjít na apríla 2028. Mm-hmm. Takže už jsme začali a je to to procesu.
4: Ale je to apríl, že?
1: 28 to není příští rok, to je až ten další.
2: To je až ten další, ano.
1: Výborně.
5: To je až ten další.
1: Ještě tam máš něco?
5: Protože bude mít 30 let.
2: Jo. Kapela bude mít 30 let, k tomu vlastně bude deska, k tomu bude album a musíme to točit takhle zdlouha, protože prostě mezi tím máme tyhle ty turné velikánský, takže prostě to se to zastaví.
1: Já to chápu. Ještě tady máme, někdo chválí Plakala.
3: No, napsal nám Jirka, zdravím tu nejskupinu, takže to je kompliment pro vás. A já jsem si teda všimla trendu, že jako píšou dneska především muži. Tak jestli je to, jako jestli máte zaznamenáno, jak máte demograficky tu fanouškovskou základnu, jestli jsou to opravdu převážně chlapy.
6: Muži píší, ženy chodí na koncerty.
1: Pozor, ženy ještě tleskají na Instagramu, nebo mávají na Instagramu, jo, takže Instagram máte plný ženských. Kluci, dáme si teď zase malinkou pauzičku a za chvíli poslední živá, jo? Ano, může být? Okay, pojďme.
7: Víc nebo míň. Tentokrát pro vás máme poukaz na 3000 korun na nákup kávy od české pražírny Coffee Limit z Posázaví.
8: Tak hodně štěstí. Víc nebo míň. Každé všední dopoledne v 10 hodin u nás na Blaníku.
9: 100 lidí, 100 chutí. Nerozlišujeme. Pražíme pro každého. Coffee Limit. Poctivá čerstvá káva pražená v Posázaví. Kávuj.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Šéfe, došel matroš!
12: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
13: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
14: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
15: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
16: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
17: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
18: Máte příznaky COVID-19? Je vám víc než 65 let? Nebo máte chronické onemocnění? Pokud máte kašel či rýmu, horečku, bolí vás hlava, svaly nebo klouby? Na nic nečekejte a kontaktujte svého lékaře. Otestuje vás a případně zahájí potřebnou léčbu. Včasná návštěva lékaře je důležitá.
0: co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
4: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
5: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.
0: N. Na vás záleží.
5: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci

0: nebo volejte 800 110 800.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields i s ostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shields za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na Dek.cz.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.

0: Blaník.
1: Pokračujeme v kytarovém ránu na Blaníku, blížíme se ke konci, čeká nás poslední živá písnička. Divokej byl je hostem dnešního kytarového rána. Kluci, kdy jste napsali naposledy nějakou písničku? Je otázka, co?
2: No, já nedávno.
1: Ty nedávno? A už jsi seznámil kapelu s tou písničkou, Vašku?
2: Ne, to je úplně nová.
1: Jo, to je úplně nová, takže kluci ještě neslyšeli.
2: Jo.
1: Že bychom si udělali teď premču, že bys jim jako brnknul třeba kousek? Co je čeká?
3: Chodím po svým rodném městě, nemám cíl. Řeknu ti, co mě láká. Já o veliké cestě do neznámé země sním. Duši tuláka mám.
1: Krásný, to je. Roman valil oči a teď nevím, proč, jestli se mu to líbilo, nebo že neví, co s tím teď. Jakože dobrý, že jo? Mně se to taky líbilo, fajn.
2: Takže tuhle ještě... Mi to ukradnou, teda. Jsem na tom si 14 dní?
1: Hele,
4: co tady blbneš?
1: Takhle, Xindl se nám taky odhalil takhle už novou písničkou, kterou před měsícem napsal. Tak buď to ukradnou obě, nebo žádnou, uvidíme. Jo? Nebo třeba jenom Xindlovu.
2: Na se to stane.
1: Kluci.
2: Já ukradnu tu jeho, on tu mojí a je to...
1: Anebo si to vyměníte. Na přes rok 30 let... Taky chystáte nové album, teď jedete akustické turné. Máme tam ještě nějakou SMSku, Adel?
5: Máme. Ženské pokolení tady zastala Simča, napsala, když tady píšu jen chlapy, tak já alespoň kluky z Divokého byla, tak to zdravím. Moc krát děkuju za krásný.

0: Ne, kytarové ráno.
1: Díky, ahoj.
2: Klíčenku.
3: Klíčenku a možná i tu poslední písničku, která bude, řekněme, třeba speciálně pro Simču, co?
2: Může být.
3: Co to bude?
4: No je to písnička zase, jak my máme takový ty tradice, tak tuhle hrajeme vždycky poslední, tak Rozárce se to jmenuje, Novalčík, takový starý, pomalej, jedna z nejstarších písniček, kterou vždycky končíme koncerty.
3: Takže v 3/4 tempu končíme dnešní kytarové ráno. Pojďme na to.

0: Pas.
1: Poslední písnička dnešního kytarového rána.
2: Děkujeme.
1: Bude to poslední písnička i na akustickém turné na
3: Děkujeme.
1: Koncertech?
3: Určitě. To vždy končíme všude.
1: Takže přijďte na akustické turné Divokýho Billa. Kluci, moc děkujeme. 12 nás tady bylo.
4: Děkujeme moc za pozvání, bylo to bezvadný. Zdravíme všechny, krásný den lidi. Ahoj.
1: Ahoj.
3: Čau, čau. Ahoj.
1: No a nás už za chvíli čeká hledání tajemného roku a dnes v něm tyhle písničky. Z tajemného roku je i tahle. A nebo tahle. A více i s vašimi tipy a vzpomínkami. Po deváté, teď je 8.54. Radio Blaník.
5: Víte, že Bene Zelenina z Veselí nad Moravou prodává vlastní marinované zelí s mělnickým křenem?
6: Více na e-shopu benezelenina.cz.
7: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
8: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
9: Radio Blaník, počasí. Radio
10: Blaník. Hezké dopoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Teď se nám ještě místy krajinou lokálně plíží mlhy, ty se ale rozpustí a pak bude většinou jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají mezi 19 až 22 stupňů a zítra bude ještě o něco tepleji. Teď se vydáme na silnice.
11: Mami, proč máme všechno od konceptu?
12: To jen se zeptej tatínka.
13: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
14: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
9: Blaník za volantem.
10: Zdržíte se na příjezdu do Prahy od Berouna. Podrobnosti má Martina z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
15: Půlhodinové zdržení evidujeme na příjezdu do Prahy po D5 od 8. kilometru. Pokud pokračujete dále po Pražském okruhu směrem na Modlatice, počítejte s dalšími 15 minutami až k exitu Ořech. A nehoda v levém jízdním pruhu se vyšetřuje na 4. kilometru D7 na Prahu. Počítejte s 15 minutami navíc.
10: Přejeme vám šťastnou cestu bez nehod a mějte krásný den. Jsou tu další zprávy.
16: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
9: Zprávy Rádia Blaník.
17: Stručně, jasně, přehledně.
18: Armáda testuje moderní technologie. Znojmo čeká na svůj silniční obchvat. Českobudějovický motor chce prodloužit svou neporazitelnost.
19: Radio Blaník.
18: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Česká armáda se podílí na mezinárodním testování technologií. Ty můžou v budoucnu zásadně změnit způsob vedení bojových operací. Aktuálně probíhá ve vojenském újezdu Březina u Vyškova a také na poligonu v Lipníku nad Bečvou mezinárodní cvičení, jak říká za ministerstvo obrany Simona Vesela.
5: Každoročně na přelomu září a října se zde setkávají vojáci, odborníci a zástupci NATO. Do letošního testování se zapojilo 49 firem zaměřených na protidronové technologie a dalších 24 společností s bezosádkovými pozemními systémy. Celkem se cvičení účastní více než 1000 lidí.
18: Technologie se tu ale pouze nepředvádějí. Vojáci je přímo v terénu zkoušejí a také ověřují, jak obstojí při konkrétních úkolech. Silničáři předložili doplněnou dokumentaci EIA pro dostavbu obchvatu Znojma. Šlo hlavně o hlukovou studii a studii vlivů na lidské zdraví. Zároveň vypořádalo připomínky spolku Obchvat, který řadu let bojuje proti stavbě a stavbu jednotlivých úseků svými kroky oddaluje. Pardubická knihovna otevřela multimediální obývací pokoj. Návštěvníkům nabízí prostor pro hudbu, hry, virtuální realitu, také podcasty, práci s videem i fotografiemi. Nový prostor je umístěný v bývalé regionální studovně. Hokejisté Českých Budějovic a Brna dnes uzavřou program 8. kola Extraligy. Motor do zápasu vstoupí s bilancí 2 porážek a bude se snažit potvrdit dobrou bilanci v Budvar aréně. V sezóně tam budoval ve všech 3 utkáních, 2 z nich vyhrál. Kometa zvítězila ve 3 z posledních 4 duelů. Utkání začíná v 17:30 večer. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr Slíva.
9: Tajemný rok a Petr Slíva
17: na Rádiu Blaník.
1: A zhůru do tajemného roku Adel už sedí u našich, nebo u vašich SMSek, u naší SMS brány, kam můžete psát na 600 318 118. Já operuji na telefonu, takže pokud si chcete popovídat, tak zavolejte na 800 109 109. No a připraveny jsou písničky z tajemného roku a samozřejmě taky slovní nápovědy. Pustíme se do toho.

0: Tajemný rok.
1: Našli jste rok vašeho života?
0: Volejte 800 109 109.
2: Pište na 603 118 108.

0: Žít jako kaskadéra, Dalibor Janda a písnička z Tajemného roku.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Před chvílí Helena Vondráčková, čas je proti nám a protože je první pondělí v měsíci, tak i v tajemném roce si hrajeme jenom české písničky, ovšem s tím rozdílem, že jsou to všechno písničky z jednoho roku. A tady jsou vaše první tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
3: Dobré ráno, Peťo, Adelko, moc vás zdraví, Jirka, ahojte.
0: Ahoj, ahoj, povídej.
3: Tak nejdřív teda musím poděkovat za divoký obila, bylo to nádherný. Zatím to bylo nejhezčí kytarový ráno, který jsem u vás na Blaníku zažil.
0: Děkuju
3: moc, bylo to fakt perfektní, krásně kluci zpívali, hlavně z plakátu, to se mě udělal největší radost. Jinak, Peťo, jak se krával ukáz těch písniček, tak budu čistě teďka jenom typovat, ale to budou tak 80. léta, tak já bych tak pro začátek typl rok 1983.
0: Tak, 83 píšu. Děkuju.
3: Tak,
0: máš tím nějakou vzpomínku? Byl jsi na světě?
3: Až 85. bohužel, takže ještě jsem chodil po houbách.
0: Nevadí, to se stává. Měj se pěkně.
3: Ahoj. Měj se krásně, krásné pondělí, ahoj.
0: To se stává, že se člověk ještě nenarodil. Pojďme na SMSky.
4: Přidám tip na rok 1984, ten nám poslala Irena z Milevska a napsala k tomu vzpomínku, v té době jsem prožívala studentská léta.
0: Děkujeme, píšu čtyřku.
4: Stejný rok nám tady typuje Marie z Přepych podle písniček, napsala, bylo mi 31 let, měla jsem dvě dcerky a pracovala jako dětská sestra v jeslích.
0: Díky.
4: A potom přidám ještě tip na rok 1985 a ten nám poslal Jaroslav.
0: Tak Jardo, děkujeme, píšu 85 a třeba napoví ta první slovní nápověda.
5: Trnko, kapak, kapak, tebe jsem ještě nevolal.
6: Já jenom, jestli byste nám něco neřekla o týhle zvláštní kice.
0: 21. prosince, těsně před Vánoci, se na televizních obrazovkách objevil nový seriál z dílny Václava Vodlíčka, Miloše Macourka s názvem Létající Čestmír.
7: Já vím, že jsi to možná myslel dobře, ale co jsi to vymyslel za pitomost?
6: Jakou?
7: No jakou? Že si přilít oknem.
6: Ale teď je to pravda. Já si někdy vymýšlím. To je fakt. Ale teď jsem vážně nelhal.
0: Létající Čestmír se v televizi objevil právě v tajemném roce. No a teď vy, ve kterém roce to bylo? Zavolejte na 800 109 109 anebo napište na 603 118 118. No a hudbu k tomuto seriálu složil Karel Svoboda a Michal David naspíval úvodní písničku.

0: Jedeme dál. Petra Janů a Petr Janda.
1: Radio Blaník. Tajemný rok.
0: I tento duet vyšel v tajemném roce. V tajemném roce jste taky poprvé mohli vidět seriál Létající Čestmír. Premiéru měl 21. prosince tajemného roku. A tady jsou další tipy. Radio Blaník, Petr Slívá, Tajemný rok. Dobrý den.
2: No, dobrý den. Tady Martin ze Svitáhav. Já si myslím, že to byl rok 84.
0: A podle čeho tak soudíte, Martine?
2: Podle toho Létajícího Čestmíra.
0: A co jste dělal vy v tom roce? To by mě zajímalo.
2: No, chodil jsem do 4. třídy.
0: Takže seriál Létající Čestmír byl tak akorát pro vás.
2: Přesně tak.
0: Moc vám děkuju, kam jedete?
2: Teďka jedu z Ostravy do Svitáhav.
0: Šťastnou cestu, mějte se pěkně, naslyšenou.
2: Děkuji moc, mějte se taky, naschle.
0: A jdeme na SMSky.
3: Přidáme tip na rok 1984, který nám poslala Miluše a napověděli Létající Čestmír.
0: Děkujeme, Miluško.
3: Potom přidám tip na rok 1985, ten nám poslala Petra z Prahy a napsala k tomu, to je rok mého narození.
0: Díky, díky.
3: No a tipujete i na našem Facebooku a tady jednoznačně dominuje rok 1984. Tipuje ho třeba Jirka, Dagmar nebo Míla.
0: Děkujeme všem a pište dál. Pište třeba na 600 318 118, ne třeba, pište sem, nebo pište do komentářů na našem Facebooku, anebo volejte na 800 109 109 a třeba vám pomůže v tom hledání i tahleta písnička. Je taky z tajemného roku, naspívali Hanka Zagorová, Standa Hložek a Petr Kotwald a jmenuje se Jinak to nejde.

0: Jinak to nejde, Hanka Zagorová, Standa Hložek a Petr Kotwald.
1: Tajemný rok a Petr Slíva.
2: Na rádiu Blaník.
0: V tajemném roce na Blaníku před chvílí jsme si připomněli i seriál Létající Čestmír, to byla první slovní nápověda, poprvé jste ji mohli vidět právě v tajemném roce. No a potom vám pomáhají písničky dneska, protože je první pondělí v měsíci jenom české, ale všechny jsou z jednoho roku, z tajemného roku. A tady jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Martina Svetín, ahoj Peťo.
0: Ahoj Martino, je to tvoje?
3: Já bych to dneska typovala na rok 1984 podle toho Čestmíra.
0: Čestmír. Dívala ses tehdy na letajícího Čestmíra?
3: Samozřejmě.
0: Jo.
3: To bylo takové hodně divoká stripy.
0: Jo, tak to jo. No to je pravda, to je pravda. Když tam vchází do toho kamene, že jo, čichá těm kytkám. A co jsi jinak dělala takhle v tom roce, který typuješ?
3: Ty brděl, asi jsem byla, tak bych to typovala v prváku ve druháku.
0: Mm-hmm. No, tak to už asi nebyl úplně seriál pro tebe, je mi to jasné.
3: Nebyl, ale pobavil.
0: Jasně. Měj se pěkně, děkuju, ahoj.
3: Taky, ahoj, pozdravuji Adelku, čau.
0: Ano, ahoj. Adelka taky pozdravuje a čte SMSky.
4: Napsala nám třeba Zdeňka z Kuřimi, hledáme rok 1984, to bylo mojí mamince 15 let a nastoupila na učňák, no a včera nám oslavila krásné narozeniny, takže maminko, všechno nejlepší.
0: Je, taky všechno nejlepší, přidáváme se.
4: Potom přidám tip od Pavly s Jiřím ze Slaného, ti typují rok 1983 a napsali k tomu, to jsme se seznámili a jsme spolu dodnes.
0: Děkujeme, ať to klape.
4: No a typuje nám tady další pár, Ondra a Venca, tak to ne pár, tak dvojice. Ondra
0: může
4: a Venca. Napsal nám Ondra Venca z kamionu na cestě do Německa, ti typují rok 1984 a napsali k tomu, děkujeme za hezké písničky.
0: A my taky děkujeme za vaše tipy, které nám posílejte dál, buď to na 600 318 118, anebo volejte na 800 109 109, nebo mrkněte na Facebook, přidejte do komentářů a další nápověda už za chvíli.
2: Tajemný rok a Petr Slíva.
1: Na rádiu Blaník. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
6: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
7: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
8: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
7: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
9: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No. Hodná holka.
10: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
11: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
12: Carglass opraví, Carglass vymění.
13: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůkách nebo na ok-seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
14: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem.
15: Veletrh pro chovatele, zemědělce, zahrádkáře a milovníky dobrého jídla. Podzimní zemědělec, náš chov a národní holštýnský šampionát od 8. do 11. října.
14: Výstaviště Lysá nad Labem.
16: Po
13: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
10: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
13: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
10: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
13: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
10: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
13: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
16: Jsme 2G Lipov, největší český výrobce kvalitních polštářů, přikrývek a bytových doplňků. Garantujeme kvalitu zdravého spánku, která vás nesklame. 2GLipov.cz.
17: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
18: Ani hnout, máme tu případ.
19: Segra, co se stalo?
18: Po celé chodbě jsou šlápoty.
20: Tak kdo si neočistil boty?
19: Já si je neočistil.
21: No, já taky ne.
18: Já vlastně taky ne.
20: A proč?
18: Protože nemáme pořádnou rohožku.
21: Jo, to by mohlo být ono.
18: Takže případ vyřešen.
10: Malá věc, velký rozdíl. Vyberte si tu svou na www.gapa.cz. Před dveře i dovnitř. A potom už jen...
22: O rohožku.
10: Gapa.cz. Rohožky pro každého.
23: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
24: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
25: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
26: Renault nebo Dacia? Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosav Benešov. Jedeme s vámi každý den.

0: Tajemný rok.
1: Holda Říha a Smutná nevěsta, i tohle byla písnička z Tajemného roku, která vás může přivést ke zdárnému cíli. Ještě zopakuju nebo připomenu některé písničky, které už dnes zahrály. Čas je proti nám od Heleny Vondráčkové. V Tajemném roce vyšla i písnička Žít jako kaskadér od Dalibora Jandy, nebo Jedeme dál, což je duet Petrianu a Petra Jandy. A dali jsme si taky Létajícího Čestmíra od Michala Davida, protože to je písnička, která vznikla k seriálu Létající Čestmír, který jste poprvé mohli vidět 21. prosince Tajemného roku. A tady jsou vaše další tipy. Rádio Blaník, Petr Sýva, Tajemný rok, dobrý den.
2: Ahoj Petře, tady Vítěz z Liberce. Já si myslím, že je to rok 85. A podle toho Čestmíra.
1: A nějaká vzpomínka k roku 85?
2: No, vzpomínku mám teda, na kterou musím myslet každý rok, a to jsem, že jsem se oženil. No,
1: ano, chápu, to je povinnost.
2: Každý rok si to připomínám, no, takže...
1: To je jako Vánoce. Tak pozdravujte doma, díky moc, naslyšenou. Dobře,
2: budu taky naslyšenou.
1: Tady jsou další SMSky.
3: Máme tady jeden anonymní tip a posluchač či posluchačka přidává čárku k roku 1983.
1: A my děkujeme.
3: Potom nám napsal Bany z Chomutova. Ahoj Blaníku, jako Husákovo dítě si myslím, že je to rok 84. Podle seriálu Létající Čestmír bylo mi 14 let.
1: Děkujeme za vzpomínku.
3: A potom přidám další tip, konkrétně na rok 1986, který nám poslala Petra z Prahy a napověděla jí písnička Dalibora Jandy Žít jako kaskadér.
1: Díky, tak 86. už tady mám taky nějakou čárku, tak přidávám další a přidávám zároveň druhou slovní nápovědu. 1. března Tajemného roku má v kinech premiéru český film, krásný český film režiséra Karla Kachyni, ve kterém hlavní role stvárnili Alena Mihulová a Jiřina Jirásková. A ten film se jmenuje, uhodnete?
4: Hej! Halo! Halo! Stůj! Stůj! Zastav! Počkej!
5: Co teď?
4: Do nemocnice je pozdě. Asi to odrodím, než přijde doktor, ale přijít musí. Dole na poště mají telefon, řekneš mu, že je to konec pánevní.
5: Já? Hajný malý, že?
4: Drž hubu, vím, co dělám.
1: A ten film se jmenuje Sestřičky.
5: Jelené, oči máš zelené. Jelené, jelené, jelené. Budem spolu na dovolené.
1: Sestřičky Karla Kachyni mají premiéru v Tajemném roce. To je druhá slovní nápověda a vy volejte na 800 109 109 a pište na 600 318 118, v jakém roce se nacházíme.

0: Iveta Bartošová a To mě nenapadá. Další hudební nápověda. Létající Čestmír, seriál, který jste poprvé mohli vidět v Tajemném roce, Sestřičky Karla Kachyni, jste taky mohli vidět poprvé v Tajemném roce, tenhle ten legendární film. A tady jsou vaše další tipy. Radio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
1: Dobrý den, já si myslím, tady Monika od Mladé Boleslavy a já si myslím, že je to 1984.
0: 84. A podle čeho?
1: No, podle Sestřiček.
0: Aha.
1: Já jsem tenkrát na tom byla v kině s rodičema.
0: No.
1: A někdo mě udal a ve škole jsem za to dostala třídní důtku, že jsem byla na nepřístupným filmu.
0: To je pravda, on to byl nepřístupný film a z dnešního pohledu vlastně až téměř nelogické.
1: No, dneska jo, no. A tenkrát můj táta říkal, tak jsem tu třídní důtku dostal já.
0: No, já jsem se taky na to nesměl v televizi dívat potom, když to bylo v televizi. Moc děkuju, mějte se pěkně, nashledanou. Pojďme na SMSky.
2: Z Mostu nám napsal Jarda, ten typuje podle filmu Sestřičky rok 1983.
0: Děkujeme, Jardo.
2: Potom přidám Vaška ze Šumperka, ten si myslí, že se jedná o rok 1984 a napsal mu napověděl mu seriál Létající Čestmír.
0: Díky.
2: No a přidám ještě tip od dámy, konkrétně od Hanky z Plzně, i ta přidává čárku k roku 1984 a napsala k tomu, to mi bylo zrovna 24 let.
0: A my moc děkujeme. A tady je poslední slovní nápověda. V Tajemném roce Nobelovu cenu za literaturu jako vůbec první a dosud jediný český spisovatel získal Jaroslav Seifert. Přebírala ji a za něj ale jeho dcera kvůli básníkově špatnému zdravotnímu stavu.
3: Mistře, jak se cítíte, jak je vám?
4: No, není mi dobře, ale mám radost.
0: A taková perlička Jiřina Šiklová, která do zahraničí zaslala podklady k jednání o Nobelově ceně a rukopis jeho paměti Všechny krásy světa, za to byla dokonce soudně stíhaná. Takže Jaroslav Seifert obdržel Nobelovu cenu za literaturu a to byla poslední nápověda a vy ještě chvilku můžete volat a psát.
5: Tajemný rok na Rádiu Blaník. Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
6: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB.
7: Je potřeba říct, že hypotéka je součástí nějakého celkového finančního plánu každého člověka, který bychom si každý z nás měli vytvořit během svého života. A na to je ideální potkat se vždycky s finančním poradcem a probírat to s ním dopředu. Co je teďka opravdu hodně moderní, tak to je to, že se developeři začínají věnovat družstevní výstavbě. Dnes si můžete koupit výhodně družstevní byt. On má tu cenu trochu nižší z toho důvodu, že je složitější tou nemovitostí ručit a to snižuje jeho cenu.

0: katalogu.
1: Viď? A všechno za hubičku. Díky Baumaxu. Zastavte se v Baumaxu pro nový nábytek. Do konce října se slevou až 20%.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Je, to Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
3: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
4: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
6: No jasně, s MND to jde.
5: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND. Dodavatel elektřiny a plynu.
7: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
8: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
7: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. 1+1. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na DEK.cz.
9: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
10: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
11: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.

0: Nevím, byť sám a Elan na Blaníku.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok,
0: který se nám trošku vloudil mezi české písničky dnešního tajemného roku. A tady jsou vaše poslední tipy. Pojďme na ně, mrkneme se nejdříve na telefon, třeba tady. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Tomáš. Já volám na ten rok, teda.
0: Ano.
3: Tak je to rok 1984, to naspívali. Jinak to nejde.
0: Jinak to nejde. No dobře, co jste dělal vy v tom roce?
3: No, tak když budu počítat, tak mi bylo 12 let.
0: 12 let, takže základka, druhý stupeň, nějaká šestá třída, sedmá, co? Něco takového, že jo?
3: Takhle, no.
0: Díky moc, krásný den, naslyšenou.
3: Vám taky, naschranou.
0: A pojďme na SMSky.
4: Napsala nám třeba Petra ze Sázavy, ta typuje rok 1984 podle Seiferta.
0: Díky.
4: Potom přidám další čárku ke stejnému roku, tu nám poslala Martina z Brna a napsala k tomu, to jsem měla 3 roky, takže šťastné dětství.
0: Díky, díky.
4: A potom přidám ještě jeden tip na rok 1984. A ten typuje Helena, napsala, narodil se mi syn a dnes má 42. narozeniny.
0: Je, tak gratulujeme, gratulujeme. No tak pojďme se teda podívat na to, jak to dopadlo. Nejdříve zopakuju nápovědy, které dneska padly a pak už se na to podíváme. Létající Čestmír má premiéru 21. prosince tajemného roku, Sestřičky Karla Kacheni mají premiéru 1. března tajemného roku a 11. října tajemného roku byla ve Stockholmu udělena Nobelova cena za literaturu českému básníku Jaroslavu Seifertovi. Tak to byla poslední nápověda a pokud jste typovali rok
1: 1984,
0: tak jste typovali správně.
1: To byl dnešní tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok Rádio Blaník.
0: No a my jsme u konce a za Delkou se na vás těšíme zase zítra ráno v 6. Zůstaňte s Blaníkem, za chvíli už Pepa Černý a s ním dopolední vysílání a teď ještě jedna hudební vzpomínka na ten rok 1984 a Vítě Vávra.

0: Vítě Vávra právě zakončil tajemný rok na Blaníku. A dál si budeme hrát hlavně hezky česky. Šalom. Zaspívá i Olga Lounová. Patříme k sobě, ty a já, ty a já. A taky Radečci. Tak sorry, že mám rád hory, je to dlouhodobý vztah. Radečci mají rádi hory a my hrajeme pouze a jen hezky česky v tento den při prvním českém pondělí v měsíci. Začíná nám říjen, přátelé, já vím, už je to pátý den, ale první pondělí, takže české písničky. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 4,5 minuty už bude 10 dopoledne. Rádio
1: Blaník. Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
2: Rádio Blaník. Počasí. Rádio
3: Hezké dopoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Až se nám mlhy a nízká oblačnost rozpustí, bude jasno nebo skoro jasno a nejvyšší odpolední teploty zamíří mezi 19 až 22 stupňů. Zítra bude počasí velmi podobné, jen ještě o něco tepleji. Teď se vydáme na silnice.
4: Prodej a servis Pilštýl vám zajistí firma Dvořák v Benešově. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
2: Blaník za volantem.
3: Kolony kolem Prahy zmapovala Martina z dopravního centra ŽSD.
5: 15 minut navíc strávíte v koloně před nehodou na dálnici D11 na Prahu na 8. kilometru. 20-minutové zdržení evidujeme na příjezdu do Prahy po D5 od 8. kilometru. Pokud pokračujete dále po Pražském okruhu směrem na Modlatice, počítejte s dalšími 15 minutami navíc až k exitu Ořech. Pražský okruh brzdí směrem na Ruzyni od Jesenice a i tady končí kolona u Ořechu.
3: Přejeme vám šťastnou cestu a v kolonách pevné nervy, jsou tu zprávy.
2: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
6: Aktuální přehled každý den.
2: Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
7: Pneu servisy se plní objednávkami kvůli přezutí gum. V týdnu vtrhne do Česka výrazné ochlazení. Na podporu startupů šly stovky milionů. Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. Začátek října je pro řidiče ideálním časem objednat se do pneu servisu. Otálet se nevyplatí, protože termíny se rychle plní. Třeba v listopadu se na volné místo čeká až 3 týdny, to ale už může klidně napadnout sníh. Některé pneu servisy letos hlásí jen mírné zdražení. Řada řidičů přechází na celoroční gumy. Experti ale příliš nedoporučují, navíc je v některých zemích neuznávají. Babí léto vydrží v Česku až do čtvrtka. Podle meteorologů naměříme až 24 stupňů, v pátek se ale výrazně ochladí, a to na 10 až 15 stupňů Celsia. A chladno zůstane také o víkendu, kdy budou teplotní maxima pod 20. Jen na jihu Moravy může být v sobotu ještě až 24 stupňů. Ministerstvo průmyslu poskytlo 914 milionů korun vládní agentuře CzechInvest na podporu startupů. Peníze měly sloužit třeba k zakládání nových firem, jejich vstupu na zahraniční trhy nebo testování nových technologií. Podle šetření Nejvyššího kontrolního úřadu ale ministerstvo u většiny projektů nesledovalo, jestli se podařilo cíle splnit. Liberec patří k nejotevřenějším městům v zemi. V celostátním hodnocení projektu Transparentní Česko obsadil 1. místo mezi 56 posuzovanými městy. Co přesně to znamená, vysvětluje mluvčí radnice Jana Kudymová.
8: Hodnocení sleduje především to, jak otevřeně město informuje veřejnost, jak transparentně rozhoduje a zda mají lidé snadný přístup k informacím o jeho hospodaření a nakládání s majetkem.
7: Město zároveň připouští, že má stále co zlepšovat. Chystá proto další změny, které jeho fungování ještě víc zprůhlední. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď s vámi bude opět Pepa Černý.
0: Bude, děkujeme moc krát, Moni.
2: Pepa Černý.
6: Na rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé, za 30 minut už bude 10, dál si budeme hrát jen a pouze hezky česky, protože je první pondělí v měsíci, konkrétně v říjnu. Už to začíná, přijde prý ochlazení, no však to znáte. Šalom, Stín katedrál, to je první píseň této hodiny, tak jdeme na ní, pak přijde Samira a zahrajeme si taky Víc nebo míň.

0: Olga Lounová, Patříme k sobě.
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na Rádiu Blaník.
0: A už je tady naše Samira, tentokrát budeme makat o 106, Samčo, že jo?
3: Když někdo maká o 106, znamená to, že jede naplno, rychle a intenzivně. Ale proč zrovna 106? Proč ne třeba 105 nebo rovnou 200? Jedna z nejzajímavějších teorií nás zavede do roku 1880. A ku podivu je v tom ženská. Učitel Ladislav Malý z Příbrami později vzpomínal, že se tehdy přel se svým kamarádem o jednu dívku. Kamarád tvrdil, že ji získá nejpozději do svatého Jana Nepomuckého, a měl na to přesně 106 dní. Mezi kamarády se proto začalo říkat, že jde o 106 a existují i další teorie. Jedna spojuje výraz s pokřikem 105 na kulhajícího člověka. Zdravou nohou pořádně došlápl na 100, nemocnou jen lehce na 5. Když přidal a snažil se jít rychleji, mělo se číslo žertem zvýšit na 106. Ani tenhle původ ale nemáme s jistotou potvrzený. A já se přiznám, že se mi stejně nejvíc líbí ta první verze, protože představa, že celé Česko dnes maká o 106 kvůli tomu, že měl někdo v roce 1880 106 dní na zbalení holky, to je prostě nádhera.
0: Nádhera, Samčo, moc krát děkujem.
2: Samira na Blaníku.
1: Ale proč se říká, co se říká?
0: Víte, jak se na Blaníku zpívá hezky česky? Teď bude hezky česky zpívat Marie Rotrová, večerem zíčkaná. Krásné dopoledne.

0: Karel Zich měla na očích brýle, posloucháte Rádio Blaník a jdeme si hrát.
1: Rádio Blaník.
2: Víc nebo míň?
0: Je ta klíčová otázka, víc nebo míň. Přátelé, chcete získat kafičko? Chcete získat poukaz na nákup za 3 000 korun na webu kavuj.cz? Pokud ano, tak napište přihlašovací SMS-ku na číslo 603 118 118, napište celé své jméno, odkud jste a potom heslo. A víte, jaké dáme heslo? Protože je to kávuj a hrajeme o ten poukaz za 3 000, tak heslo je kafíčko a chci to vidět hezky s F, přátelé, tak pište a já dvěma z vás zavolám a utkáte se o ten voucher. Pište 603 118 118 a zvedejte telefon, budeme si dál hrát pouze hezky česky. Žentour, potom Blanické přání a zaspívá i Michal Tučný.
2: Pozor, kuchařky a kuchaříci, u Zemana tento týden výtečná akce na bouček.
3: Tak ten bude na výpečky.
4: Nebo pěkně do udírny.
3: Ano, do soboty vepřový bůček 1 kg za 69,90. Opravdu jen 69,90.
4: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček, na chutné výpečky nebo domácí uzené. Kilo jen za 69,90.
2: Zeman maso uzeniny.
4: Vaše české řeznictví. Prodejny Zeman.cz.
5: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103
6: 300. Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
7: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
8: Nejkrásnější podzim u moře je v peci pod Sněžkou. Toho krkonošského, z mraků. Ráno lanovkou na Sněžku, přes den toulky barevnou velkou úpou a večer u teplých kamen na horské boudě. Zažijte Krkonoše bez davů a přijeďte do pece pod Sněžkou.
9: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
10: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
9: Navádění letadel?
10: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
9: Technik ve věži?
10: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
9: Elektrikář?
10: Jo, přesně tak.
9: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
11: Zahradničíte a chcete pořádný skleník za dobrou cenu? Typové skleníky nebo skleník dle vašich představ vám dodá Kovoagrex.cz. Kovoagrex.cz.
12: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
13: Dotace z Fatre jsou zpět.
14: Skvělé, takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
13: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top 2 v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
14: Ti, co sousedům staví novostavbu.
13: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
15: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
16: Halo, halo, přijďte s námi zažít dušičkové dýňobraní 10. října od 8 do 16 hodin. Čeká vás workshop dlabání dýní a podzimních dekorací, dušičkové vazby květin, ochutnáte dýňové dobroty a nakoupíte sezónní rostliny do vaší zahrady. Pro děti máme připravené tvořivé dílničky. Vidíme se v Jevanském zahradnictví 10. října, ulice Vlánech 214, lesy.czu.cz.
17: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
18: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Autojarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
17: Těšíme se na vás.
19: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
20: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
21: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
22: Jsme 2G Lipov, největší český výrobce kvalitních polštářů, přikrývek a bytových doplňků. Garantujeme kvalitu zdravého spánku, která vás nesklame. 2GLipov.cz.
23: Šťastné dny přeje Lumial. Milan Poncár, Kosova, Hora u Sedlčan. Voda, topení, plyn, montáže, koupelnové studio, návrhy ve 3D, realizace projektu. www.lumial.cz.

0: Michal Tučný a jdeme si hrát.
1: Rádio Blaník.
2: Víc nebo míň.
0: Víc nebo míň, kolik to bude, přátelé. Na to budou odpovídat dvě dámy, které mi zvedly telefon. Já jsem tomu strašně rád. První je Marcela, dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Jak pak se dneska máte?
3: Výborně, pracovní volno, takže super.
0: To je hezký. A už jste měla kafíčko dneska?
3: Ano.
0: Jo, takže máte ráda kafe.
3: No jasně, že jo.
0: Tak vám by se to hodilo teda, ten voucher. A co Eva? Dobrý den, Evo.
4: Dobrý den, zdravím všechny posluchače Rádia Braník a samozřejmě já jsem už taky měla kávu, bez toho by to ani nešlo nastartovat den.
0: Takže vám by se to taky hodilo. No to bude lítý souboj. Tak první bude hádat Marcela. Marcelo, poslouchejte pozorně, jo?
3: Ano.
0: Prosím vás, kolik je to let, co byla založena společnost Coffee Limit?
3: No, tak to bude opravdu jenom tip.
0: Ano.
3: 15 let.
0: 15 let. Evo, víc nebo míň?
4: Víc.
0: Víc myslíte? Marcela bude mít kafíčko.
4: Děkuju.
0: No tak, Evi, prosím vás, je to 9 let, jo? Oni vznikli v roce 2017, ale tak kdo to má vědět, že jo?
3: No to vůbec.
0: Ale nic si z toho nedělejte, já vám pošlu aspoň CDčko, jo, Evi?
4: Jo, dobře, děkuju.
0: Tak jo, tak se mějte krásně, naschledanou.
4: I vy, naslyšenou.
0: Marcelo, vám strašně moc gratuluju a snad vám bude chutnat s kávou
3: CZ. Já moc krát děkuju a přeju všem krásný den.
0: Děkujeme moc, tak se mějte hezky, naschledanou.
3: Ano, naschledanou.
0: Tak Marcela nám vyhrála, přátelé, to bylo krásné kolo. Zítra nás čeká další. Já mám pro vás těch poukazů dohromady 5 vlastně, protože je 5 pracovních dnů, to je jasné, dneska je pondělní, ten první. A krásně to dopadlo.
1: Víc nebo míň. 100 lidí, 100 chutí. Nerozlišujeme. Pražíme pro každého. Coffee Limit. Poctivá čerstvá káva pražená v Posázaví. Kávoj.cz.
0: Pramen zdraví z Posázaví, Kávoj.cz. Přátelé, za chvilku Tomáš Klus ve smíru a stihneme i Věru Špinarovou a Fernando na Blaníku.
1: Petr platí vaše účty.
2: Velká hra o peníze, které vám každé všední ráno vracíme zpátky do peněženky.
5: Tak, Michal David. Já jsem strašně rád, že to víte.
6: Já jsem vám držel
5: palce.
6: A byl to Dalibor Janda, no. Oheň, voda, vítr,
5: je to tak, zaplatíme. 1599 korun posíláme do Brna.
6: Děkuju.
1: Napište nám, co byste chtěli proplatit a pošlete nám to v SMS na 603 118 118.
2: A pak už jen poslouchejte Blaník. Každé všední ráno, krátce po 7.
1: Petr platí vaše účty.
7: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte jedno z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: Aby vám bylo teplej i v chladných dnech. V Kik teď najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
10: Šéfe, došel matroš!
11: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
12: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
13: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
12: Dnes musíte vybrat.
13: Mám tady pro vás předvýběr.
12: Rozšíříme výběr.
13: Dvojnásobíme investice.
14: Přijmete to riziko?
12: Ale je to na
13: vás.
15: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
16: Mirečku, podejte mi gumu.
17: Já jsem Aditek, pane profesore. To máte gumové těsnění, technickou pryč a další gumové výrobky. Prostě jednička ve výrobě těsnění.
16: No tak si vás píši.
18: Pane profesore, a co je to ten Aditek?
16: Ale o tom se už čtvrt hodinu hovoříme. Aditek jako guma. Aditek těsní hned. Aditek CZ.
17: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
19: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
20: Promění.
19: A v novou sukínku?
20: Promění.
19: A v paraplíčko?
20: Promění.
19: I na obal pro pastelky?
20: I v obal.
19: A v baťůžek?
20: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
21: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
19: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tati, a...
20: Běž už.
21: Více na cestaodpadu.cz.
22: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
23: Přímo vychytralý. S Chytrartem jsme ušetřili.
22: A co je Chytrart?
23: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
22: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
24: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
25: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
26: Ne. Ne.
27: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
28: Stavebniny DEK přináší mega akci. Tonda Chrenoton 14 v provedení Režná a Červená Engoba nyní za skvělou cenu a navíc ke každému metru čtverečnímu základních tašek 4 běžné metry sušených latí zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na DEK.cz.

do řádků tvých řas. Ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Jsme dva.

0: písničku, kterou jsem strašně dlouho neslyšel.
1: Raz mi říkal jeden z nami dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře.
0: Bude milionář, přátelé, na Blaníku. Dneska jen a pouze hezky česky, je první pondělí v měsíci. A to vám na Blaníku hrajeme právě jen hezky česky. Za chvilku počasí, doprava, zprávy. A za 7,5 minuty už bude 11 dopoledne. Rádio
2: Blaník. Víte, že Bene Zelenina z Veselí nad Moravou prodává vlastní marinované zelí s mělnickým křenem?
3: Více na e-shopu benezelenina.cz.
4: Pozor, kuchařky a kuchaříci, u Zemana tento týden výtečná akce na bouček.
5: Tak ten bude na výpečky.
6: Nebo pěkně do udírny.
5: Ano, do soboty vepřový bůček 1 kg za 69,90. Opravdu jen 69,90.
6: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček. Na chutné výpečky nebo domácí uzené. Kilo jen za 69,90.
4: Zeman maso uzeniny.
6: Vaše české řeznictví. Prodejny Zeman.cz.
7: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
8: Jsme 2G Lipov, největší český výrobce kvalitních polštářů, přikrývek a bytových doplňků. Garantujeme kvalitu zdravého spánku, která vás nesklame. 2GLipov.cz.
9: Rádio Blaník, počasí. Rádio
10: Blaník. Hezké dopoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Teploty se nám dnes budou pohybovat mezi 19 až 22 stupňů a k tomu bude krásně svítit sluníčko, pršet nebude vůbec. Zítra pak naměříme ještě o 2 stupně víc, od středy se to lehce pokazí. Teď se vydáme na silnice.
11: Prodej a servis pil Husqvarna vám zajistí firma Dvořák v Benešově. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
9: Blaník za volantem.
10: Komplikace jsou na Pražském okruhu a na příjezdu do Prahy od Hradce Králové. Podrobnosti zná Petra z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
12: Na Pražském okruhu se došetřuje dopravní nehoda nákladního vozidla s osobním na 23. kilometru od dálnice D1 ve směru na letiště. A s 20-minutovým zdržením počítejte na dálnici D11 z Hradce Králové na Prahu. Popojíždět budete v koloně mezi 14. a 8. kilometrem.
10: Na Berounsku v Hořovicích v ulici 9. května bourala do dávka s bagrem, i tady si postojíte v kratší koloně. Přejeme vám šťastnou cestu a v těch kolonách pevné nervy, jsou tu zprávy.
13: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
9: Zprávy Rádia Blaník.
14: Stručně, jasně, přehledně.
15: Čech zadržený v Rusku odjel zpátky do Česka. RegioJet rozšiřuje své řady. Česko má staronového vítěze ankety Zlatý míč.
2: Radio Blaník. Pěkné dopoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Čech vězněný v Rusku byl propuštěn. Moskevský soud ho v září poslal na 13 dní do vězení kvůli uspořádání protestů u Leninova mauzolea na Rudém náměstí v Moskvě. Na svobodě je podle českého ministerstva zahraničí od soboty a už opustil území Ruské federace. Soud Čechovi zároveň vyměřil 2 pokuty za zhruba 15 000 korun. RegioJet pokračuje v náboru stovek nových zaměstnanců. Dopravce posiluje své týmy před prosincovým rozšířením železničního provozu. Kdo všechno je potřeba, to říká mluvčí společnosti Lukáš Kubát.
16: Nejvíce hledáme strojvedoucí, stevardy a průvodčí, ale také pracovníky údržby, elektromechaniky, dispečery nebo zaměstnance prodejních míst. Nové kolegy nabíráme především v Praze, v Brně, na Vysočině a v Ústeckém kraji. Důležité je, že u řady pozic není nutná předchozí zkušenost ze železnice.
15: RegioJet nové kolegy zaškolí a nabízí jim možnost dalšího profesního růstu. Na jihu Čech řeší možné nelegální zabetonování rozsáhlé části zámeckého parku. Soukromý majitel ho v Chlumu u Třeboně upravil na zábavní park s názvem Svět obrů. Podle České televize mu hrozí za to až 4milionová pokuta. Park je totiž kulturně chráněný a navíc je v přírodní rezervaci. Útočník Patrik Šik vyhrál po druhé anketu Zlatý míč o nejlepšího českého fotbalistu sezóny. 30letý kanonýr Leverkusen cenu smazal v jarní části hlasování ztrátu na podzimního vítěze Pavla Šulce a loňského obhájce trofeje nakonec porazil o 19 bodů. Na třetím místě skončil reprezentační kapitán Ladislav Krejčí. Tolik zprávy Rádia Blaník a Pepi, je to tvoje.
0: Děkuji moc, Moni.
17: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

0: Česky, česky.
1: Píseň o Frantovi Šiškovi, který šel do milionáře. U nás v domě říkají mi Ferda Šiška, bo už od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kelly něco neví, nebo když je na co levý, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný do sprachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. No a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá tešan, jak tam nervy teču. Všecko jsem to viděl hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. No a už mě kurva ke stolečku vleču. Všech to začal taky malým interview, co prerobíme si kuří maso piju. Tak jsem řekl, co jsem řekl, on se evidentně leknul a už začali blíkat světla ve studiu. Už začali blíkat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl podle hlasů nevyspali, asi zase celou šichtu chlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám přítel navalí. To je tak, když se vám přítel navalí. Moju staru zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tedy nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať vím, jestli jsou to ty bulharské hory.

0: děti, nebo za velostroj struny, tu jde kurňa o koruny a já stejně jak na začátku jsem v řiti. A já stejně jak na začátku jsem v řiti. Všech tam zatím mával ty myslími čísly, tak si říkám, Franta napísá mysli, jaké tudy saky paky, obrátíš se na diváky, však tu zatím za ty prachy jenem kysly. Však tu zatím za ty prachy jenem kysly. Sám jsem byl zvědavý, co publikum zvolí, bo aj v obecenstvu možu sedět volí, 90% za B, ale to mi přišlo slabé, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. To proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká, říkám, pane Čechu, půjdem do rizika. Měl jsem v gaťách naděláno, ale Čech zakřičel, ano, máte pravdu, je to nástroj hudebníka. Měl jsem pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný, radosti zrobili dvě mexické vlny a já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Ha, ha, ha, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu, končím hru a beru tisíci korunu. Všech se jenom chytnul stolu, obočí mu spadlo dolů, no a už se modrýku podlaze sunul. První třídu do Ostravy Intercity, viděl nějakou celou cestu, valím kity a ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek pro chudé, bo Ostrava je region rázovity. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek pro chudé, bo Ostrava je region rázovity.
1: Jarek Nohavica, milionář na vlnách Blaníku, dnes pouze hezky česky. A teď Petr Sríva, zlaté české ručičky a sklo.
2: Jsme Blaník.
3: A hledáme zlaté české ručičky.
4: V dnešních zlatých českých ručičkách si budu povídat s Honzou Pesničákem. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: A my si budeme povídat o skle, o broušení skla, protože vy jste z Glas Pesničák z Josefova dolu v Jizerských horách. To je součást Krystalvaly. Křišťálového úkolí?
5: Ano, jsem tam v tom projektu zapojen.
4: Brusičská dílna, kde se tradičním způsobem brousí sklo. To jde za vámi. Jak jste k tomu přišel, že se ptám?
5: To už před spoustou let. Nejdřív začal s broušením. Můj bratr s bratránkem si založili firmu. Postupem času se tam nabírali lidi, protože se zvětšoval objem výroby. Potřebovali lidi, tak jsem přerušil svoji práci jako nástrojaře a šel jsem pracovat sem a u toho jsem potom už zůstal. I když potom vlastně už ta původní firma Bráši s bratránkem zanikla, tak já v tom pokračuju dál.
4: No, mě tam zaujalo to, že brousí tradičním způsobem, a to hlavně parfémové flakony, brousíte původními metodami. Jaký je v tom rozdíl mezi dnešními metodami a těmi tradičními metodami?
5: Ten rozdíl tam není zas tak velký. Tam jde o to, že ty tradiční metody, to jsou prostě klasický kotouče, pískovcový, jsou tam i takový ty novější elektritový, ale v dnešní době už spousta firem přechází na broušení diamantovýma kotoučema. Já moc nepoužívám, takže já opravdu z takových 98% prostě používám takový ty původní metody. Jedinou moderní operaci, kterou já využívám právě k zavrtávání těch parfémových flakonů, tak to jsou právě diamantové korunky, které slouží na to svrtání.
4: To znamená, že ve sklárně někde udělají ten flakonek na ty parfémy, ten jde k vám, vy vybrousíte a jde zpátky do sklárny, nebo jak to funguje v praxi?
5: Já mám poměrně hodně svých vlastních původních originálních forem, který se mi za ty leta podařilo nastřádat, takže když potřebuju nějaký typ, vyberu si ho, odvezu si ho právě do sklárny, tam řeknu, jakou barvu z toho chci vyrobit a oni mi to tam do toho nafoukají nebo zátky se namačkají. A já si to pak zpracovávám broušení.
4: A co se s těmi flakonky děje dál? Dodáváte přímo k nějakým výrobcům, anebo to je pro koncového zákazníka?
5: Na prostý většině to je výroba koncovým zákazníkům. V téhle době už si do toho parfémy moc lidi nedávají. Na prostý většině je to jakoby sběratelský artikl, kde si lidi prostě předhání, kdo jich má víc, větší, menší, barevnější. Je to prostě taková jako už sběratelský artikl.
4: Ono se o tom dobře povídá, ale rozhodně lepší je to asi vidět. Je možné k vám vůbec přijet a podívat se na to, jak se to dělá?
5: určitě, mám to tady, jak jsem právě v tom křišťálovém údolí, takže jsem otevřený návštěvníkům, kdykoliv se můžou během týdne přijít podívat, rád jim to tady ukážu od začátku až do konce.
4: A vy jste dokonce i v nějakém historickém objektu, je to tak?
5: Tenhle barák původně, v kterým teď dneska brousím, tak byl postavený jako původní brusírna skla, takže ještě dole ve sklepě pro odvážný lidi, tak se tam můžou jít podívat a tam ještě transmise zachovala, ale je tam trošičku, říkám, odvážný, protože samozřejmě, jak je to sklepní prostor, tak jsou tam i pavouci a podobně.
4: A předpokládám teda, že i tam si můžu rovnou nakoupit to, co vy vyrobíte.
5: Určitě, samozřejmě, mám tady široký výběr, takže můžou se lidi koupit, co budou potřebovat.
4: A kdyby se chtěl někdo podívat už teď, tak fungujete třeba někde na internetu, máte stránky nebo jste na sociálních sítích?
5: Mám webové stránky www.glas-pesničák.cz a ty jsou teda ještě momentálně teďka trošku ve výstavbě, ale standardně na Facebooku Glas-pesničák a tam jsem dohledání.
4: Tak já vám teď poděkuju, popřeju vám hodně štěstí, ať se vám dál daří, děláte skvělou práci a naslyšenou.
5: Tak jo, děkuju, nashledanou.
3: Jsme Blaník
2: a hledáme zlaté české ručičky.
1: Ať moc krát děkujeme a teď Petr Kotwald, kde kdo je dál?

0: Petra Janů, Hana Zagorová, Já o něm vím své. Písnička, kterou napsali Béčka z Aby, to znamená Björn a Benny. Oba muži tuhle písničku napsali pro dvě dámy. V Česku se jí ujali právě Petra Janů a Hana Zagorová, ale mohli jste určitě vidět třeba v televizi, že jí zpívali spolu i Bára Basiková s Helenkou Vondráčkovou. Krásná věc to je. Za chvilku Karel Gott, ta pravá, taky Iveta Bartošová a zaspívá Xindl X Černý stíny. Posloucháte Blaník. A dneska je první pondělí v měsíci, to znamená, že hrajeme pouze a jen celý den hezky česky.
1: Do Brna, do Prahy. Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Jsem máma. Už někdy nemůžu dál. Někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
3: Mráz je tu raz, dva a na letňákách to nepůjde. Řešení? Autostar. Jediný servis pro všechny značky aut. Nyní tam i výhodně přezuješ. Autostar nabízí balíček Start. Výměnu všech kol a uskladnění na rok za 1590 korun včetně DPH. Kompletní přezutí již od 990 korun. A ještě zdarma zkontrolují tlak, dezen i brzdy. Autostar Praha Dolní Počernice. Objednej se na www.autostar.cz. Ten nejlepší servis v Praze je Autostar v Dolních Počernicích.
4: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
5: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Autojarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
7: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
6: Check-in?
7: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
6: Recepční.
7: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
6: Bezpečnostní kontrola.
7: Přesně.
6: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
8: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
9: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
8: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
9: A teď na podzim? Akce jako hrom na hrábě, zahradní kolečka, sekeru, podzimní hnojiva i na svíčky, na dušičky. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
10: Mat. Ten obchod mám rád.
11: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
12: Carglass opraví, Carglass vymění.
13: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
14: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
13: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
15: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
16: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece. Hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
17: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
18: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun. Z Morio Club Gold navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
19: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.

0: černý stín.
1: Xindl X a černý stíny, posloucháte Rádio Blaník. Člověk si každý den klade spoustu otázek. Třeba, co mám jíst, abych byl zdrav a cítil se dobře? Jak se nepřejídat? Mám pít kávu? A kolik? Je to zdravé? Víte, já na všechno neznám odpověď, ale teď jsem se přiblížil tomu, že bych mohl znát odpověď alespoň na ty poslední otázky stran kávy. Protože z Velké Británie přichází taková studie, jo, taková analýza, která říká, že 2 až 3 hrnky kafe denně jsou zdravé a jsou zdravé hlavně psychicky, jo, protože se zjistilo na základě jako analýzy více než 450 tisíc lidí, že ten, kdo pije 2 až 3 šálky denně kafe, kávy, tak ten má menší pravděpodobnost vzniku psychických onemocnění a úzkostí. Tak jsem vám to chtěl takhle sdělit. Ale pozor, jako nepřehánět to, protože ti, co pili víc než 3 šálky denně, tak ti už měli to riziko tady těch duševních potíží daleko větší. A ti, co nepili kafe vůbec, tak ti taky. Takže je to takový zlatý střed. 2 až 3 šálky denně. Tak snad se do toho vejdeme. No. Za chvilku vohnou ti z vás český bohemů, anebo Michal David, největší z nálezů a ztrát. Posloucháte Rádio Blaník a České pondělí.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet... No tak nic, no.
4: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
5: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
6: Šéfe, došel matroš!
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Počítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
9: Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirren se vracejí na Sky Showtime.
10: Chceš válku? Tak tady máš válku.
9: Nová řada Země gangů jen na Sky Showtime.
11: Všude kolem jsou žraloci.
9: Předplaťte si tarif standard jen za 149 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Poslední šance. Nabídka končí 12. října. Lze kdykoliv zrušit, platí smluvní podmínky.
12: Máte příznaky COVID-19? Je vám víc než 65 let? Nebo máte chronické onemocnění? Pokud máte kašel či rýmu, horečku, bolí vás hlava, svaly nebo klouby, na nic nečekejte a kontaktujte svého lékaře. Otestuje vás a případně zahájí potřebnou léčbu. Včasná návštěva lékaře je důležitá.
13: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
14: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
15: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
16: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
1: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB. Tak příjemný poslech.
16: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
0: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
17: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
18: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
17: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
19: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.

0: Michal David, největší z nálezů a ztrát, posloucháte Blaník. A české pondělí, to znamená, že příchodem české hodinky se vůbec nic nezmění. My budeme dál hrát pouze hezky česky, Vaška Neckáře třeba. Láska má, to je světlo v temnu bez naděje. Zaspívají i Lenka Filipová a Karel Zich. Mosty znám, a dáme si taky Lunetiky. Když mají kluci za sebou ten velký koncert i s Martinem Kociánem, viděli jste to? On to normálně zvládnul. Tak zdravíme Lunetiky. Přátelé, čeká nás česká hodinka, ale jak jsem říkal, my máme české pondělí, takže hrajeme celý den pouze jen hezky česky. Teď je před námi počasí, doprava, zprávy a za nějakých 6 minut bude poledne. Rádio
1: Blaník. Víte, že Bene Zelenina z Veselí nad Moravou prodává vlastní marinované zelí s mělnickým křenem?
2: Více na e-shopu benezelenina.cz.
3: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607. Ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
4: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
5: Spokojenýpes.cz, nejen pro psí parťáky. Spokojenýpes.cz je pro všechny vaše mazlíčky. Klapku na to. Spokojenýpes.cz.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
8: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas Plus.cz.
9: Rádio Blaník. Počasí. Rádio
10: Blaník. Pěkné poledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítřejší obloha bude většinou jasná nebo skoro jasná. Ráno se místy objeví mlhy nebo nízká oblačnost, která se ale bude během dopoledne většinou rozpouštět. Nejvyšší odpolední teploty by zítra měly došplhat mezi 20 až 23 stupňů Celsia. Tolik počasí, za chvíli už je tu dopravní servis.
11: Prodej a servis Pil Štýl vám zajistí firma Dvořák v Benešově. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
9: Blaník za volantem.
10: Na dálnici D11 na 26. kilometru směrem od Hradce Králové na Prahu stojí u krajnice porouchané nákladní auto, dejte tam pozor. Se zdržením počítejte na Pražském okruhu od dálnice D1 ve směru na letiště. Důvodem je zúžení před exitem Jesenice. Popůjíždět budete mezi 77. a 82. kilometrem. A na Pražském okruhu na 26. kilometru ve směru k dálnici D1 stojí porouchaná dodávka. Dejte tam pozor. Tolik dopravní servis Rádia Blaník. Přejeme šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na řadě zprávy.
12: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
9: Zprávy Rádia Blaník.
13: Stručně, jasně, přehledně.
14: Zadlužování v Česku stále zrychluje. Muzeum v Praze přijímá staré
15: Odpaloval výčet a čeká boj v Portugalsku.
14: Pěkné poledne přeje Eliška Votrubová. Lidé, podniky i státci stále více půjčují a zadlužování v Česku se tak zrychluje. U domácností připadá největší část na hypotéky, přibývají ale i spotřebitelské půjčky. Vyplývá to z dat poskytovatelů úvěru i centrální banky. Státní dluh kvůli vysokému rozpočtovému schodku narůstá o desítky miliard. Napsali o tom Novinky.cz. Havlíčkobrodská policie vyšetřuje nehodu ultralightu. Stroj včera místo na letišti přistál na golfovém hřišti. Pilot, který zřejmě z dosud nezjištěných příčin nezvládl přistávací manévr, následně zamířil na vyšetření a pozorování do nemocnice. Staré elektrospotřebiče mohou místo ve sběrném dvoře skončit v muzeu. Už tento pátek a sobotu proběhne před Národním technickým muzeem v Praze na Letné recyklační víkend. Co to znamená, ví za muzeum Jana Dobysíková.
16: Zájemci mohou mezi 9:30 a 17:00 hodinou přinést své vysloužilé spotřebiče k recyklaci do stánku elektrovinu. Kurátoři Národního technického muzea potom posoudí, zda se jim něco z donesených předmětů nehodí do sbírek. Spotřebiče, které se do sbírek hodit nebudou, zástupci elektrovinu ekologicky zlikvidují.
14: Donesení vysloužilého spotřebiče návštěvníkům zajistí taky zvýhodněné vstupné do muzea. Fotbalisté do 21 let zakončí skupinovou fázi kvalifikace o postup na evropský šampionát. Zítra je venku čeká zápas s Portugalskem. To už si zajistilo první místo ve skupině B a tím pádem přímý postup na mistrovství, které se odehraje v příštím roce. Lvíčata mají jisté druhé místo a účast v listopadové baráži. Tolik zprávy a na řadě jsou písničky s Pepou.
0: Eliško, Eliško, Eliško, všechno ano. Nejlepší k svátku.
14: Děkuji ti.
0: Nemáš za co.
17: Pepa Černý
13: na rádiu Blaník.
0: Tak, svátek už máme za sebou, přátelé, to už víte, že Elišky mají dneska svátek. Za chvilku probereme narozeniny a potom přijde Iva Lická a s Ivou budeme zkoumat hodiny. Na to si počkejte. Petr Kolář, Ještě žitě lásku mám, to je první česká písnička této hodiny. A jak už jsem říkal, dneska je první pondělí v měsíci, to znamená, že celý den hrajeme jen a pouze hezky česky.

0: Ať je hudba tvůj lék. Posloucháte Rádio Blaník a já jsem vám slíbil, že probereme, kdo má dneska narozeniny. Přátelé, tak narozeniny má dneska, a to kulaté, Rudolf Hrušinský mladší. Jsou to osmdesátiny. Rudolfe, Petrův zdar a všechno nejlepší k dnešním narozeninám. A stejně tak přeju panu Brianu Johnsonovi, zpěvákovi slavných AC/DC, elektrikářů z Austrálie, tomu je 79, takže je o rok mladší než Rudolf Hrušinský mladší. A teď se dostáváme k té velké číslovce. Jak jistě víte, tak společnost je rozdělená. Všichni máme na všechno názor, někdo někoho má rád, někdo někoho nemá rád a tak se jako hádáme jako společnost. A já jsem si říkal, že bychom se dneska mohli spojit, zapomenout na tom, co si o kom jako myslíme a říct si, že Václav Havel byl prostě velikán. Dneska by oslavil 90. narozeniny. Já jsem minulý týden vzpomínal na Karla Gotta, na to, jaký byl, když jsem se s ním potkával. A já jsem měl tu čest se potkat i s Václavem Havlem. Dvakrát nebo třikrát. A vždycky to bylo strašně příjemné. Vzduch kolem byl naplněn takovou zvláštní atmosférou. On měl prostě úžasné charisma a byl nesmírně milý. To se mi na něm vždycky hrozně líbilo. Že otevřel dveře, poděkoval, poprosil, pozdravil, usmíval se a říkal věci natvrdo, tak jak si je myslel. Myslete si o Václavu Havlovi, co chcete. Já dneska slavím jeho 90. narozeniny a tady je písnička, která k němu prostě patří. A podle litéry paragraf Šavle. Hezké odpoledne.
1: Mají tě v ohrádce, za mříště vsadili, anděle z Brixenu, co vzývaj násilí.

co platí nad lidmi a také nad pánem. Pán se však urazil, jaké pak zákony, on přece nejlíp ví, kdo má být poslušný. A podle litéry

potichu, bez hluku, přišli tě navštívit, korektně zdvořilé, nemoh si odepřít, hostinské pokoje mistře už čekají.

0: 24. září oslavil Honza Nedvěd 80. narozeniny. My jsme mu na Blaníku samozřejmě blahopřáli, uspořádali jsme celý víkend, který se věnoval právě Honzovi. Ještě jednou zpětně všechno nejlepší, Jene. A já připomínám, že se bude konat ten velký vzpomínkový koncert, teda vzpomínkový, takhle, není na co vzpomínat, protože Honza je samozřejmě živ, zdrav mezi námi a já doufám, že ještě nějaké písničky uděláme. Ona je to podsta, abych řekl to správné slovo. A ta podsta se odehraje v Lucerně 25. listopadu, přátelé. A lístky ještě jsou, už teda jenom na stání, protože na sezení je to samozřejmě vyprodáno. Tak jsem vám to chtěl doporučit, protože tam bude hrát Vojta Nedvěd, Honza Nedvěd mladší s kapelou Příbuzní, spousta hostů a budou se hrát i Honzovy písničky. Honzo, já vás moc zdravím. Lenka Filipová, Karel Zich, Mosty, posloucháte Blaník a České pondělí.
1: Pozor, kuchařky a kuchaříci, u Zema na tento týden výtečná akce na bouček.
2: Tak ten bude na výpečky.
3: Nebo pěkně do udírny.
2: Ano, do soboty vepřový bůček 1 kg za 69,90. Opravdu jen 69,90.
3: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček, na chutné výpečky nebo domácí uzené. Kilo jen za 69,90.
1: Zeman maso uzeniny.
3: Vaše české řeznictví. Prodejny Zeman.cz.
4: Středočeské aktuality.
0: Přeji vám hezký den. Už je říjen a Středočeský kraj zná všechna čísla, která potřebuje. Průběžné výsledky hospodaření ukazují stabilní vývoj krajských financí. Příjmy ke konci června dosáhly 60% upraveného rozpočtu, zatímco výdaje byly čerpány na necelou polovinu. Podrobnosti přibližuje náměstek hejtmanky pro oblast financí, ICT a digitalizace Michael Kašpar.
5: Za první pololetí letošního roku dosáhly příjmy Středočeského kraje 60% upraveného rozpočtu. Výdaje byly čerpány na 46,5%. Největší část příjmů tvořily dotace určené především na financování školství, které přesáhly 17 miliard korun. Daňové příjmy činily téměř 8,7 miliardy korun. Kraj současně pokračoval ve financování investic, oprav a projektů spolufinancovaných z evropských a národních zdrojů. Důležité také je, že se nám dařilo efektivně zhodnocovat dočasně volné finanční prostředky prostřednictvím termínovaných vkladů a spořících účtů. Průběžné výsledky potvrzují stabilní finanční situaci kraje a odpovědné hospodaření s veřejnými prostředky.
0: Nejvíc peněz směřovalo stejně jako v minulých letech do školství. Kraj ale i zároveň pokračoval v podpoře investic a rozvojových projektů napříč celým regionem. A to je pro dnešek všechno. Mějte se moc hezky.
1: Středočeské aktuality. Aktuality.
6: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
7: Třikrát zelená smažák.
8: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz

0: doma stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Proč se culíš?
3: Protože budeme krásný.
2: To už přece jsme.
3: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
2: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
4: Nejkrásnější podzim u moře je v Peci pod Sněžkou, toho krkonošského, z mraků. Ráno lanovkou na Sněžku, přes den toulky barevnou velkou úpou a večer u teplých kamen na Horské boudě. Zažijte Krkonoše bez davů a přijeďte do Pece pod Sněžkou.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůkách nebo na ok-seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
8: První úsměv, první krůčky, první slova. Každý velký příběh začíná maličkostmi. Jmenuji se Nela Kajlová a jako maminka vím, že všechno důležité začíná uvnitř. Proto jsem pro svého syna vybrala doplněk stravy Probiom Kids od Tyso, který je vhodný pro děti od narození do 6 let.
9: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
10: Šťastné dny přeje Lumial. Milan Poncár, Kosova, Hora, Usedlčan. Voda, topení, plyn, montáže, koupelnové studio, návrhy ve 3D, realizace projektu. www.lumial.cz.
11: Na pláži u moře.
12: Ve stínu Eiffelovky.
11: A nebo na dovolené v Tatrách.
12: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
11: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

0: Na sever, na vlnách Rádia Blaník. Je tady Iva Lecká a Ivuško, my se dneska budeme bavit o čase.
1: Můj čas.
2: Aha, to je báječné téma.
0: Víš proč o čase?
2: Ne, nevím.
0: Protože přišla taková tisková zpráva, jo, a já ti musím normálně přečíst, protože to jsem nevěřil vlastním očím. Tak agentura STEM Mark zjistila, že třetina mladých Čechů musí přemýšlet nad tím, co ukazují hodiny.
2: jakože nevěří tomu, že tam je nějaký konkrétní čas, nebo o čem musí přemýšlet?
0: No, počkej, dáme ještě tady ukázku, jo? Zabitej čas, nebo tahle ještě, to já dám tuhle. Nejde vzít zpátky. No, Ivuško, problém je v tom, že mladí lidé prý, jak pořád koukají na displeje, tak se nevyznají v ručičkových hodinkách.
2: Víš? Jo, takhle. Tohle je ten problém.
0: To je problém.
2: Aha.
0: A pozor, jo. Podle rodičů více než třetina dětí ve věku 6 až 18 let čas na analogových hodinách přečte jen s obtížemi. Mhm. Téměř pětina je neumí přečíst vůbec.
2: Jo.
0: A potíže mají i mladí dospělí.
2: No tak vidíš to, no. No takhle, já s tím mám taky někdy problém, jo.
0: Jo?
2: No, taky se mi to motá, ale mně se motá i čas takový ten, co tady máme před sebou na tom displeji, jo.
0: No, jak to?
2: Třeba, vidím, 13,
0: no,
2: 15,
0: jo.
2: Rozumíš? Mm. Já okamžitě řeknu, že je 15:45.
0: No, já tomu naprosto rozumím.
2: Jako jo, takže já jim vlastně rozumím, že se jim to takhle plete a motá. No tak hele, je to úplně jiná generace, že jo, prostě vyrůstali na něčem jiným.
0: Ale vlastně je dobře, že jsi to takhle naklepla z téhle stránky, protože já měl tendenci být úplně zhrzený, jo, říkat si, no to snad není možný, ale a potom si vlastně člověk uvědomí, a že má taky spoustu různých problémů.
2: No,
0: mně se třeba plete 5 a 8.
2: Hele, mně 6 a 9.
0: 6 a 9, jo.
2: No, já jsem si tuhle počítala honorář, no, jo, a prostě jsem tam napsala víc, no. Napsala jsem 9 a ono tam mělo být 6.
0: No tak snad na to nikdo nepřijde. Mějte se krásně, přátelé, nechám tady Ivu.
3: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
0: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB.
4: Je potřeba říct, že hypotéka je součástí nějakého celkového finančního plánu každého člověka, který bychom si každý z nás měli vytvořit během svého života. A na to je ideální potkat se vždycky s finančním poradcem a probírat to s ním dopředu. Co je teďka opravdu hodně moderní, tak to je to, že se developeři začínají věnovat družstevní výstavbě. Dnes si můžete koupit výhodně družstevní byt. On má tu cenu trochu nižší z toho důvodu, že je složitější tou nemovitostí ručit a to snižuje jeho cenu.
3: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
5: Máme ji!
3: Naši novou akuvrtačku.
5: Jen za 799 korun.
3: S baterií a nabíječkou v ceně.
5: To byl nákup. V Baumaxu je pořád co objevovat.
3: V Baumaxu akuvrtačka Assist s příslušenstvím jen za 799 korun. Platí do konce října.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KIK tak najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
3: Nákupy v online shop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
9: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
10: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
11: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
12: Právě teď v Planéu ušetříte z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planéo.
13: Usnula?
14: Asi jo.
13: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
14: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
13: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
15: Kdo na to jde od ESA, koupí auto od ESA.
16: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
17: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví Spomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví-spomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
18: Stavebniny DEK přináší mega akci 5 plus 1. Ke každým 5 kusům víceúčelového tmelu Sikaflex 11 FC všech odstínů a balení od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na DEK.cz.

0: Byl Tomáš Linka a Fešáci a paní má se má na Blaníku v hodině českých písniček. Ale pozor, dneska to vlastně tak nějak neplatí, protože dneska hrajeme hezky česky celý den a za chvilku to bude Lucie. A další Lucie, ovšem bílá.
1: Jsem jenom obyčejná holka, co si chce bavit, žít.
0: A Daniel Landa.
2: Tak jsem vděčnej za tu šanci.
0: Za 6 minut bude 13 hodin, za chvíli pokračujeme a odstartujeme odpoledne na Blaníku a stále jenom hezky česky. Radio
3: Blaník. Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
4: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
5: Renault nebo Dacia. V Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosap Benešov. Jedeme s vámi každý den.
6: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu, Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz, jednička na trhu letenek.
7: Rádio Blaník, počasí. Rádio
8: Blaník. Dobré odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Meteorologové předpovídají na zítřek většinou jasno nebo skoro jasno. Ráno se místy objeví mlhy nebo nízká oblačnost, která se ale bude během dopoledne většinou rozpouštět. Nejvyšší denní teploty by zítra měly došplhat mezi 20 až 23 stupňů Celsia. Tolik počasí, teď už půjdeme na silnice.
9: Mami, proč máme všechno od konceptu?
10: To jen se zeptej, tatínka.
11: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
12: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Blaník za volantem.
8: Na Příbramsku mezi Novou Vsí pod Pleší a Malou Hrašticí narazilo osobní auto do stromu. S opatrností projedete kyvadlově. Na dálnici D11 na 28. kilometru směrem z Jaroměře na Prahu stojí v místě zúžení porouchané nákladní auto. Počítejte se silným provozem a zdržíte se na Pražském okruhu od dálnice D1 ve směru na letiště. Důvodem je zúžení před exitem Jesenice. Popojíždět budete mezi 77. a 82. kilometrem. Tolik dopravní servis Rádia Blaník. Přejeme šťastnou cestu. Za chvíli už zprávy.
13: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
7: Zprávy Rádia Blaník.
14: Stručně, jasně, přehledně.
15: Ceny pohonných hmot šly výrazně dolů. Soud zahájil insolvenční řízení s fotbalovým Dynamem. Na severu Evropy začal týden Nobelových cen. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Jak už víte, opět platí cenové stropy na paliva a pohonné hmoty po jejich zavedení citelně zlevnily. Včera se litr nafty podle společnosti CCS prodával v průměru za 47 korun a 99 haléřů. Benzín pak za 45 korun a 27 haléřů. Oproti cenám před regulací jde o zlevnění v průměru o skoro 60 haléřů u benzínu a téměř koruny a půl u nafty. Digitální nomádství zní mnoha lidem jako zhmotnění pracovního ráje. Už to ale není jen o notebooku na pláži. Firmy totiž musí řešit, co takový styl zaměstnávání znamená. Pokračuje ředitel náboru a marketingu společnosti Manpower Group Jiří Halberstát.
16: Z nevinného požadavku zaměstnance, že chce přes zimu pracovat z pláže, se tak může stát poměrně složitý právní a daňový problém, který nese pro společnost velká rizika. Takže proto dnes paradoxně nejsou největší brzdou práce odkudkoliv technologie. Ty už máme, ale právní regulace.
15: A schopnost firmy řídit přeshraniční zaměstnávání. Krajský soud zahájil insolvenční řízení s fotbalovým klubem Dynamo České Budějovice. Podle návrhu dluží třetiligový klub třem subjektům přibližně 850 tisíc korun. Návrh podala firma, která klubu poskytovala gastronomické služby. Závazky většinou vznikly předtím, než Dynamo loni koupila současná majitelka. Ve Švédsku udělili první z letošních Nobelových cen, a to za fyziologii a lékařství. Trojici vědců, Američan a dva Němci, ji získali za výzkum a fungování nervových buněk v mozku. Ceny se budou na severu Evropy udělovat celý týden. Zítra za fyziku, ve středu za chemii, ve čtvrtek za literaturu, v pátek za mír a příští pondělí za ekonomii. Tolik zprávy a teď už se těší Iva.
3: Iva Lecká
14: na rádiu Blaník.
0: A já přeji krásný dobrý den, přátelé. Po víkendu startujeme pondělní odpoledne na Blaníku a začneme hned pozvánkou do pražské botanické zahrady, kde pro vás i na podzim chystají řadu zajímavých akcí. No ale ještě předtím si dáme písničky třeba Petra Muka, Věru Martinovou a taky Argemu. Tak příjemný poslech a dobrý den.

0: Argema a modrý pondělí na Blaníku. Tak nevím, jestli je modrý, ale pondělí máme. To by se dělo. Teď se podíváme do pražské botanické zahrady v Troji. Tam se totiž pořád něco děje. A konkrétní program teď zmíní mluvčí zahrady Michaela Bičíková.
1: 9. října nám začíná výstava dýní a dýňových aranžmá, kdy se přeneseme do pradávného světa. Vlastně se přeneseme do období pravěku. Návštěvníci se tu setkají s mamuty, dinosaury, pterodaktyly, ale i pravěkými rostlinami a nebo hmyzem. A to bude krásná výstava. O víkendu se vždycky návštěvníci mohou těšit na dílničky a workshopy. Výstava dýní se koná od 9. října tedy až do 1. listopadu a uzavře jí tradiční halloweenská oslava 31. října, to bude také sobota, takže za několik týdnů. A kromě toho, že tu máme úžasnou výstavu dýní, tak tento rok se návštěvníci mohou těšit ještě na další zajímavou výstavu, která se koná v našem výstavním sále. Ta se jmenuje Z mechu a kapradí. A je to výstava pro všechny smysly.
0: No prosím, tak pokud vás to zaujalo, mrkněte se na webové stránky Pražské botanické zahrady v Troji a vyberte si konkrétní akci s termínem. No a my už se vracíme k písničkám u nás na Blaníku a zůstaneme u tématu, protože další píseň v sobě nese růži. Krásnější než růže a Pavel Roth.

0: Láďa Štajndl a Mžíti do vlasů. A jak se zpívalo v písni Když je déšť, ten špatný kamarád. No, o tom něco ví v Tokiu, protože o víkendu tu skončila rekordní série deštivého počasí. Trvala 37 dní. Japonská meteorologická služba dneska uvedla, že hlavní město Japonska zažilo nejdelší nepřetržitou řadu deštivých dnů od začátku měření v roce 1886. Někde extrémní deště, jinde brutální sucho. Prostě klimatická změna jako vyšitá. Co čeká nás? Ještě několik teplých a převážně slunečných dní a potom výrazný obrat. Ve čtvrtek přes republiku přejde studená fronta a přinese déšť i ochlazení. V pátek už maxima pravděpodobně nepřekročí 15 stupňů. S příchodem chladnějšího vzduchu se změní i celkový charakter počasí a to bude zase podzim jako vyšitý. Tak teplé bundičky, kabátky, vestičky, chlupaté šáličky, čepičky, rukavičky. Já to mám ráda, no. Tak víte co, vždycky je lepší, když se můžete oblíknout. Horší je, když už nemáte co slíknout, že jo, když je takový brutální vedro. Pokračujeme dál. Za chvilku Marek Ztracený, Lucka Bílá a Karel Gott.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
2: Tak jsme tady měli další kytarové ráno a dorazil Divokej Bel. Jaká písnička se ti líbila nejvíc?
3: Bude to určitě Plakala a mě u ní teda napadla strašná věc a to byla věta To je moje dětství.
2: Aha, tak to klukům neřekneme. No a zítra už tady máme úterý, čeká nás host na telefonu.
3: Také budeme opět proplácet účtenky.
2: A vypustíme krajánka, takže se na vás těšíme.
3: Už v 6 ráno na Blaníku.
2: Petr Slíva.
3: A Adéla Malac.
1: Rádio Blaník.
4: Pohodové ráno.
5: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
6: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Autojarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
8: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
7: Informační služby?
8: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
7: Kavárna?
8: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
7: Salonek?
8: Správně, uhodlo si.
7: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
9: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
10: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
11: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
12: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem. Veletrh pro chovatele, zemědělce, zahrádkáře a milovníky dobrého jídla. Podzimní zemědělec, náš chov a národní holštýnský šampionát od 8. do 11. října. Výstaviště Lysá nad Labem.
13: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
14: Dotace z Fatre jsou zpět.
15: Skvělé, takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
14: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
15: Ti, co sousedům staví novostavbu.
14: Přesně, všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
16: Fatre, dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
17: Ani hnout, máme tu případ.
18: Ségra, co se stalo?
17: Po celé chodbě jsou šlépoty.
19: Tak kdo si neočistil boty?
18: Já si je neočistil.
20: No, já taky ne.
17: Já vlastně taky ne.
19: A proč?
17: Protože nemáme pořádnou rohožku.
20: Jo.
14: To by mohlo být ono.
17: Takže případ vyřešen.
15: Malá věc, velký rozdíl. Vyberte si tu svou na www.gapa.cz. Před dveře i dovnitř. A potom už jen...
1: Otři nožku o rohošku.
15: Gapa.cz. Rohošky pro každého. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
15: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
13: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
20: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
21: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
22: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.

0: Nádherná písnička, Krev toulavá a Karel Gott na Blaníku. My se teď podíváme do českého Švýcarska. V létě uplynuly 4 roky od toho obrovského příšerného požáru a za tu dobu ušla obnova Národního parku obrovský kus cesty. Teď tam začala stavba turistické cesty spojující mezní louku s meznou a hotovo má být na příští turistickou sezónu. Podrobnosti dodá mluvčí zprávy českého Švýcarska Tomáš Salov.
1: Těleso té cesty už dnes vede lesem a naváže na tu pěšinu, která se také dočká úprav, a to zejména ohraničení ze stran, aby ta cesta byla pro návštěvníka jasně viditelnou.
0: No tak paráda, zdravíme do českého Švýcarska, držíme palce a teď zpátky k písničkám. Za chviličku Dan Landa, Michal Tučný a taky Michal David s Luckou Vondráčkovou.
2: Zajímají vás novinky z Blaníku?
3: Fotky a videa z našeho studia?
2: A nebo si chcete zahrát o výjimečné ceny?
3: Tak tohle všechno vám nabízí klub posluchačů Rádia Blaník.
2: Jedinečné místo pro vaši zábavu.
3: Přidejte se k nám na webu radioblaník.cz
2: a buďte jedním nebo jednou z nás.
3: Klub posluchačů Rádia Blaník.
2: Baví nás.
3: Bavit vás.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
5: Šéfe, došel matroš!
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
8: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
9: No jasně, z MND to jde.
8: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
10: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
11: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
10: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
12: Náš výkup je teď totální hardcore.
13: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
14: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
15: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
16: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
19: Viděl jsi to?
20: A co, jako?
19: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
20: No má bejt.
19: No tobě přijde normální, že se tady jezdí žlutý kontejner.
20: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
19: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
20: Radši dopíjat ti to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
21: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
22: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nopová folie Dek Dren 8 mm nyní za skvělých 25 korun 90 haléřů včetně DPH za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro nopovou folii Dek Dren za super cenu. Více na dek.cz.

0: Tak to byl Michal David a Lucie Vondráčková a Byla to láska. 14. hodina se nám blíží, za chvilku další české písničky. Dneska hrajeme jenom hezky česky celý den. Dáme si Hanku Zagorovou a Vlastimila Harapese.
1: Jen pár dnů s tebou mít, jen pár dnů.
0: Taky Františka Nedvěda a Kočovné herce.
1: Kočovní herci tu jsou, máky kvetou, principál.
0: Alenku Filipovou, žárlím a nemám proč.
2: Žárlím a nemám proč, i když to vím, tak tě...
0: Za 7 minut 14 hodin počasí, doprava a další zprávy budou následovat.
3: Rádio Blaník.
4: Víte, že Bene Zelenina z Veselí nad Moravou prodává vlastní marinované zelí s mělnickým křenem?
5: Více na e-shopu benezelenina.cz.
6: Zahradničíte a chcete pořádný skleník za dobrou cenu? Typové skleníky nebo skleník dle vašich představ vám dodá kovoagrex.cz. kovoagrex.cz.
7: Jsme 2G Lipov, největší český výrobce kvalitních polštářů, přikrývek a bytových doplňků. Garantujeme kvalitu zdravého spánku, která vás nesklame. 2G Lipov.cz.
8: Halo, halo, přijďte s námi zažít dušičkové dýňobraní 10. října od 8 do 16 hodin. Čeká vás workshop dlabání dýní a podzimních dekorací. Dušičkové vazby květin, ochutnáte dýňové dobroty a nakoupíte sezónní rostliny do vaší zahrady. Pro děti máme připravené tvořivé dílničky. Vidíme se v Jevanském zahradnictví 10. října, ulice Vlánek 214.

0: www.pes.cz.
1: Spokojenýpes.cz, nejen pro příparťáky. Spokojenýpes.cz je pro všechny vaše mazlíčky. Klapku na to. Spokojenýpes.cz.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
3: Blaník. Krásné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítřejší obloha bude většinou jasná nebo skoro jasná. Ráno se místy objeví mlhy nebo nízká oblačnost, která se ale bude během dopoledne většinou rozpouštět. Nejvyšší odpolední teploty by zítra měly došplhat mezi 20 až 23 stupňů Celsia. O počasí všechno, na řadě už jsou dopravní informace.
4: Prodej a servis pil Husqvarna vám zajistí firma Dvořák v Benešově. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
2: Blaník za volantem.
3: Na Praze východ před Starou Boleslaví směrem od Ovčár se srazila dvě osobní auta. V silnici je tam průjezdná kyvadlově, dejte pozor. Na Praze západ v Dobřichovicích v Pražské ulici u křižovatky s Fignerovou je provoz vedený kyvadlově. Důvodem jsou práce na silnici, buďte opatrní. A na Příbramsku mezi Novou Vsí pod Pleší a Malou Hrašticí narazilo osobní auto do stromu. S opatrností tam také projedete kyvadlově. Tolik dopravní servis Rádia Blaník. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na řadě opět zprávy, které pro vás má Eliška.
2: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
5: Aktuální přehled každý den.
2: Zprávy Rádia Blaník.
5: Stručně, jasně, přehledně.
6: Babí léto v týdnu skončí, na horách může sněžit. Střelbu na Pražské univerzitě připomene pietní místo. V Plzni hrají fotbal drony. Hezkého odpoledne přeje Eliška Votrubová. Do Česka míří výrazné ochlazení. Babí léto vydrží zřejmě do čtvrtka. Naměříme až 24 stupňů. V pátek ale teploty spadnou dolů. Ochladí se na 10 až 15 a pod 20 budou teploty i o víkendu. Se studenou frontou dorazí i déšť a přehánky a na horách mohou podle meteorologů padat i sněhové vločky. Praha chce na náměstí Jana Palacha vytvořit pietní místo, které bude připomínat oběti střelby na Filozofické fakultě. Student školy v roce 2023 zastřelil v budově 14 lidí a poté i sebe. Dalších 25 studentů a vyučujících zranil.
7: Volby 2026.
6: Za hlavní téma před nadcházejícími komunálními volbami označují lidé nejčastěji bydlení. Jeho dostupnost by měla být pro příští vedení obcí prioritou. U ostatních témat se názory liší podle velikosti obce. Pro větší jsou prioritou problémy spojené s bezdomovectvím nebo drogami. Menší více řeší třeba pracovní příležitosti. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM pro CNN Prima News. Plzeň chce dostat děti blíž k moderním technologiím. Ve střední průmyslové škole dopravní proto vzniklo hřiště pro takzvaný drone soccer, tedy fotbal s létajícími drony. Proč je zájem studentů o tento netradiční sport tak velký, přiblíží Josef Navrátil, který ho ve škole vyučuje.
8: Spousta žáků této střední školy je i zároveň buď to fotbalisti nebo jinými sportovci. Tohle z toho se berou jako další možnost, jak se zkrátka vybít. Zároveň jsou to i gameři a tohle to je vlastně taková jako fúze z těch dvou odvětví a to si myslím, že je to, co je nejvíc baví.
6: Hra má dvě varianty. Uvnitř se hraje z drony do 140 gramů, venku pak s většími do 1 kilogramu. Tolik zprávy a pokračuje Iva.
2: Iva Lecká
5: na Rádiu Blaník.
9: Ano, pokračujeme dál a za chvilku jako každé pondělí prolistujeme hudební kalendář na tento týden. Projedeme se novou lanovkou na Petřín a v dobré zprávě si připomeneme nedožité devadesátiny Václava Havla. Tak jdeme na to a i v této hodině jenom české písničky. A právě tuhle hodinu otevírají Hanka Zagorová a Vlastimil Harapes.

0: Michal Penk a Odpusťte nám. 9 minut po 14. posloucháte Rádio Blaník a teď už budeme listovat hudebním kalendářem, no my ne, Dan Rumpík.
1: Rádio Blaník uvádí slavné tváře z kalendáře.
2: Přeji vám pohodové pondělí, také dnes se samozřejmě podíváme na přehled důležitých hudebních výročí, která připadají právě na tento týden. Na úvod tu máme něco pro milovníky Beatles. Právě dnes je to přesně 64 let, co tato legendární skupina vydala svůj první single. Šlo o písničku Love Me Do a jako první ji tehdy odvysílalo slavné Radio Luxembourg. Love, love me do. Zítra oslaví své jubilejní narozeniny zpěvačka Tereza Kendlová. Všechno nejlepší. A jen připomínám, že Tereska si už tuto sobotu nadělí ke svému výročí velký koncert ve Fóru Karolín. S Blaníkem budeme samozřejmě u toho. Po pozítří si připomeneme nedožité 72. narozeniny zpěváka Stanislava Procházky mladšího. A pak tu máme ještě jednou slavné Beatles. V pátek by se dožil 86 let John Lennon. Ve stejný den si připomeneme i 53 let ode dne, kdy do hudebního nebe náhle odešel textař Jiří Štajdl. V sobotu by se dožil 84 let herec, zpěvák, textař a moderátor Luděk Nekuda. 72. narozeniny oslaví v sobotu hudebník a herec Ondřej Havelka a ve stejný den zavzpomínáme na Vaša Patejdla ze skupiny Elán, kterému by stejně jako Ondřej Havelkovi bylo 72 let. Pro dnešek je to vše. Přeji vám úspěšný týden a těším se opět na slyšenou. Daniel Rumpík, Rádio Blaník.
1: Slavné tváře z kalendáře. Každé pondělí na Rádiu Blaník.

0: češtinu.
1: A taky Samiru.
0: Ta totiž vysvětlí nevysvětlitelné.
1: Proč se říká, co se říká?
0: Každý všední den po 10.
1: Na rádiu Blaník.

0: Lenka Filipová, žárlím a nemám proč. Za 10 minut půl třetí. Už jste se projeli novou lanovkou na Petřín. Přátelé, to je zážitek. Nové vozy lanovky na sebe totiž při tom míjení, když jedna jede nahoru, jedna dolů, mrknou světlem. Po 2 letech pauzy zase vozí lidi z újezdu nahoru. Každý den zhruba každých 10 minut. Kdo má v pražské tramvaji jízdu zdarma, nemusí platit ani za lanovku na Petřín, takže děti do 15 let a lidi od 65 let. I dalších skupin s volnou jízdou po Praze se to týká. Lanovka znovu vyjela v úterý 22. září v 7 ráno z újezdu dole i z Petřína nahoře zároveň, by na sebe mohli mrknout. Jednotlivá jízda stojí tedy, pokud nemáte slevu, 100 korun. V aplikaci Pitlítačka je to o 10 korun méně. Mimochodem před rekonstrukcí jízdenka stála 60 korun, takže to zdražení není zas tak velké a zážitek to je. Tak až budete v Praze, tak to vyzkoušejte. Za chviličku si dáme dnešní dobrou zprávu a zavzpomínáme na Václava Havla, který by dneska slavil 90. narozeniny.
1: I když ještě nesněží, tak už je nejlepší čas naplánovat zimní dovolenou. Dnes mám ve studiu odbornici na region Flachau ze Salzburska, paní Michaelu Dellerna. Michaelo, kdybyste měla Flachau představit někomu, kdo tam ještě nikdy nebyl, co byste mu řekla?
2: Na Flachau mám nejradši široké a přehledné svahy, na kterých se dobře cítí jak začátečníci, tak i zkušení lyžaři. Když chcete poznávat, můžete celý den projíždět propojené areály a lyžovat pořád někde jinde. Když hledáte něco sportovní, vyražte do Cauchnze nebo do Absolut parku ve Flachau Winklu. A vůbec nemusíte zůstat jen u lyžování. Můžete třeba vyrazit na sáňky, na běžky, na ski Alpy, anebo na zimní procházku. A potom se můžete sejít s kamarády na horské chatě, kde si můžete dát něco dobrého, tradičního a pokračovat třeba na apresky s živou hudbou. Já objevuju Flachau teď jako maminka 4letého syna, který se tam naučil lyžovat. Do dneška si pamatuju, jak jsme společně na konci sezóny poprvé sjeli jednoduchou sjezdovku vedoucí lesem. Pro někoho je to možná obyčejný moment, ale pro mě je to moment, zážitek, na který se nezapomíná.
1: Tolik Michaela Dellerna. Celý rozhovor se spoustou tipů na zimní dovolenou v regionu Flachau si poslechněte v našem novém podcastu Zima v Salzburgu na webu našeho rádia.
3: Jsem máma. Už někdy nemůžu dál. Někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. V místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
4: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
5: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Autojarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
7: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
6: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
8: A teď na podzim? Akce jako hrom na hrábě, zahradní kolečka, sekeru, podzimní hnojiva i na svíčky, na dušičky. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
9: Mat. Ten obchod mám rád.
10: Do Brna, do Prahy.
11: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách. A se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
12: Chceš řídit nejmodernější Mercedes, mít nadstandardní mzdu, dobré pracovní podmínky, možnost ubytování a jistotu ve stabilní firmě? Můžeme ti pomoci i v získání řidičáku na kamion či autobus. Kontaktuj nás. a zjisti víc o náborových příspěvcích www.ikomtransport.cz.
13: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
14: Mráz je tu raz, dva a na letňákách to nepůjde. Řešení? Autostar. Jediný servis pro všechny značky aut. Nyní tam i výhodně přezuješ. Autostar nabízí balíček Start, výměnu všech kol a uskladnění na rok za 1590 korun včetně DPH. Kompletní přezutí již od 990 korun. A ještě zdarma zkontrolují tlak, dezen i brzdy. Autostar Praha Dolní Počernice. Objednej se na www.autostar.cz. Ten nejlepší servis v Praze je Autostar v Dolních Počernicích.
15: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu

0: Tak to byly Miraj a Vedle tebe usínám, tak doufám, že vy neusínáte, jo, ale že jste tak jako příjemně naladěni. O to nám jde. Teď nás čeká dobrá zpráva.
1: Jsme Planík a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: A s dnešní pondělní dobrou zprávou je tu zase Sára, já tě vítám, ahoj.
2: Ahoj Ivi a hezké odpoledne všem posluchačům přeji. Dnes začnu ze široka. Václav Havel patří mezi čtyři nejznámější a nejvlivnější Čechy ve světě. Spolu s fotbalistou Pavlem Nedvědem, brankářem Petrem Čechem a spisovatelem Milanem Kunderou. No a právě dnes si připomínáme 90 let od Havlova narození. Toto výročí provází celá řada akcí po celé republice. V Praze se pozornost soustředí například na Mariánské náměstí, kde až do 25. října probíhá venkovní výstava připomínající Havlu v život a jeho působení. Ta je pro návštěvníky zdarma. Další připomínky jsou připravené i mimo hlavní město. V Brně se dnes koná program v divadle Husa na provázku, součástí je například čtení Havlových textů a debaty. V Hradci Králové výročí připomíná Klicperovo divadlo akcí Květina pro Václava Havla a v Pardubicích připravilo Východočeské divadlo komponované odpoledne Havel 90 a neb Václav opět v Pardubicích. Výstava Václav Havel známý neznámý je pak k vidění také v Roudnici nad Labem. Havlovo výročí si připomínají i lidé, kteří dnes cestují přes pražské letiště. Více už řekne jeho mluvčí Jiří Hanych.
3: Galerie Art Zone ve veřejné části terminálu 2 nabídne expozici s názvem Václav Havel příběh v obrazech. Václava Havla představí prostřednictvím fotografií pořízených napříč desetiletími. V neposlední řadě je k vidění expozice Václav Havel a Polsko, připravená ve spolupráci s Polským institutem v Praze. Tato výstava nabídne pohled na Havlův mimořádný vztah k Polsku a jeho obyvatelům. Výstavu mohou cestující zhlédnout za centrální bezpečnostní kontrolou v terminálu 2.
2: A jestli vám vyčerpávající souhrn událostí nestačil, kompletní přehled akcí najdete na webu Havel 90.
0: Sáro, moc děkujeme.
2: Já taky děkuju a těším se zítra.
0: Měj se krásně, ahoj.
2: Ahoj.
1: Rádio Blaník.
4: Rádio dobrých zpráv. Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
5: Tak nám začíná další týden, chtělo by to nějakého parťáka, kdo by to tak mohl být?
6: A čo já?
5: Igor Tymko? Že by to byl Igor Tymko? No to by jsme byli strašně rádi. Igore, můžeš ve středu?
6: Velmi rád.
5: Tak ve čtyři tady?
6: Dobré, dohodnuté. Budeme parťáci?
5: Budeme parťáci a už jsme se dohodli i s posluchači. Přátelé, buďte s námi, bude tady Igor, že jo?
6: A rozkaz, Pepo.
5: Leďte Blaník ve středu ve čtyři.
1: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Ne. Ne.
8: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
9: Šéfe, došel matroš!
10: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
11: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
12: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapsičky pro kočky, drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
13: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
14: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
13: A co je Chytrárt?
14: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
13: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
15: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
7: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
15: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
16: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
17: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
18: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
19: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
20: Dnes vás na televizi Seznam čeká poslední epizoda seriálu, který vypráví o brigádě kombajnérů z Nepomuku. Dnešní epizoda nese název Dožínky a je plná zvratů a překvapivých událostí. Nenechte si ujít už dnes závěr seriálu Plechová kavalerie od 20 hodin a 10 minut na televizi Seznam.

0: Krištof a inzerát na Blaníku a za chviličku další české. Co pak tady máme? Máme tady třeba Petra Muka. Dáme si taky divokého Byla, dneska tady byli ráno, byli tu v kytarovém ránu a zpívali živě Plokolo. Tak si plakala dáme a taky Věru Martinovou. Až na vrcholky hor, kde slyšíš... Za 6 minut bude 15 hodin, za chvilku počasí, doprava a další zprávy. Rádio
1: Blaník. Víte, že Bene Zelenina z Veselí nad Moravou prodává vlastní marinované zelí s mělnickým křenem?
2: Více na e-shopu benezelenina.cz.
3: Pozor, kuchařky a kuchaříci, u Zemana tento týden výtečná akce na bouček.
4: Tak ten bude na výpečky.
5: Nebo pěkně do udírny.
4: Ano, do soboty vepřový bůček 1 kg za 69,90. Opravdu jen 69,90.
5: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček. Na chutné výpečky nebo domácí uzené. Kilo jen za 69,90.
3: Zeman maso uzeniny.
5: Vaše české řeznictví. Prodejny Zeman.cz.
6: Nejkrásnější podzim u moře je v peci pod Sněžkou, toho krkonošského z mraků. Ráno lanovkou na Sněžku, přes den toulky barevnou velkou úpou a večer u teplých kamen na horské boudě. Zažijte Krkonoše bez davů a přijeďte do pece pod Sněžkou.
7: Šťastné dny přeje Lumial. Milan Poncár, Kosova Hora, Usedlčan. Voda, topení, plyn, montáže, koupelnové studio, návrhy ve 3.

0: Realizace projektu www.lumial.cz.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
2: Blaník. Pěkné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno. Ráno čekáme místy mlhy nebo nízkou oblačnost, která se ale bude během odpoledne většinou rozpouštět. Nejvyšší denní teploty zítra došplhají mezi 20 až 23 stupňů. Tolik počasí, za chvíli už je na řadě dopravní servis.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Blaník za volantem.
2: Na dálnici D4 na 57. kilometru směrem na Strakonice stojí porouchané auto, dejte tam pozor. Na Praze východ před Starou Boleslaví směrem od Ovčárce srazila dvě osobní auta. Silnice je tam průjezdná kyvadlově, projíždějte opatrně. A na Praze západ v Dobřichovicích v Pražské ulici u křižovatky s Fignerovou je provoz vedený kyvadlově. Důvodem jsou práce na silnici, dejte pozor. Tolik dopravní servis Rádia Blaník. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na řadě opět zprávy, které pro vás má Eliška.
7: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
8: Stručně, jasně, přehledně.
9: Maximální cena nafty půjde zase dolů. Klesající hladiny odkrývají zatopené vesnice. Tenista Lehečka si v Tokiu zahraje o titul. Rádio Blaník. Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Nafta na čerpacích stanicích opět zlevní. Maximální cena zítra klesne o 16 haléřů na 48,38 koruny za litr. U benzínu se cena nezmění. Pumpy ho budou moci prodávat nejvýše za 45,97 koruny. Vyplývá to z věstníku rezortu financí. Ministerstvo bude ceny regulovat zatím do konce října. Sucho v Česku trvá a hladiny přehrad nadále klesají. Třeba klesající hladina Vranovské přehrady na Znojemsku kvůli suchu po letech opět odkryla zbytky zatopené vesnice Býtov. Vidět jsou teď základy domů, kamenné sklepy anebo zbytky zdí. Parky ve městech se postupně mění na příjemnější místa pro odpočinek. Jednu takovou proměnu připravují i v Jablonci nad Nisou. Obnovy se dočkají Tyršovy sady, jak říká mluvčí radnice Jana Fričová.
10: Dodavatele ještě nemáme. Máme vysoutěžený projekt, jak by to mělo vypadat. Měla by se tam vrátit voda přímo do toho parku, měl by tam být nějaký umělecký prvek, zpevněné cesty, prodyšné. Změnit by se měla trošku i zeleň a osvětlení.
9: Celkové náklady na revitalizaci Tyršova parku se vyšplhaly na téměř 70 milionů korun. Jiří Lehečka postoupil do finále tenisového turnaje v Tokiu. Na tvrdém povrchu v Japonsku si zahraje o třetí titul v kariéře. V rozhodujícím utkání vyzve sedminásobného grandslamového šampiona a světovou trojku Španěla Carlose Alcaraze. S ním má český tenista zatím bilanci 1-3. Tolik zprávy a je to Iva.
1: Iva Lecká.
8: Na Rádiu Blaník.
11: A je to Iva, no ano, správně. To je krásný. Tak 15. hodina tu bude za minutu a za chviličku nás čeká další díl pořadu Na cestách. Tento týden budeme navštěvovat doslova vzkříšené stavby. První bude jízdárna ve Světcích, ale teď Petr Muk a Láska, ta nebezpečná věc. Tak dobrý den.

0: plakala, divokej byl. Dneska nám tuhle písničku zaspívali živě tady u nás na Blaníku, protože nás navštívili v dobrém ránu, v kytarovém ránu. Bylo to strašně prýma. Podívejte se na náš web radioblaník.cz, podívejte se na naše sociální sítě, tam to všude máme. Ale teď už se vydáme na cestu s Mirkem Táborským.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Dělá mi velkou radost, když vám mohu představit nějakou starou stavbu, která byla po letech chátrání a zanedbávání zachráněna a znovu uvedena do života. A tento týden v tom budu pokračovat. Dnes vás pozvu na Tachovsko do Svědců. Malá výzka Svědce leží v těsném sousedství Tachova a je jeho městskou částí. Pyšní se velkolepou architektonickou památkou, která byla v troskách a hrozila jí demolice. Ale díky lidem, kterým na ní opravdu záleželo, povstala z trosek jako bájný fénix z popela. Ojedinělá jízdárna zámeckého vzhledu udivuje nejen velikostí, ale především odvážnou konstrukcí i uměleckým stvárněním interiéru i exteriéru. Je to obdivuhodná památka, kterou nechal postavit v letech 1858 až 61 v novorománském slohu penzionovaný polní maršál kníže Alfred Windischgrätz podle návrhu chebského stavitele Adama Habercetla. Ano, je to ten Windischgrätz, který je nechválně známý z učebnic jako velitel císařských vojsk, která stála proti povstalcům během svatodušních bouří v Praze v roce 1848, při kterých byla náhodně zabita jeho žena Eleonora, rozená Schwarzenbergová, a těžce raněn prvorozený syn. Alfred Windischgrätz byl majitelem Tachovského panství, k němuž patřil areál paulánského kláštera, zrušeného za josefínských reforem. Ve věku 70 let se v roce 1857 rozhodl klášter přestavět na zámek s honosnou jízdárnou. Svědce se měly stát jeho letním sídlem. Díky vášnivému vztahu ke koním a k jezdectví dal ale před zámkem přednost jízdárně. Po jejím dokončení začal upravovat chátrající konvent, včetně kostela, na zámeckou rezidenci, ale postavil jen severní křídlo se dvěma nárožními věžemi. Jízdárnu si příliš neužil. Zanedlouho po jejím dokončení v roce 1862 zemřel. A zámek nedokončil ani jeho syn Alfred II. Windischgrätz, proto zůstalo jen jeho torzo. Potomek musel pak ještě dlouho splácet dluhy po svém otci. No a já vám příště o jízdárně ve Svědcích povím víc. Zatím se mějte krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

0: cesta.
1: To byla Věra Martinová Až na vrcholky hor. To, že se dá na 3D tiskárně vytisknout, kde co to víme, a tak se toho chopili v Litomyšli a mají díky tomu kapli. Dá se říct, že je to zřejmě první 3D vytištěná sakrální stavba na světě. Betonová kaple bude zasvěcená svatému Josefu Kalasanskému, zakladateli piaristického řádu, který v Litomyšli založil kolej a vzdělával mládež bez ohledu na vyznání. Kaple vypadá, abyste si to představili, jako kus šedé ementálu umístěného v krajině, nebo chcete-li světlejší sourozenec černého monolitu z vesmírné Odysseje. Tak to teda aspoň vidím já. Tak až budete na cestách, zajeďte se do Litomyšle podívat. Určitě stojí za vaši pozornost.
2: Proč se culíš?
3: Protože budeme krásný.
2: To už přece jsme.
3: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
2: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
4: Renault nebo Dacia. V Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosav Benešov. Jedeme s vámi každý den.
5: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. intertasplus.cz.
6: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
7: Třikrát zelená, smažák! Říkej!
8: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz

0: Stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat Stavebniny. www.izomat.cz.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůlkách nebo na ok-seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
5: Příští zastávka. Výstaviště Lysá nad Labem.
6: Veletrh pro chovatele, zemědělce, zahrádkáře a milovníky dobrého jídla. Podzimní zemědělec, náš chov a národní holštýnský šampionát od 8. do 11. října.
5: Výstaviště Lysá nad Labem.
7: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
8: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
7: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
8: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
7: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
8: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
7: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
9: Dotace z Fatre jsou zpět.
10: Skvělé, takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
9: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
10: Ti, co sousedům staví novostavbu.
9: Přesně, všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
11: Fatre, dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
12: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
13: Jsem horská gorila z Ugandy.
14: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
13: Jsem horská gorila z Ugandy.
14: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
15: Pozor, kuchařky a kuchaříci, u Zema na tento týden výtečná akce na bouček.
16: Tak ten bude na výpečky.
17: Nebo pěkně do udírny.
16: Ano, do soboty vepřový bůček 1 kg za 69,90. Opravdu jen 69,90.
18: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček, na chutné výpečky nebo domácí uzené. Kilo jen za 69,90.
15: Zeman maso uzeniny.
18: Vaše české řeznictví. Prodejny Zeman.cz.

0: Posloucháte Rádio Blaník, pohodové odpoledne. Tohle byl Petr Rezek a písnička Si. Dneska odpoledne jsme probrali řadu témat a já jsem si na závěr nechala judo. Překvapivě, že? Totiž v Ajzerbajdžánu začíná mistrovství světa, no a nás na něm bude reprezentovat Lukáš Krpálek.
1: Já podlížím víceméně na mistrovství světa s tím, jako vždy, podat maximálně dobrý výkon, snažit se vybojovat co nejvíce bodů do olympijské kvalifikace. Já myslím, že ta příprava, která proběhla, tak byla dobrá. Myslím si, že připraveni snad nějakým způsobem budeme a teď akorát to zúročit a popracovat co nejlepší výsledek.
0: Lukáše čeká první zápas v sobotu 10. října, tak přátelé, budeme držet palce a věřit v další velkou medaili. A to byla tečka za mým dnešním vysíláním. Za chvilku už za mikrofon usedne Jirka Frelich a my se uslyšíme zítra ve 13 hodin. Tak se mějte bájo.
2: Nejen dobrý holuby, ale i blanické účtenky se vrací.
3: Účtenky, které zaplatíme za vás.
2: Ať to stojí, co to stojí.
3: Každé všední ráno krátce po 7.
2: Petr platí vaše účty.
3: Na Rádiu Blaník.

0: Zvládne tvoje rozlitý kafe i moje vaření.
1: Přesně.
0: Laminátová podlaha Dub Scandy a Dub Harmony v Baumaxu jen za 195 korun. Platí do konce října.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
3: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
4: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
5: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
4: Dnes musíte vybrat.
5: Mám tady pro vás předvýběr. A
4: rozšíříme
6: výběr. Dvojnásobíme investice. Je
5: to přijmete to riziko?
4: Ale je to na vás.
7: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
8: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
9: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
10: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
11: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
10: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
12: Stavebniny Dech přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shield s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na Dech.cz.
13: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
14: Máte příznaky COVID-19? Je vám víc než 65 let? Nebo máte chronické onemocnění? Pokud máte kašel či rýmu, horečku, bolí vás hlava, svaly nebo klouby? Na nic nečekejte a kontaktujte svého lékaře. Otestuje vás a případně zahájí potřebnou léčbu. Včasná návštěva lékaře je důležitá.
15: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
16: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.

0: Na Blaníku písnička Spoutaná, zpěvačka Karia, nebo chcete-li Jana Ferijová, rodačka z Mostu, nám teď zpívala Krásné pondělí. Den, kdy vám hrajeme hezky česky, pokračuje. Jirka Frelich přeje hezké odpoledne a těšte se na Bílou královnu. Taky Helenu Vondráčkovou a Dlouhou noc. A nebo balet A někdo bude tě mít rád. Na Blaníku, ano, dál hezky česky. Rádio Blaník.
1: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
2: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na... No, hodná holka.
3: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
4: Jsme 2G Lipov, největší český výrobce kvalitních polštářů, přikrývek a bytových doplňků. Garantujeme kvalitu zdravého spánku, která vás nesklame. 2G Lipov.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
7: Rádio Blaník, počasí. Rádio
8: Krásné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Obloha bude zítra většinou jasná nebo skoro jasná. Ráno se místy objeví mlhy nebo nízká oblačnost, která se ale bude během dopoledne většinou rozpouštět. Nejvyšší denní teploty by se zítra měly pohybovat v rozmezí od 20 do 23 stupňů. Tolik počasí, teď už se půjdeme podívat na silnice.
9: Prodej a servis Pilštýl vám zajistí firma Dvořák v Benešově. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
7: Blaník za volantem.
8: Na dálnici D4 na 57. kilometru směrem na Strakonice stojí porouchané auto, dejte tam pozor. Na Praze

0: přechod před Starou Boleslaví směrem od Ovčár se srazila dvě osobní auta. Silnice je průjezdná kyvadlově. Na Praze Západ v Dobřichovicích v Pražské ulici u křižovatky s Fígnerovou je provoz vedený kyvadlově. Důvodem jsou práce na silnici. Buďte tam opatrní. Tolik dopravní servis Rádia Blaník. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na řadě opět zprávy, které pro vás má připravené Eliška.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Snížení DPH na paliva vláda nechystá. Na nelegálním srazu aut padly pokuty za miliony. Fotbalisté chtějí v Anglii urvat první body. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Kabinet neuvažuje o snížení daně z přidané hodnoty na pohonné hmoty. Po jednání vlády o tom informoval premiér Babiš. Regulace cen a snížení spotřební daně na naftu podle něj zastavily zdražování paliv. Ta zdražila v důsledku konfliktu na Blízkém východě a na Ukrajině i v dalších zemích světa. Řada států proto přistoupila k regulaci cen nebo k úlevě na některých daních. Policie během ilegálního víkendového srazu tuningových aut zjistila stovky prohřešků. V Česku kontrolovali zhruba 17 000 vozidel. Policisté zjistili více než 1500 přestupků za rychlost, za které uložili pokuty za skoro 3 miliony korun. Svět si dneska připomíná den boje proti meningitidě. Zánět mozkových blan může mít velmi rychlý průběh a zpočátku se jeho příznaky mohou podobat třeba chřipce. Co patří mezi typické projevy, ví mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.
4: Onemocnění meningitidou, ať už jde o jakéhokoliv původce, spojuje zpravidla rychlý průběh. Ten je charakteristický zejména vysokou horečkou, třesavkou, bolestí hlavy a zvracením. Meningokoky se pak typicky projevují skvrnami na kůži.
3: Větším ohrožení jsou malé děti a seniori. Důležitou součástí prevence je podle odborníků očkování. Čeští fotbalisté zakončí rekordně dlouhý podzimní sraz. Ve Wembley se postaví domácí Anglii, kterou se pokusí překvapit a po úvodních třech porážkách v Lize národů poprvé bodovat. Nároďák v Anglii ještě nikdy v historii nezvítězil. V zápase navíc bude chybět kapitán Krejčí a zraněný záložník Červ. Duel začne zítra večer ve 8:45 našeho času. Tolik zprávy, přeji hezký den.
1: Jirka Frélich
2: na rádiu Blaník.
5: Krásné pondělí, za minutu bude 16. hodina. S Eliškou to máme veselo. Eliška se ráda směje asi, že?
3: Ano, já jsem přečetla jinou odhlášku, jak jsem si napsala, klasika.
5: Nevadí. Nicméně my tady máme sice veselo, ale ráno bylo, představte si to, ještě veseleji byl tu totiž byl. No podrobnosti za chvíli, divoký byl navštívil Rádio Blaník v plné sestavě, no a za pár minut si k tomu řekneme ještě pár informací navíc. Teď Standa Hložek, Petr Kotwald a písnička Bílá královna.

0: co děti mají si kde hrát, zpívá kapela Katapult a jiná kapela, konkrétně Divoký byl, dorazila sem k nám do Blaníku dnes po 8. hodině v rámci dnešního dobrého rána. My jsme měli kytarové ráno, protože je první pondělí v měsíci. No a Divoký byl, to je teda opravdu věc. Dorazili do studia v plné sestavě a zaspívali nám písničku Vstávej. No a znělo to takto.
1: My jsme strašně rádi, že jste přišli takhle v plné palbě, kluci. Ahoj, zkuste to zborově.
2: Ahoj,
1: jsou tady. Takže vstávej, pojďme na to.

No naprosto úžasné to bylo, kdybyste chtěli slyšet víc, tak můžete sledovat web radioblaník.cz, my tam přidáme dokonce i video, nebo se podívejte na YouTubeový kanál našeho rádia, tedy Rádia Blaník. A teď už jedna dlouhá noc a Helena Vondráčková na Blaníku.

0: Vaše rádio Blaník.
1: Vaše pohodové rádio.
0: Blaník. Hrajeme vám hezky česky.
2: Každý

0: Možná se ptáte, co vám to ten Blaník hraje dnes. Teď je to skupina Balet a Někdo bude tě mít rád. Po vás skupina Balet vznikla v 86. roce, založili bubeník skupiny Olympic Petr Hejduk. No a měli velké hity, třeba tento. To je skupina Balet. Texty k hudbě napsali Zdeněk Rytíř, Michal Horáček, byly to velké hvězdy. Možná si vzpomenete i na další hity skupiny Balet. Každý má rád muzikál. Nebo ještě jednu perlu jsem našel. Chtěl jsi mi to říct a přišel kamarád. To je zákon skvělosti. Skupina fungovala ale jenom několik let, protože třeba taková Iveta Bartošová rychle po několika měsících odešla ke skupině Kroky Františka Janečka. Taky Blanka Šrůmová později opustila skupinu, zpěvák Jindřich Malík. No a bylo po úspěchu skupiny Balet, ale písničky za sebou nechali velmi pěkné. Za chvíli ale taky Dalibor Janda. Dnes je první pondělí v měsíci a tak si na Blaníku hrajeme jen a jen hezky česky. Dobré ráno,
1: Radio Blaník. Tak jsme tady měli další kytarové ráno a dorazil divokej byl. Jaká písnička se ti líbila nejvíc?
2: Bude to určitě Plakala a mě u ní teda napadla strašná věc a to byla věta, to je moje dětství.
1: Aha, tak to klukům neřekneme. No a zítra už tady máme úterý, čeká nás host na telefonu.
2: Také budeme opět proplácet účtenky.
1: A vypustíme krajánka, takže se na vás těšíme.
2: Už v 6 ráno na Blaníku.
1: Petr Slíva
2: a Adéla Malac.
3: Rádio Blaník.
4: Pohodové ráno.
5: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
6: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
7: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Autojarov. Tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Břestu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
9: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
10: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být svědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
9: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
11: Nejkrásnější podzim u moře je v peci pod Sněžkou. Toho krkonošského, z mraků. Ráno lanovkou na Sněžku, přes den toulky barevnou velkou úpou a večer u teplých kamen na horské boudě. Zažijte Krkonoše bez davů a přijeďte do pece pod Sněžkou.
12: Plánujete dovolenou vaším dieselovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607. Ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
13: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
14: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 8. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Kometu Brno. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice je již od 250 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
3: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
4: Můžu mu dávat probiotika, i když mu je necelý rok a půl?
3: Jistě ano, například Probiom Kids od Tyso. Je to tekutý doplněk stravy s vybranými bakteriálními kulturami, určenými právě pro malé děti od narození do 6 let.
4: Je, tak děkuju moc.
15: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
16: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
17: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
16: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
18: 买一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
19: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
20: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
21: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
22: Šťastné dny přeje Lumial. Milan Poncár, Kosova Hora u Sedlčan. Voda, topení, plyn, montáže, koupelnové studio, návrhy ve 3D, realizace projektu. www.lumial.cz.

0: Miraja a písnička Tenkrát tady u nás na Blaníku, možná si řeknete za pár dnů, jo, to bylo tenkrát v pondělí, kdy měla svátek Eliška, že jsme měli krásně teplo venku. Kromě Libereckého kraje, Královéhradeckého a taky Karlovarského máme teploty většinou nad 20 stupňů Celsia. 22,5 hlásí Zlín. Úplně stejné teploty taky Brno a okolí, dokonce Ivančice, 23,5 stupně Celsia. Je opravdu teplo, babí léto pokračuje, to se má změnit od čtvrtka, jak říká meteorolog Martin Laco.
1: Nějaká změna se čeká pak ve čtvrtek, kdyby měla přecházet studená fronta a od západu postupně více oblačnosti a na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky a už se nám začne i ochlazovat. Nejvyšší denní teploty ve čtvrtek od 14 do 19 na jeho východě a východě až 22 stupňů Celsia.
0: Tak já vám prozradím tajemství, jo. Iva Lecká dneska si na chviličku pustila klimatizaci, že už bylo moc velké teplo. No ale za pár dní bude stačit úplně otevřít okno, protože od čtvrtka ty teploty půjdou tak o 10 až 15 stupňů dolů a pak si třeba i Iva Lecká bude zpívat, kdyby se vrátila. Čas. Kdyby se vrátil čas, to je krásná písnička Hany Zagorové a my si ji můžeme zahrát už za chvíli. Přidáme Brontosaury a dnes si hrajeme jen a jen hezky česky.
2: Víc nebo míň.
3: Tentokrát pro vás máme poukaz na 3000 korun na nákup kávy od české pražírny Coffee Limit z Posázaví.
2: Tak hodně štěstí. Víc nebo míň. Každé všední dopoledne v 10 hodin u nás na Blaníku.
4: 100 lidí, 100 chutí. Nerozlišujeme. Pražíme pro každého. Coffee Limit. Poctivá čerstvá káva pražená v Posázaví. Kávuj.cz.
5: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
6: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB.
7: Je potřeba říct, že hypotéka je součástí nějakého celkového finančního plánu každého člověka, který bychom si každý z nás měli vytvořit během svého života. A na té ideální potkat se vždycky s finančním poradcem a probírat to s ním dopředu. Co je teďka opravdu hodně moderní, tak to je to, že se developeři začínají věnovat družstevní výstavbě. Dnes si můžete koupit výhodně družstevní byt. On má tu cenu trochu nižší z toho důvodu, že je složitější tou nemovitostí ručit a to snižuje jeho cenu.
5: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
8: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
9: Vytvořeno s použitím AI.
10: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
11: Šéfe, došel matroš!
12: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
13: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
14: Mirečku, podejte mi gumu.
15: Já jsem Aditek, pane profesore. To máte gumové těsnění, technickou pryč a další gumové výrobky. Prostě jednička ve výrobě těsnění.
14: No tak si vás píši.
16: Pane profesore, a co je to ten Aditek?
14: Ale o tom zde už čtvrt hodinu hovoříme. Aditek jako guma. Aditek těsní hned. Aditek.cz.
17: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
18: Ne,
19: každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
20: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
21: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
22: Promění.
21: A v novou sukínku?
22: Promění.
21: A v paraplíčko?
22: Promění.
21: I na obal pro pastelky?
22: I v obal.
21: A v baťůžek?
22: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
23: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
21: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tati, a...
22: Běž už.
23: Více na cestaodpadu.cz.

0: Jsi prostě nejlepší, zpívá Lešek Semelka. Nejlepší jste vy, protože posloucháte Blaník a my vám to oplatíme dalšími krásnými českými písničkami, protože vám dnes hrajeme jen a jen hezky česky. Tak třeba taková perla. Valdemar Matuška, S Bohem lásko.
1: S Bohem lásko, nech mě jít, nech mě jít, bude klid.
0: A taky z těch novějších Petr Kolář, Když láska krouží.
2: Když láska krouží a touží být v nás.
0: Nebo Xindl X, Olga Lounová, Láska v housce.
3: Vždyť víš, co chci.
4: Já vím, ale nejde o to, kdo co chce.
0: Jsme Blaník a hrajeme vám dnes jen a jen hezky česky.
5: Rádio Blaník.
6: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz.
7: Pozor, kuchařky a kuchaříci. U Zemana tento týden výtečná akce na bouček.
8: Tak ten bude na výpečky.
9: Nebo pěkně do udírny.
8: Ano, do soboty vepřový bůček 1 kg za 69,90. Opravdu jen 69,90.
10: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček. Na chutné výpečky nebo domácí uzené. Kilo jen za 69,90.
7: Zeman maso uzeniny.
10: Vaše české řeznictví. Prodejny Zeman.cz.

0: automat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Jsme 2G Lipov, největší český výrobce kvalitních polštářů, přikrývek a bytových doplňků. Garantujeme kvalitu zdravého spánku, která vás nesklame. 2GLipov.cz.
3: Rádio Blaník, počasí. Rádio
4: Blaník. Příjemné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno. Ráno se místy objeví mlhy nebo nízká oblačnost, která se ale bude během dopoledne většinou rozpouštět. Nejvyšší denní teploty by se zítra měly pohybovat v rozmezí od 20 do 23 stupňů Celsia. O počasí všechno, na řadě už jsou dopravní informace.
5: Mami, proč máme všechno od konceptu?
6: To jen se zeptej, tatínka.
7: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
8: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
3: Blaník za volantem.
4: Hustý provoz a dopravní omezení vás zdrží na Pražském okruhu. Kolona se tvoří ve směru k dálnici D1 mezi 23. a 18. kilometrem. Zdržíte se asi 20 minut. V Kolíně v Jaselské ulici u kruhového objezdu bouřala dvě osobní auta. Počítejte tam s omezením. Na dálnici D5 na 30. a 5. kilometru směrem na Rozvadov bourala dvě osobní auta. Dejte pozor. A v Kladně v ulici Československé armády na křižovatce u náměstí Svobody srazilo osobní auto chodce. Počítejte s omezením. Tolik dopravní servis. Šťastnou cestu.
9: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
3: Zprávy Rádia Blaník.
10: Stručně, jasně, přehledně.
11: Zadlužování v Česku stále zrychluje. Cestovky už prodávají zájezdy na příští léto. Centrum v Plané na Tachovsku konečně ožilo.

0: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Lidé, podniky i státci stále více půjčují a zadlužování v Česku se tak zrychluje. U domácností připadá největší část na hypotéky, přibývají ale i spotřebitelské půjčky. Vyplývá to z dat poskytovatelů úvěru i centrální banky. Napsali o tom Novinky.cz. Ačkoliv podzim teprve začal, cestovní kanceláře už se připravují na příští léto. Zájemce lákají na takzvané first minute zájezdy, které lze často koupit se slevami, nabízí i širší výběr destinací a někdy i možnost storna. V poslední době může ceny zájezdů ovlivňovat cena leteckého paliva, která stále roste. Uváděné ceny zájezdů ale prodejci zpravidla garantují až do odjezdu. Planá na Tachovsku dokončila po 2 letech přestavbu ulice Dukelských hrdinů, tedy zhruba kilometr dlouhý bulvár s promenádou a stromořadími. Obnova ulice podle starostky Martiny Němečkové výrazně oživila centrum.
1: Zaplať pambu se nám i na náměstí a i na Dukelských hrdinu rozjíždí podnikatelé, kteří využívají ten prostor jako předzahrádky, což je fajn, protože ten prostor to neskutečně oživuje. My se ho chystáme využívat nějaký kulturní akce. Já se těším, že prostě do budoucna tam přibude ještě jedna restaurace.
0: A já dodám, že šlo o největší investici města. Vyšla na 149 milionů korun. České volejbalistky se po třetí za sebou představí na světovém šampionátu. Hráčky se kvalifikovaly z 15. místa světového žebříčku. Turnaj na přelomu srpna a září v příštím roce zorganizují Spojené státy a Kanada. Tolik zprávy a pokračuje Jirka.
2: A pokračuju, hezké pondělí.
3: Jirka Frélich
4: na rádiu Blaník.
2: Kdyby se vám teď minutu před 5 třeba chtělo už spinkat, tak je brzy, tak my vám pustíme písničku Neusínej, je to Petr Muk, za chvíli Valdemar Matuška nebo taky Marcela Holanová. Dnes si hrajeme jen a jen hezky česky.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má, a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

0: Lucie, písnička Skamenělý dítě.
1: Radio Blaník, Tajemný rok.
0: Ano, ano, vypůjčil jsem si znělku Tajemného roku. Asi víte, co vám chci říci. Zítra po deváté to zase všechno začne. Vrhneme se do roku, kdy jsme měli nejkrásnější dívku světa. Pamatujete?
2: And Miss World is...
0: No, já myslím, že byste mohli pamatovat, ale nebudu dávat další nápovědu navíc. Každopádně v tom tajemném roce se ocitneme zítra po deváté a pustíme si jen a jen písničky z toho konkrétního jednoho tajemného roku. A myslím si, že si to zase společně užijete s Petrem Slívou a Adélou Malat.
1: Rádio Blaník.
3: Tajemný rok.
0: Takový bude zítřejší tajemný rok. Dnes je ale pondělí 5. října a hrajeme si jen a jen hezky česky. Tady je Marcela Holanová, za chvíli Petr Kolář a ještě k tomu Petr Spálený.

0: Je to trest, zpívá Petr Spálený, za chvíli Damians, taky skupina Turbo. To tak bývá, když je první pondělí v měsíci, že si hrajeme hezky česky, prohrabeme ten náš hudební archív a ten je bohatý a najdeme tam velké perly, jako třeba písničku Nech mě hádat. Tak co? Troufnete si hádat, kdo pak zpívá tu písničku? Podle hlasu poznáte jistě. Prosím, no, je to úžasný hlas Věry Špinarové Na Blaníku. Skutečně dál jen a jen hezky česky.
1: Středočeské aktuality. Přeji vám hezký den. Už je říjen a Středočeský kraj zná všechna čísla, která potřebuje. Průběžné výsledky hospodaření ukazují stabilní vývoj krajských financí. Příjmy ke konci června dosáhly 60% upraveného rozpočtu, zatímco výdaje byly čerpány na necelou polovinu. Podrobnosti přibližuje náměstek hejtmanky pro oblast financí, ICT a digitalizace Michal Kašpar.
2: Za první pololetí letošního roku dosáhly příjmy Středočeského kraje 60% upraveného rozpočtu. Výdaje byly čerpány na 46,5%. Největší část příjmů tvořily dotace určené především na financování školství, které přesáhly 17 miliard korun. Daňové příjmy činily téměř 8,7 miliardy korun. Kraj současně pokračoval ve financování investic, oprav a projektů spolufinancovaných z evropských a národních zdrojů. Důležité také je, že se nám dařilo efektivně zhodnocovat dočasně volné finanční prostředky prostřednictvím termínovaných vkladů a spořících účtů. Průběžné výsledky potvrzují stabilní finanční situaci kraje a odpovědné hospodaření s veřejnými prostředky.
1: Nejvíc peněz směřovalo stejně jako v minulých letech do školství. Kraj ale i zároveň pokračoval v podpoře investic a rozvojových projektů napříč celým regionem. A to je pro dnešek všechno. Mějte se moc hezky.
3: Středočeské aktuality. Aktuality.
4: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 8. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Kometu Brno. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 250 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
7: Mráz je tu raz, dva a na letňákách to nepůjde. Řešení? Autostar. Jediný servis pro všechny značky aut. Nyní tam i výhodně přezuješ. Autostar nabízí balíček Start. Výměnu všech kol a uskladnění na rok za 1590 korun včetně DPH. Kompletní přezutí již od 990 korun. A ještě zdarma zkontrolují tlak, dezem i brzdy. Autostar Praha Dolní Počernice. Objednej se na www.autostar.cz. Ten nejlepší servis v Praze je Autostar v Dolních Počernicích.
8: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
9: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
8: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
9: A teď na podzim? Akce jako hrom na hrábě, zahradní kolečka, sekeru, podzimní hnojiva i na svíčky, na dušičky. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
10: Mat. Ten obchod mám rád.
11: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
12: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
13: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Autojarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.
14: Halo, halo, přijďte s námi zažít dušičkové dýňobraní 10. října od 8 do 16 hodin. Čeká vás workshop dlabání dýní a podzimních dekorací, dušičkové vazby květin, ochutnáte dýňové dobroty a nakoupíte sezónní rostliny do vaší zahrady. Pro děti máme připravené tvořivé dílničky. Vidíme se v Jevanském zahradnictví 10. října, ulice Vlánech 214. lesy.czu.cz.
15: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: Turbo a písnička Chtěl jsem mít. Možná jste někdy chtěli mít svého času desku skupiny Beatles a pokud jste chtěli, tak jistě dnes máme. Doma každý z nás, já taky, doma najdu desku skupiny Beatles, ale 5. října. Bylo to už roku 1962, tedy 64 let zpátky. 5. října, a to je dnes, vyšla první deska legendárních Beatles v tom 62. roce. No a ten první singl, který vyšel, tak byl tento Love Me Do. Love, love me do, you know. 5. říjen. Mimochodem, v Británii panovalo podobné počasí jako teď u nás tady v České republice a musím říci, že deska neměla zpočátku valný úspěch. Dokonce se říká, že manažer skupiny Beatles Brian Epstein koupil 10 000 kusů desky jenom proto, aby se dostala do hitparády. Ale to se nikdy nepotvrdilo, prý je to fáma. Nicméně hudba se dostala na 17. místo v hitparádě a potom v 82. 20 let poté vyšla reedice té samé desky. A hned byla písnička na prvním místě. No a dnes je pondělí, kdy si hrajeme jen a jen hezky česky. Hledal jsem českou verzi této písničky a představte si, že ačkoliv písničky skupiny Beatles mají své české verze, třeba od Heleny Vondráčkové, Jiřího Schillingera nebo Evy Olmerové, tak Love Me Do nemá oficiálně žádnou českou verzi. Tak si dnes při pondělí 5. října musíme hrát jiné písničky, ale to nevadí, to si necháme na jindy. Třeba takovou krásnou písničku Beatles. Dnes, dá se říci, má tato písnička 64. narozeniny a my si pustíme Alexindla X, také Michala Tučného a Lenku Filipovou.
1: Ani rychlé šípy,
2: ani osamělá srdce.
1: V našem klubu mají své místo ti nejlepší z nejlepších.
2: Posluchači Blaníku.
1: Přidejte se k nám i vy na webu radioblaník.cz.
2: A buďte jedním nebo jednou z nás.
1: Každý den tu pro vás máme něco nového, co jinde nenajdete.
2: Klub posluchačů Rádia Blaník.
3: Šéfe, došel matroš.
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
6: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB. Tak příjemný poslech.
5: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
8: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
9: Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirren se vracejí na Sky Showtime.
10: Chceš válku? Tak tady máš válku.
9: Nová řada Země gangů jen na Sky Showtime.
11: Všude kolem jsou žraloci.
9: Předplaťte si tarif standard jen za 149 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Poslední šance. Nabídka končí 12. října. Lze kdykoliv zrušit, platí smluvní podmínky.
12: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
13: No jasně, s MND to jde.
12: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
14: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
15: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
16: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. a dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Právě teď v Planéu ušetříte z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planéo.
19: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit... No tak nic, no.
20: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
21: Knihovna Maitreya.
22: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
21: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
23: Nyní i jako audiokniha.

0: To byla Lenka Filipová se svojí dcerou Leny a písnička Samotní nejsme nic. No a možná je vám dneska trošku tepleji, než byste čekali. Mám pro vás severní vítr.
1: Severní vítr je krutý.
0: A kdybyste naopak chtěli přemýšlet o krásné pláži Copacabana, tak Helenu Vondráčkovou. A ještě k tomu třeba Anaka a písnička Údolí včel. Na Blaníku si prostě dál budeme hrát jen a jen hezky česky.
2: Rádio Blaník. Víte, že Bene Zelenina z Veselí nad Moravou prodává vlastní marinované zelí s mělnickým křenem?
3: Více na e-shopu benezelenina.cz.
4: Renault nebo Dacia? Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosav Benešov. Jedeme s vámi každý den.
5: Jsme 2G Lipov, největší český výrobce kvalitních polštářů, přikrývek a bytových doplňků. Garantujeme kvalitu zdravého spánku, která vás nesklame. 2GLipov.cz.
6: Ani hnout, máme tu případ.
7: Ségra, co se stalo?
6: Po celé chodbě jsou šlápoty.
8: Tak kdo si neočistil boty?
7: Já si je neočistil.
9: No, já taky ne.
6: Já vlastně taky ne.
8: A proč?
6: Protože nemáme pořádnou rohožku.
9: Jo, to by mohlo být ono.
6: Takže případ vyřešen.
5: Malá věc, velký rozdíl. Vyberte si tu svou na www.gapa.cz. Před dveře i dovnitř. A potom už jen...
10: Otři nožku o rohošku.
5: Gapa.cz. Rohošky pro každého.
4: Rádio Blaník. Počasí.
11: Rádio Blaník.
12: Pěkný podvečer vám přeje Lucie Vytvarová. Meteorologové předpovídají na zítřek většinou jasno nebo skoro jasno. Ráno se místy objeví mlhy nebo nízká oblačnost, která se ale bude během dopoledne většinou rozpouštět. Nejvyšší denní teploty zítra došplhají mezi 20 až 23 stupňů Celsia. Tolik počasí, za chvíli už je tu doprava.
13: Prodej a servis Pelhuskvarna vám zajistí firma Dvořák v Benešově. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
4: Blaník za volantem.
12: Příbrami v Podbrdské ulici na křižovatce u Byly srazilo 8.

0: Chodce, počítejte tam s omezením provozu a projíždějte opatrně. Na dálnici D1 na 14,5 kilometru ve směru do Brna stojí porouchané auto, dejte pozor. Na dálnici D4 na 28. kilometru směrem na Strakonice narazilo osobní auto do dopravní značky, projíždějte opatrně. A v Kolíně v Jaselské ulici u kruhového objezdu bourala dvě osobní auta, počítejte tam s omezením provozu. Tolik dopravní servis Rádia Blaník. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Hygienici dál řeší epidemii salmonelózy v Praze. Sucho komplikuje dopravu na Lipně. Silniční inspekce si posvítila na kamiony. Rádio Blaník. Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Mezi strávníky Masarykovy základní školy v újezdu nad Lesy eviduje hygiena 475 nemocných. Salmonelózu laboratoř potvrdila u 219. Od vypuknutí epidemie bylo celkem hospitalizováno 99 osob. Teď jich je v nemocnicích 20. Podle hygieniků byla zdrojem prošlá vejce ve špagetách, které školní jídelna podávala před 2 týdny. Přívoz v Horní Plané nejezdí. Na vině je nedostatek vody v Lipenské přehradě. Udělalo to ale čáru přes rozpočet řidičům, kteří teď musí nádrž objíždět. Přívoz denně přepravil zhruba 100 aut. Na vodu se vrátí ve chvíli, kdy se hladina zvýší o 0,5 metru. Silniční inspektoři opět kontrolovali nákladní auta. 3 ze 4 kamionů s cukrovou řepou, které během první hodiny zkontrolovali na Mladoboleslavsku, byly přetížené. Vozidla nesměla pokračovat v jízdě, dokud nebyl náklad přeložen. Přetížené soupravy jsou v dopravě rizikem, zhoršují ovladatelnost a poškozují silnice a mosty. V Českém Švýcarsku roste nová turistická cesta. Stezka spojí mezní louku s meznou, která je součástí Hřenska. Lidé se díky ní vyhnou silnici, kde jezdí auta. Pokračuje mluvčí Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov.
4: Těleso té cesty už dnes vede lesem a naváže na tu pěšinu, která se také dočká úprav, a to zejména ohraničení ze stran, aby ta cesta byla pro návštěvníka jasně viditelnou.
3: Já jen dodám, že nová cesta bude v provozu v příští návštěvnické sezóně. Ze zpráv je to ode mě všechno a teď už vám dál bude hrát Jirka.
5: Tak Eliško, chviličku vydrž, já ti tady zapluju na chviličku pod stůl. Vydrž, pustím znělku, jo?
1: Jirka Frélich
2: na Rádiu Blaník.
5: Abych vylezl spod stolu, něco rozbalím, všechno nejlepší k tvému svátku, dítě Elišky.
6: Taková krásná růžička.
5: Růžička, no paní mi nevěděla, jak kolik vrátit. Já říkám, prosím vás, já vysílám za 5 minut honem. Takže k svátku.
6: Děkuju.
5: Růžičku. Dneska je Elišky.
6: Já vím.
5: Víš to vůbec?
6: Vím.
5: No proto.
6: Teď už jo.
5: Tak všechno nejlepší, Eliško.
6: Děkuju. Rádio
5: Blaník. A pro všechny Elišky je tady písnička Jaroslav Uhlíř a Severní vítr.
7: Tu zděravou patou mám horečku zlatou. Jsem chudý, jsem sláv nemocen.

0: Návrat a skupina Junior, která fungovala v letech 66 až 82 a zpívali o 106, kde se dalo.
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na rádiu Blaník.
0: No a proč se vlastně říká o 106? Vysvětlí naše Samira.
3: Když někdo maká o 106, znamená to, že jede naplno, rychle a intenzivně. Ale proč zrovna 106? Proč ne třeba 105 nebo rovnou 200? Jedna z nejzajímavějších teorií nás zavede do roku 1880 a ku podivu je v tom ženská. Učitel Ladislav Malý z Příbramy později vzpomínal, že se tehdy přel se svým kamarádem o jednu dívku. Kamarád tvrdil, že ji získá nejpozději do svatého Jana Nepomuckého, a měl na to přesně 106 dní. Mezi kamarády se proto začalo říkat, že jde o 106 a existují i další teorie. Jedna spojuje výraz s pokřikem 105 na kulhajícího člověka. Zdravou nohou pořádně došlápl na 100, nemocnou jen lehce na 5. Když přidal a snažil se jít rychleji, mělo se číslo žertem zvýšit na 106. Ani tenhle původ ale nemáme s jistotou potvrzený. A já se přiznám, že se mi stejně nejvíc líbí ta první verze, protože představa, že celé Česko dnes maká o 106 kvůli tomu, že měl někdo v roce 1880 106 dní na zbalení holky, to je prostě nádhera.
0: To je pravda. Tak my vám budeme hrát zase hezky česky o 106.
2: Samira na Blaníku.
1: Aneb, proč se říká, co se říká?
0: Na Blaníku za chvíli Helena Vondráčková a Jiří Korn, teď ale skupina Krištof.
4: Říká.

0: Jiří Korn a písnička Tam u dvou cest. No možná jste u dvou a možná u třech a několika dalších cest a říkáte si, teď je venku teda pěkně teplo. Musím říci, že na 5. říjen je docela teplo. 22 stupňů na mnoha místech na jižní Moravě, ve Zlínském kraji, třeba krajské město Zlín, Uherský Brod a také střední Čechy, Slaný 22 stupňů. Možná je v ohrožení historický rekord z pražského Klementina 24 stupňů a 8 desetin. Nejtepleji bylo v roce 1983. Trochu si myslím, že jsme na to nedosáhli, ale necháme se překvapit. A nebo si zaspíváme? Někdy příště padne teplotní rekord. Na Bleníku dál hezky česky, za chvíli právě je písnička Někdy příště, nebo Lucka Vondráčková a taky Anna K.
1: Pepovi parťáci na rádiu Bleník.
2: Tak vám začíná další týden, chtělo by to nějakého parťáka, kdo by to tak mohl být?
3: A čo já?
2: Igor Tymko? Že by to byl Igor Tymko? No to by jsme byli strašně rádi. Igore, můžeš ve středu?
3: Velmi rád.
2: Tak ve čtyři tady?
3: Dobré, dohodnuté. Budeme parťáci?
2: Budeme parťáci a už jsme se dohodli i s posluchači. Přátelé, buďte s námi, bude tady Igor, že jo?
3: A rozkaz, Pepo.
2: Leďte Blaník ve středu ve čtyři.
1: Pepovi parťáci na rádiu Blaník.
4: Jsem máma. Už někdy nemůžu dál. Někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě v Březtu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
5: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
6: Luboši, ty ho nevíš, ho! Nic tě neudělal!
5: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
7: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
8: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
9: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
10: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
11: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Studůkách nebo na ok-seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
12: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
13: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
14: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
13: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
14: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
13: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
14: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
13: Farma Vraňany, originál, který poznáte chuť.
15: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
16: Dotace z Fatre jsou zpět.
17: Skvělé, takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
16: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
17: Ti, co sousedům staví novostavbu.
16: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
18: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
19: Haló, haló, přijďte s námi zažít dušičkové dýňobraní 10. října od 8 do 16 hodin. Čeká vás workshop dlabání dýní a podzimních dekorací, dušičkové vazby květin, ochutnáte dýňové dobroty a nakoupíte sezónní rostliny do vaší zahrady. Pro děti máme připravené tvořivé dílničky. Vidíme se v Jevanském zahradnictví 10. října, ulice Vlánech 214, lesy.czu.cz.
20: Sakra!
21: Za tohlí lidé dělají za tohlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů.
22: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
23: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální. Nikam se nespěchá, jen se kouká. Ale i nás želvy tu můžete krmit.
22: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.

0: Hanaka a písnička Udolí včel právě teď na Blaníku. Důležité je někdy vědět, co nám zrovna doznělo na Blaníku, a to hlavně pokud je ráno kolem 7 hodiny, protože Petr platí vaše účty. No a dnes to bylo trošku s napětím, protože telefon Petr Slíba vytočil a tak se čekalo a všichni věřili a Adelka taky doufala.
1: No já doufám, držím palce.
0: Jak to dopadne?
2: Voláme. Hele, někdo to zavolal.
0: Dobrý den, tady je Rádio Blaník, Petr a Adel, je tam Jiří.
3: Je tady Jiří.
0: Jiří z Brna, sedí to.
3: Ano.
1: No mě teď spadl kámen ze srdce, Jiří bych chtěl proplatit.
3: Mě taky.
1: Vám taky, no tak ježišmarja.
0: No a pak přišla ta klíčová otázka, jestli pak tušíte, zda náš posluchač věděl odpověď na otázku, co právě doznělo na Blaníku.
3: Hrupa, kváha, kata.
0: Je to tak, byli tam kaťáci. Posíláme 2139 korun a 40 haléřů do Brna.
3: Já vám moc děkuji a přeju vám krásný den.
0: Bylo hodně radosti ráno a zítra si to můžete zopakovat a třeba vy budete na telefonu. Dejte nám vědět, jaký účet vás trápí, co byste chtěli proplatit. Napište SMSku na 603 118 118, co jste kupovali, kolik to stálo, jak se jmenujete, odkud jste, a buďte ráno po 7 u telefonu, protože právě po 7 Petr platí vaše účty.
4: Petr platí vaše účty.
5: Každé všední ráno na Blaníku.
0: A za chvíli už můj úžasný kolega Mirek Tera a písničky na přání, tak se těšte, krásné pondělí, kdy vám hrajeme jen a jen hezky česky. Ode mě ještě Hana Zagorová a Drupy a písnička Setkání. Mějte se krásně a užívejte si české písničky a babí léto.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Sleva 20%.
8: Nová sedačka, stůl i šatní skříně. To se nám Baru povedlo, jako z katalogu.
7: Viď a všechno za hubičku. Díky Baumaxu. Zastavte se v Baumaxu pro nový nábytek. Do konce října se slevou až 20%.
8: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
9: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
10: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
11: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
12: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
13: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
12: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
14: Viděl jsi to?
15: A co, jako?
14: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
15: No má bejt.
14: No tobě přijde normální, že se tady jezdí žlutý kontejner.
15: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
14: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
15: Radši dopí, ať je to Petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu?
16: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
17: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
18: Tak abyste ho nepromeškali.
17: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
18: Garanci kvality i výhodného financování.
17: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
19: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
11: U
19: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvispomysl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
20: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
21: Tak dobře poslouchejte.
20: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
22: House Running.
21: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
20: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
21: Budete viset 101 metrů nad zemí.
20: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
23: Maminko!
21: Prostě pořádnej adrenalin.
20: Tenhle zážitek najdete pouze na...
24: Firma na zážitky.cz.

0: I takový je pohodový podvečer s Blaníkem, kde vám zpíval právě Arnošt Pátek další hezkou českou písničku, tentokrát s názvem Dívka. A co bude dál? Rádio Blaník. Tisíckrát mi řekne, že mě ráda máš, já tobě tisíckrát až do nebe. Ve vaší režii nás čekají třeba Nedvědi, také Kabáti. A nebo Michal David. Večerní Blaník vám tedy v té další hodině bude hrát na přání a hezky česky.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
2: Check-in?
3: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
2: Recepční.
3: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
2: Bezpečnostní kontrola.
3: Přesně.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
4: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem. Veletrh pro chovatele, zemědělce, zahrádkáře a milovníky dobrého jídla. Podzimní zemědělec, náš chov a národní holštýnský šampionát od 8. do 11. října. Výstaviště Lysá nad Labem.
5: Šťastné dny přeje Lumial. Milan Poncár, Kosova, Hora u Sedlčan. Voda, topení, plyn, Mont

0: Váže koupelnové studio, návrhy ve 3D, realizace projektu www.lumial.cz.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
2: Blaník. Noc bude většinou jasná, později hlavně v Čechách mlhavá a teploty spadnou k 9 až ke 4 stupňům Celsia. Zítra pak ranní a dopolední mlhy postupně vystřídá většinou jasná obloha, na jihozápadě pak k večeru přibude opět oblačnosti a teploty 6. říjnového dne se dostanou někdy i na 23 stupňů Celsia. A když jsme u těch teplot, tak nejtepleji v Praze v Klementinu bylo 26,1 stupně Celsia v roce 1942 a mrzlo, a to dokonce 1,3 pod nulou byly v roce 1912.
1: Ať je vám s námi hezky v jakémkoliv počasí. To vám přeje Rádio Blaník.
2: Půl minuta zbývá do 19. hodiny.
1: Mirek Téra
0: na Rádiu Blaník.
2: Hezký pondělní večer, 5. říjnový den je jednak tentokrát prvním pondělním měsíci a tak vám hrajeme celý den jen hezky česky a pak také jedním ze svátků milovníků dobrého českého piva, protože před 184 roky byla v Plzni uvařená vůbec první várka plzeňského piva a to pod vedením Sládka Josefa Grola. Určitě si teď někteří dáváte žejdlík, tak na zdraví a k chuti vám určitě přijdou i písničky, které jste si sami vybrali. Ty nám teď budou dělat společnost až do 21. hodiny a tak vítejte u písniček na přání, které zahájíme z Olympiky.

0: Vole Olympic.
1: Rádio Blaník, písničky na přání.
0: Kdo by nevěděl, že ano. 3 minuty po 19. hodině na Blaníku jsme takto odstartovali 5. říjnové písničky na přání a hned si to namíříme k prvnímu hudebnímu dárku, kde se píše, milý Blaníčku, můj nejlepší kamarád Lukášek dnes slaví 20. narozeniny. Jsme velkými posluchači Rádia Blaník a proto mu chci touto cestou popřát všechno nejlepší. Hodně štěstí a zdraví a hlavně, ať se daří ve škole. Ti, kdo neví, z Lukáška bude zubař a všichni jsme moc pyšní. Prosím, zahrajte nám jeho oblíbenou píseň od Michala Davida, Disco příběh. Děkuji, zdraví Nelinka z Opavy, kterou také zdravíme a Michala Davida posíláme.
2: Vaše pohodové rádio. Rádio.

vaše přání na večerním Blaníku, Michal David a jeho disco příběh. My otevíráme další přání tohoto večera a koho, že si přejete dneska dál slyšet, tak opět pochopitelně hezká česká a ten vzkaz nás zavede do Plzně. Prosíme o zahrání písničky pro dnešního oslavence a věrného posluchače rádia Blaník Míšu Papeže, který má dnes 25. narozeniny. Jeho velkým přáním bylo zahrát písničku Bára. Míšo, přejeme ti jen to nej, ať jsi stále tak šťastnej, pohodovej a usměvavej. Vše krásné ti přejí mamka, taťka, Natálka, babičky, dědečkové, všichni z Hůrek, Mirošova, Zbečova, Plzeňácí, teta Miluš s rodinou, celá Jitřenka a Krteček. Máme tě moc rádi, užij si písničku Kabáti letí.

0: kabáti. Ti prostě mezi písničkem na přání tady na Blaníku nesmí chybět. A kdo nesmí chybět dál? Dozvíte se už za okamžik. Rádio
1: Blaník. Písničky na přání na Rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na Rádiu Blaník.
0: Své vzkazy na našem webu nechávejte nejpozději 3 pracovní dny předem, tedy před tím, než mají být ve vysílání. No a my teď pokračujeme vzkazy z Chrudimi a také z Olomouckého kraje, odkud nám píšete. Tak tedy pro Brášku už je připravena ta další písnička do Jiřic a kluky od ségry Patriky, držte se, kluci. Tak to je ten první vzkaz a ještě by tady byl jeden, tentokrát z Olomouckého kraje. Chtěla bych nechat zahrát pro lásku mého života. Chtěla bych ti poděkovat, že jsi mi přišel do života, že mě umíš bláznivě rozesmát a prostě za to, jak mě děláš šťastnou. Navždy tě budu milovat, tvoje Markétka. K tomu nedvědi a máme jen sebe.

0: sebe.
1: A máte i Blaník, kde vám hrajeme na přání. Jako třeba teď Nedvědy, Máme jen sebe, přesně ve 7:45. No a Blaník každý večer plní vaše přání a navíc jsou tady samozřejmě vaše hudební dárky, které si v předstihu na našem webu objednáváte. A s těmi hudebními dárky se dá dělat spousta věcí, jako třeba takzvaně dohánět resty. Jako nám píšete ze Šebetova, moje máma měla 3. října narozeniny, tak jí k ním dodatečně zahrajte. Tady je podepsán Liam, jestli dobře čtu, a přichystán Marek Ztracený, tak se nezlob. A já věřím, že zlobit se maminka určitě takhle dodatečně nebude. Yeah!

0: Marek Ztracený tady na večerním Blaníku na vaše přání. No a my už se vydáváme za dalším vzkazem pondělního večera pro všechny holky z naší školky, které poslouchají ve Světle nad Sázavou, a speciálně pro moji sestřenku Lucku Radošínskou, za kterou jsem kvůli polámanému autu nedojel na návštěvu. Všichni se na tebe těšíme a nejvíc Ledinka a Stelinka. A dost věřím, že se těšíte i na Michala Davida a Jana Bendika. Dávno vím.
1: Jsme Rádio Blaník.
2: Blaník? Radio.

0: Michal David a Jan Bendik. Dávno vím na vaše přání na pondělním večerním blaníku mezi písničkami na přání, které pokračují dalšími dvěma vzkazy a dalším hudebním dárkem, který už jest přichystán. Nejprve pojďme do Prahy 8, píšete milá Eliško, přejeme ti všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Přeje celá rodina, Ondra, Žaneta a Zdeněk. No a ten druhý vzkaz, ten pro změnu přišel z Ostravy a je důkazem, že nemusíte mít žádný zvláštní důvod někomu nechat zahrát, ale radost udělat můžete, totiž píše nám Aneta, abychom zahráli pro hezký den. Pro hezký den Anety, pro hezký den vás všech, Evu Farnou. Oh, oh,
1: Rádio Blaník, jsme rádio.

0: Eva Farná na ostří nože na večerním Blaníku 7:58, kdy pokračují písničky na vaše písemná objednání. No, dneska se vám opět daří vybírat poměrně slušně. Myslím, že ten večer je zábavný opravdu pro všechny. No, za chviličku nás čekají totiž další hezké české písničky, jako třeba jedna od Petra Moka. Tak si na ní počkejte a užívejte si večer s Blaníkem a písničkami na přání, které jen tak mimochodem objednáváte pochopitelně v předstihu na našem webu radioblaník.cz, kde najdete elektronický formulář, který můžete vyplnit jak na mobilu, na počítači, na tabletu. Zkrátka, jak já říkám, kdekoliv se dostanete na internet.
1: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem.
2: Veletrh pro chovatele, zemědělce, zahrádkáře a milovníky dobrého jídla. Podzimní zemědělec, náš chov a národní holštýnský šampionát od 8. do 11. října.
1: Výstaviště Lysá nad Labem.
3: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka. Víte, že zdraví dítěte začíná již od prvních dnů života přímo ve střevech? Probiom Kids je tekuté probiotikum, vyvinuté speciálně pro děti od narození do 6 let. Obsahuje dva bakteriální kmeny, které podporují zdravý vývoj středního mikrobiomu od samého začátku. Je bez laktózy a bez lepku.
4: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
5: Jsem máma. Už někdy nemůžu dál. Někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
6: Chceš řídit nejmodernější Mercedes, mít nadstandardní mzdu, dobré pracovní podmínky, možnost ubytování a jistotu ve stabilní firmě? Můžeme ti pomoci i v získání řidičáku na kamion či autobus. Kontaktuj nás a zjisti víc o náborových příspěvcích www.ikomtransport.cz.
7: Pila Smrčiny hlásí, zima klepe na dveře. Teď je ten správný čas připravit si zásoby palivového dřeva. Na Pile Smrčiny České zemědělské univerzity nabízíme široký výběr štípaného palivového dřeva v různých dřevinách i délkách polen. Připravte se na topnou sezónu včas a přijeďte si vybrat. Pila Smrčiny, topte bez dřiny. PilaSmrčiny.cz.
8: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
9: Naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty. Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil. Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
10: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
11: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
12: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
11: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
12: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
11: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
12: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
11: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
13: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
14: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
15: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
14: Salonky.
15: Ne, ne, čistota je pro nás úplný základ.
14: Úklid.
15: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
14: Ha, kuchař.
15: Správně.
14: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
16: Písničky na přání.
17: Na rádiu Blaník.
0: 3 minuty po půl osmé, přeji příjemný pondělní večer. Jsem tady opět s vámi a se mnou další z hudebních dárků, který už je přichystán se vzkazem. Prosím o zahrání písničky paní Milušce. Chtěla bych jí tímto poděkovat za ty roky v práci, kdy se mnou měla svatou trpělivost a teď jí čeká pěkně zasloužený odpočinek u televizky. Děkuji Valérie, která nám napsala z Kosova, abychom vybrali písničku od Petra Muka. Já si myslím, že nemůžeme vybrat lépe než Oh Lamour, písničku, kterou si Petr Muk vypůjčil od svých přátel z Erasure.

0: vaše přání jsme si tady na večerním Blaníku připomněli také ten nádherný hlas Petra Muka v písničce All Amour. A budeme pokračovat ve vzpomínkách. Tentokrát nás čeká Miroslav Žbírka, který natočil s Martou duet Co bolí, to přebolí, který jste si přáli zloun, jak tak dobře čtu, mému kamarádovi a kamarádce. Tak kamarádko, kamaráde, doufám, že jste napříjmu, protože si na vás vzpomněla Lenka a vybírá právě tento duet.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o ně jakou i vy.

co přebolí. Svatá to pravda. Na Blaníku hrajeme podle vás a pokračujeme vzkazem, který k nám dorazil z Jablonce nad Nisou. Dobrý den. Chtěla bych pozdravit svoji maminku Zdenku Adámkovou a chtěla bych jí vzkázat, že vše bude dobré. Ona ví, jak to myslím, že všechno zvládne, že je statečná a silná a že jí strašně moc miluji a že je pro mě to nejvíc na světě a vždycky bude. To jí posílá její dcera Ženeta, teď společně s Michalem Penkem.

0: Přáli jste si od večerního Vleninku slyšet Michala Penka, tak jste ho poslouchali. To byla písnička Stín, na kterou jste si také vzpomněli. No a vybírejte dál v předstihu na našem webu. Rádio
1: Blaník. Písničky na přání na Rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na Rádiu Blaník.
0: Důvodů, proč využít tuto možnost, je samozřejmě celá řada, záleží jen a pouze na vás, na koho si vzpomenete, z jakého důvodu a jakou písničku mu necháte zahrát. Jen prosím pěkně, čím dřív nám necháte vzkaz, tím pochopitelně lépe. Pište nejméně 3 pracovní dny předem. No a za chvíli pokračujeme s Radkem Valentou. Rádio Blaník.
3: To je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
4: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
6: Knihovna Maitreya.
7: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
6: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
8: Nyní i jako audiokniha.
9: Ne, každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
11: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz.
12: Mirečku, podejte mi gumu.
13: Já jsem Aditek, pane profesore. To máte gumové těsnění, technickou pryč a další gumové výrobky. Prostě jednička ve výrobě těsnění.
12: No tak si vás píši.
14: Pane profesore, a co je to ten Aditek?
12: Ale o tom se už čtvrt hodinu hovoříme. Aditek jako guma. Aditek těsní hned. Aditek CZ.
15: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
16: Pak přijeďte do AutoESA.
15: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
16: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
15: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
16: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
17: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
18: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB. Tak příjemný poslech.
17: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
2: Rádio Blaník.
1: Písničky na přání.
0: Pojďme na další hudební dárek pondělního večera. Rádi bychom nechali zahrát písničku naší dceři Elišce Kočí z Prahy Modřan k dnešnímu svátku. Milá Elí, k dnešnímu svátku ti přejeme vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a ať se ti daří v životě i na vysoké škole. Máme tě moc rádi. Máma, táta, brácha Maty a sestřička Pepinka posílají Radka Valentu a princeznu Zemlejna.

Radek Valenta, princezna Zemlina na Blaníku na vaše přání. Ještě stihneme jednu písničku v této hodině. Zdravím, kluci, je vás 6, tak pro všechny písnička. Hlavně pro Péťu, kterého miluji. Držte se, vše bude zase v pořádku. To vám přeje Alena z Jablonce nad Nisou a vybírá Pepu Wagnera. To nezapírám.

0: Byl na vaše přání tady na Blaníku Pepa Wagner a my v té další hodině pochopitelně budeme pokračovat dalšími hudebními dárky. Tak si počkejte. Rádio Blaník. Pastrmane, Petrmane, Melo. Třeba na Ronnieho Martona chybět nebudou ani škvoři. A nebo Jelen s Jiřím Pavlicou a Hradišťany. Podle vás Blaník dál hraje hezky česky? Profi voda, s tou se
1: nemusíte bát, jak chtěla dodat. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: Jsme 2G Lipov, největší český výrobce kvalitních polštářů, přikrývek a

0: Lipovitaminových doplňků. Garantujeme kvalitu zdravého spánku, která vás nesklame. 2GLipov.cz
1: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
2: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
3: spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. spokojenýpes.cz.
4: Mirek Tera
5: na rádiu Blaník.
6: 20. hodina, hezký pondělní večer vám všem s Blaníkem. Tak v té další hodině budeme společně brouzdat opět našimi krásnými kraji. Navštívíme Olešnici, u Rychnova nad Kněžnou, také Nový Jičín a nebo Kravaře, a to v těch nejbližších minutách. Tam všude nás zvete s písničkami na přání, tak se těšíme, co jste vybrali, ale do té hodiny vstupujeme s Karlem Gottem a písničkou Zůstanu svůj, tak dobrý večer.
5: Rádio.

0: S Karlem Gottem jsme na Blaníku vstoupili do druhé části pondělních písniček na přání. A opět nás čeká jedna hezká česká, jak by ne, na první pondělí v měsíci.
1: Rádio Blaník, písničky na přání.
0: Tak tedy, milý Kubíku, dnes je ti 20 let, jsi moc šikovný a nápaditý kluk, všechno si opravíš a všem pomůžeš. Drž se vždy poctivé práce a zůstaň takový, jaký seš. Přejeme ti pevné zdraví a mnoho štěstí. Máme tě moc rádi. Taťka, Petra a Kristýnka teď posílají Škvory a Sílu starých vín.
2: Vaše pohodové rádio. Rádio.

Tolik na večerní Blaníku Škvor a Síla starých vín. Ta další písnička je přichystána pro syna Davida. Davide, dnes to jsou přesně 4 měsíce, co si odešel z tohoto světa, ale chci, aby si věděl, že nikdy neodejdeš z mého srdce. Není dne, abych si na tebe nevzpomněla, zítra mám narozeniny a vím jistě, že bys za mnou přišel mi popřát, ale bohužel už nepřijdeš. Člověk, který byl v životě milován, nikdy nebude zapomenut v srdci člověka, který ho miloval. Moc mi tu chybíš, vzkazuje tvoje máma. No a s touto vzpomínkou jsou tady Jelen, Jiří Pavlica a Hradišťan.

0: Další hudební dárek na večerním Blaníku doznívá. To byli Jelen, Jiří Pavlica a Hradišťan. A písnička Miluju tě. Pokračujeme dalším vzkazem tohoto večera. Krátce před 8:45 píšete z Újezda u Uničova. Tuto písničku posíláme do Křiváčku Elišce Ošťádalové k jejímu dnešnímu svátku a přejeme jí vše nejlepší, hodně zdravíčka, štěstíčka a od všech moc a moc lásky. Sladkou pusu její sestřičce Aničce posílají teta Jarka a strejda Honza z Újezdu u Uničova. Před námi v tuto chvíli velmi slavná písnička Hastrmane, Tatrmane a Rony Martona.
1: Radio Blaník.
2: Radio Blaník.

0: nešlo dupití.
1: Ronnie Martin na vaše přání na večerní Blaníku. Ano, někdy náš archív opravdu pěkně provětráváte.
2: Rádio Blaník.
3: Písničky na přání na Rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
3: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
3: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
3: na Rádiu Blaník.
1: Že si čas od času vzpomenete na písničku, kterou jste třeba dlouho neslyšeli, to je jedině dobře. Tak nám pište, co chcete večer mezi 19. a 21. na Blaníku slyšet, ale pište nám nejpozději 3 pracovní dny předem. My teď míříme za dalším vzkazem tohoto večera do Kravařů. Zahrajte prosím tuto písničku naší kolegynice z cukrárny paní Jarce Miketové z Bohuslavic k jejím kulatým narozeninám. Je to její oblíbená. Ještě jednou přejeme vše nejlepší a podepsány kolegyně Madlenky. A ještě je tady jeden vzkaz, a to sice: moje milovaná Elinko, dneska by si s námi slavila svůj svátek, ale bohužel osud tomu chtěl jinak. Posíláme tě tedy tam nahoru, přání k svátku, stále nám chybíš, pořád to bolí, ale věříme, že ti je dobře a nic tě nebolí. Milujeme tě a zůstáváš v našich srdcích. Tvoje maminka, babička, Míra a všichni, co tě měli rádi. Se vzpomínkou tam nahoru, teď z něj na Blaníku keksel.

0: Tak děkuji se andělům na první pondělí měsíci, skupina Kex na vaše přání na Blaníku, kde si od půlnoci do půlnoci hrajeme pouze hezky česky a toto pravidlo ctíme i teď v písničkách na přání, kde se vydáváme do Sazovic pro kamaráda Dana Matejka, do Olomouce budeme hrát Drž se kámo, myslíme na tebe a posíláme sílu, brzy budeš zase mezi námi. Přichystán Michal Tučný, protože všichni jsou už v Mexiku.
1: Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky česky.

0: naším společníkem na cestě pondělním večerem jsou písničky na přání na Blaníku. Teď tedy Michal Tučný, všichni jsou už v Mexiku a před námi další hezká česká, protože pokračuje pochopitelně první pondělí v měsíci. A tak naše tradice je a naším zvykem, že si hrajeme v tento den čistě a výhradně hezké české písničky. Míříme do Chrudimi, odkud nám píšete. Vše nejlepší k svátku, Eliško, z Chrudimi ti přeje tatínek, mamka, sestry Anna a Karolína a bratr Pepíček. Ještě je tady ale vzkaz z Ústí nad Labem. Hezký večer, Blaníčku. Prosím o zahrání písničky pro mého milovaného manžela k dnešním narozeninám. Lásko má, přeji ti všechno nejlepší k narozeninám. Hodně, hodně štěstí, zdraví, hlavně to, co potřebuješ nejvíc. Půl roku si bojoval s nemocí, i když se nepodařilo zjistit, jaká nemoc to byla. Chvílemi to bylo moc těžké. Bylo tím moc zle i psychicky a bojovali jsme společně a zvládli jsme to. Teď jsi zdrav a musíme najít práci a zase budeš úplně šťastný. Miluji tě, tak to píše Václava, což je krásný vzkaz. Už ten dodá sílu. A teď k tomu ještě Zbyněk Fritz a Zuzana Norisová a Letní láska.
1: Rádio Blan.
2: Hrajeme vám hezky česky.

0: Zbyněk Fritz a Zuzana Norrisová na vaše přání na pondělní večerní Blaníku, kdy si hráme pouze hezky česky, protože máme první pondělí v měsíci, takže podle této tradice pokračujeme i v písničkách na přání. A pokud byste snad někomu náhodou chtěli udělat radost už jenom tím, že si na něj vzpomenete a ještě navíc mu rádi poslali jeho oblíbenou písničku a tím mu takhle na podzim třeba i zlepšili náladu, žádný problém, sedněte k internetu, najděte www.radioblanik.cz, kde odhalíte pod kontakty elektronický formulář na objednání písničky na přání, který vyplníte a jedním kliknutím odešlete sem k nám do rádia. No a já si myslím, že tím máte skutečně úspěch zajištěn, protože písničky na přání mají neskutečné a jedinečné kouzlo. Tak to zkuste, počešte někoho, nebo proč ne, třeba i sami sebe, nějakou tou oblíbenou písničkou. Jednou z nich, věřím, že bude Marie Rotrová i Pavel Bobek. I nás čekají za malou chvíli, slyšíte, že podle vás tady dál hrajeme hezky česky a je přesně 20:30. Dobrý večer.
1: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
2: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nevíš, ho! Nic ti neudělal!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: První úsměv, první krůčky, první slova. Každý velký příběh začíná maličkostmi. Jmenuji se Nela Kajlová a jako maminka vím, že všechno důležité začíná uvnitř. Proto jsem pro svého syna vybrala doplněk stravy Probiom Kids od Tiso, který je vhodný pro děti od narození do 6 let.
5: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tiso. Více na mytolife.cz.
6: Ani hnout, máme tu případ.
7: Ségra, co se stalo?
6: Po celé chodbě jsou šlépoty.
8: Tak kdo si neočistil boty?
7: Já si je neočistil.
9: No, já taky ne.
6: Já vlastně taky ne.
8: A proč?
6: Protože nemáme pořádnou rohožku.
9: Jo, to by mohlo být ono.
6: Takže případ vyřešen.
10: Malá věc, velký rozdíl. Vyberte si tu svou na www.gapa.cz. Před dveře i dovnitř. A potom už jen...
11: Otři nožku o rohošku.
10: Gapa.cz. Rohošky pro každého.
12: Sakra! Moje záda.
13: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů.
14: Jsem horská gorila z Ugandy.
15: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
14: Jsem horská gorila z Ugandy.
15: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
16: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
17: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem.
18: Veletrh pro chovatele, zemědělce, zahrádkáře a milovníky dobrého jídla. Podzimní zemědělec, náš chov a národní holštýnský šampionát od 8. do 11. října.
17: Výstaviště Lysá nad Labem.
19: Já nový plot mám, Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
20: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
21: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
20: Navádění letadel?
21: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
20: Technik ve věži?
21: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
20: Elektrikář?
21: Jo, přesně tak.
20: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
22: Tyla Smrčiny hlásí, zima klepe na dveře. Teď je ten správný čas připravit si zásoby palivového dřeva. Na Tyle Smrčiny České zemědělské univerzity nabízíme široký výběr štípaného palivového dřeva v různých dřevinách i délkách polen. Připravte se na topnou sezónu včas a přijeďte si vybrat. Tyla Smrčiny, topte bez dřiny. TylaSmrčiny.cz.
23: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
24: No, říkala, že nic nechce.
23: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
24: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
25: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
24: Romantickou večeři.
25: Pobyt pro dva.
24: House running.
25: Jízdu v supersportu.
24: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
25: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
24: Nejlepší zážitky hledejte na
26: firmanazážitky.cz. Radio Blaník.
27: Písničky na přání.
0: 5 minut po půl deváté, jsem tu opět s vámi a se mnou další hudební dárky pondělního večera. Míříme do Prahy naší milované Elince a babičce, Berušce, Elišce, které slaví svátek spolu, ale s námi jen ve vzpomínkách. S láskou mi všichni, tak to je vzkaz, který k nám dorazil k písničce, která už je také přichystána, ale zároveň je tady vzkaz i ze Štolan. Žárenko, k tvým narozeninám vše nejlepší a hodně zdraví přejí Péťa s Mírou, ať se stále směješ. Čekáme na tebe v práci. A písnička, která nás teď bude čekat, je o tom Marie Rotrové. Marie Rotrová a pochopitelně společně s ní a Pavel Bobek a s tím Bláznem si nic nezačínej. Na vaše přání tady na pondělním večerním Laníku.

Marie Rotrová a společně s ní Pavel Bobek. S tím bláznem si nic nezačínej. Na Blaníku na vaše přání pojďme do Tišnova, odkud nám píšete hodně štěstí. Náš Jaroslave, hodně zdraví, ať ti pivečko chutná, to ti přeje manželka Jana, Silva, Nikolka, Lukáš, Dominiček, Denisek a Miuška podepsání. Ještě ale pojďme na další vzkaz, tentokrát z Nového Boru. Ahoj, zahrajte prosím písničku našim členům, kteří se sešli v České Třebové Leni. Díky za přípravu a brzy se uzdrav, Mončo. Díky za to, jak jsi zvládla vše zorganizovat a díky všem, že jste přijeli. Těšíme se na setkání na koncertech. Podepsání Hanka a Lucka a přichystán Kuba Smolík a Viktorka Genterová. Říkej mi táto.

0: Viktorka Genzerová a Jakub Smolík na vaše přání tady na Blaníku a podle vás budeme hrát také v těch následujících minutách. Rádio
1: Blaník. Písničky na přání na Rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na Rádiu Blaník.
0: Na našem webu tedy objednáváte písničky v předstihu nejméně 3 pracovních dní. A je to z toho důvodu, abychom stihli udělat za ty 2 hodiny radost co největšímu počtu z vás. Takže za chvíli pokračujeme další hezkou českou, pardon, slovenskou. Ano, je tady tu blantajka přichystána. A tak tedy počkejte si na další hudební dárek pondělního večera. Rádio Blaník.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running.
4: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
6: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na...
5: Firma na zážitky.
4: CZ.
7: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
8: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
9: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
11: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
12: No, říkala, že nic nechce.
11: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
12: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Alegrie.
3: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Alegrie.
12: Romantickou večeři.
3: Pobyt pro dva.
12: House running.
3: Jízdu v supersportu.
12: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
3: Na Alegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
12: Nejlepší zážitky hledejte na...
5: Firma na zážitky.
12: CZ.
13: Knihovna Maitreya.
14: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
13: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
15: Nyní i jako audiokniha.
2: Na Rádiu Blaník.
0: Další písnička dle vašeho vkusu je na Blaníku přichystána. Zahrajte mě a Milánkovi na dobrou náladu při noční směně a všem, co právě také pracují a tímto rychle utíká. Děkujeme Janička a Milánek z Nejtku, ale ještě nám píšete také z Ostravy. Pro brášku Lukyho, kterého máme z celého srdce rádi, posíláme pusinky a pozdrav do LDN. Tu Blatanka a písnička s názvem Dnes na večerním Blaníku na vaše přání.

Další z písniček, kterou jste vybrali na večerní blaník vy sami, pokračují písničky na přání. Tolik tedy Tublatanka a tady je Valdemar Matuška. Zahrajte hezkou písničku paní Terezy Tomašákové z Mladotic, která by se dnes dožila krásného životního jubilea. Nikdy nezapomenou děti s Terezy Tomašákové z Mladotic, která by se dnes dožila krásného životního jubilea. Nikdy nezapomenou děti s rodinami a vnoučátky.

0: 21. hodina na dohled, ale z písniček na přání to dnes ještě není všechno. Rádio Po 21. hodině nám bude zpívat třeba Lenka Filipová, také dojde na hat-trick. A počkejte si třeba i na Arnošta Pátka. Večerní Blaník vám dál hraje hezky česky a navíc ještě jsou tady nějaká ta přáníčka. Za 3 minuty 21 hodin.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
1: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Noc bude většinou jasná, později hlavně v Čechách mlhavá a teploty spadnou k 9 až ke 4 stupňům Celsia. Zítra pak ranní a dopolední mlhy postupně vystřídá většinou jasná obloha, na jeho západě pak k večeru přibude opět oblačnosti a teploty 6. říjnového dne se dostanou někdy i na 23 stupňů Celsia. A třeba slunce v Jičíně zítra vychází 6 minut po 7. hodině a protože zapadá v 18.26, tak bude na obloze 11 hodin a 20 minut.
6: U nás na Blaníku vám přinášíme pohodu a písničky v jakémkoliv počasí.
0: Teď zbývá jedna minuta do 21. hodiny.
6: Mirek Téra
1: na rádiu Blaník.
0: Tak příjemný a poklidný pondělní večer s Blaníkem, kde nás ještě čekají nějaká ta vaše písničková přání. Ano, písničky na přání na Blaníku mají takovou vlastnost, že jsou rozpínavé, elastické, nebo jak to chcete nazvat. Zkrátka, pokud se do těch dvou hodin nevejdeme, tak vám ta přáníčka nadělíme po té 21. hodině jako dneska. Na úvod hodiny Alexandr X a Mirka Miškechová a Cudzinka v tvojej zemi. Tak hezký poslech a hlavně dobrý večer.

0: Na Blaníku nikdo není cizí.
1: Rádio Blaník, písničky na přání.
0: Navíc mezi písničkami na přání, které ještě stále i teď, krátce po 21. hodině pokračují, míříme dokonce až do zahraničí. Je to tak? Pojďme někomu zpříjemnit dovolenou. Zdravíme totiž na daleký ostrov Kos do Řecka. Na dovolenou zdravíme konkrétně Luci, Josefa a Matouše alias Papiho. Hezkou dovolenou přeje Josef a vybírá Arnošta Pátka a Sny o tygří lejry.
2: Vaše pohodové rádio. Rádio.

0: Arnošt Tapátka na večerním Blaníku ještě vystřídá jeden hudební dárek. Tentokrát nám píšete z Lomnice u Tišnova. Milá Jitko, k výročí svatby ti přeji, aby vaše společná cesta byla i nadále plná lásky, porozumění a krásných okamžiků, na které budete s úsměvem vzpomínat, ať vám nechybí zdraví, štěstí a radost ze společně prožitých let. No a ještě jeden vzkaz tady máme, přejeme hodně štěstí a zdraví Honzovi k jeho 13. narozeninám. Zdraví máma a táta se sestřičkou, pro změnu místopis zní Prague. A kabáti, to jsou oni.
1: Hrajeme vám česky.
2: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.

písnička na večerním Blaníku v podání Marty Kubišové. A jste si společně i se mnou tady ve studiu zpívali Ringo Ring. Ta písnička tady byla nicméně pro vás od nás z pondělního večerního Blaníku. Nevím přesně, co se v našem vysílání odehrávalo v průběhu celého odpoledne, ale asi nebudu první, kdo poblahopřeje k svátku Elišce Votrubové. Ta totiž měla odpoledne zprávy, takže se možná své slávy v našem blanickém éteru už dočkala. Křestní jméno Eliška je tedy hebrejského původu, jeho význam je přísahám na svého boha a má u nás 61,5 tisíce zástupkyní. Navíc od 80. let výrazně narostla obliba tohoto jména. V současné době je to tedy 47. nejčastější jméno. Vedle Elišek má svátek ale také Attila, Elsa a Elza. Všem vám posílám blanické gratulace a otáčím list pod 6. říjnovým dnem. Pak nacházíme jména Hanuš, Renatus a Renát. Ti budou mít tady svátek zítra, tak ať jejich den stojí za to a pořádně si to užijí. My na Blaníku můžeme přispět příjemnou hudební kulisou za každých okolností. V minutách následujících si tedy máme možnost poslechnout Hattrick a Nechte vlejky vlát na večerním Blaníku.

0: Hanáková a prší. První pondělí v měsíci je už tradičně tady na Rádiu Blaník oslavou českých písniček. Ze svého hudebního archivu vybíráme velmi pečlivě tak, aby si tu svou oblíbenou našel úplně každý. A tak si za chvíli poslechneme také Tomáše Kluse. Navíc si připomeneme 90. výročí narození Václava Havla, a to s reprízou dnešní odpolední Dobré zprávy. Tak poklidný večer s Blaníkem, který vám stále hraje pouze hezky česky. Až do půlnoci.
1: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na... No, hodná holka.
2: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
3: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
3: Informační služby?
4: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
3: Kavárna?
4: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
3: Salonek?
4: Správně, uhodlo si.
3: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
5: Kdy naposledy si vězil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
6: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
7: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
6: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
7: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
6: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
7: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
6: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
8: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
9: Ani hnout, máme tu případ.
10: Ségra, co se stalo?
9: Po celé chodbě jsou šlápoty.
11: Tak kdo si neočistil boty?
10: Já si je neočistil.
12: No, já taky ne.
9: Já vlastně taky ne.
11: A proč?
9: Protože nemáme pořádnou rohožku.
12: Jo, to by mohlo být ono.
9: Takže případ vyřešen.
13: Malá věc, velký rozdíl. Vyberte si tu svou na www.gapa.cz. Před dveře i dovnitř. A potom už jen...
14: Otři nožku o rohošku.
13: Gapa.cz. Rohošky pro každého.
15: Jsem horská gorila z Ugandy.
16: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
15: Jsem horská gorila z Ugandy.
16: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
17: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
18: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
19: No, říkala, že nic nechce.
18: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
19: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
20: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
21: Romantickou večeři.
20: Pobyt pro dva.
21: House running.
20: Jízdu v supersportu.
21: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
20: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
21: Nejlepší zážitky hledejte na
22: firmanazážitky.cz.
23: Pila Smrčiny hlásí, zima klepe na dveře. Teď je ten správný čas připravit si zásoby palivového dřeva. Na Pile Smrčiny České zemědělské univerzity nabízíme široký výběr štípaného palivového dřeva v různých dřevinách i délkách polen. Připravte se na topnou sezónu včas a přijeďte si vybrat. Pila Smrčiny, topte bez dřiny. PilaSmrčiny.cz.
24: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
25: Carglass opraví, Carglass vymění.
26: Vaše pohodové rádio.
27: Rádio.

0: je první pondělí v měsíci.
1: Rádio Blaník.
2: Na Rádiu Blaník vám hrajeme celý den jenom hezky česky.

0: S večerním Blaníkem jste si teď mohli notovat dokonce ve společnosti Karla Zicha.
1: Jsme Blaník a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: 5. říjen je dnem, kdy jsme si na mnoha místech u příležitosti 90. výročí narození připomínali Václava Havla. V Brně mělo divadlo Husle na provázku na programu třeba čtení Havlových textů a debaty. Královéhradecké Klicporovo divadlo připravilo akci s názvem Květina pro Václava Havla. Dále Východočeské divadlo v Pardubicích nabídlo komponované odpoledne Havel 90 a nep Václav opět v Pardubicích. A výstava Václav Havel Známý neznámý je k vidění v Roudnici nad Labem. To vše detailně zmapovala a připravila Sára Dvořáková, která teď v povídání o Václavovi Havlovi pokračuje.
2: Václav Havel patří mezi čtyři nejznámější a nejvlivnější Čechy ve světě. Spolu s fotbalistou Pavlem Nedvědem, brankářem Petrem Čechem a spisovatelem Milanem Kunderou. No a právě dnes si připomínáme 90 let od Havlova narození. Toto výročí provází celá řada akcí po celé republice. V Praze se pozornost soustředí například na Mariánské náměstí, kde až do 25. října probíhá venkovní výstava připomínající Havlův život a jeho působení. Ta je pro návštěvníky zdarma. Havlovo výročí si připomínají i lidé, kteří dnes cestují přes pražské letiště. Více už řekne jeho mluvčí Jiří Hanych.
3: Galerie Art Zone ve veřejné části terminálu 2 nabídne expozici s názvem Václav Havel příběh v obrazech. Václava Havla představí prostřednictvím fotografií pořízených napříč desetiletími. V neposlední řadě je k vidění expozice Václav Havel a Polsko, připravená ve spolupráci s Polským institutem v Praze. Tato výstava nabídne pohled na Havlův mimořádný vztah k Polsku a jeho obyvatelům. Výstavu mohou cestující zhlédnout za centrální bezpečnostní kontrolou v terminálu 2.
2: Kompletní přehled akcí najdete na webu Havel 90.
0: Tolik tedy Sára Dvořáková a její repríza odpolední dobré zprávy. Děkujeme a budeme se na tebe těšit opět zítra odpoledne po půl třetí. Měj se krásně.
2: Ahoj.
1: Rádio Blaník.
4: Rádio dobrých zpráv.
0: V dalších minutách pondělního večera se doladí písničky z lásky, které začínají opět ve 22 hodin. Do té doby si pojďme poslechnout například Janka Ledeckého. Tak, hezký poslech.
5: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamiřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
6: Knihovna Maitreya.
7: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
6: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
8: Nyní i jako audiokniha.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
10: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz.
11: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz

0: Pondělním večerem vás provází Rádio Blaník a stále se nemění nic na tom, Rádio Blaník, že vám hrajeme hezky česky dnes po celý den.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Noc bude většinou jasná, později hlavně v Čechách mlhavá a teploty spadnou k 9 až ke 4 stupňům Celsia. Zítra pak ranní a dopolední mlhy postupně vystřídá většinou jasná obloha, na jihozápadě pak k večeru přibude opět oblačnosti a teploty 6. říjnového dne se dostanou někdy i na 23 stupňů Celsia. A třeba ve Zlíně zítra slunce vychází v 6:56, zapadá pak v 18 hodin a 18 minut a tak nad obzorem vydrží 11 hodin a 21 minut.
1: Jak bude a co si vzít na sebe? Na Rádiu Blaník vám to řekneme každou hodinu.
0: Pojďme se v dalších chvílích pondělního večera ponořit do melancholie písniček z lásky, které jsou tím nejlepším společníkem nejen pro chvíle ve společnosti někoho, s kým je vám hezky, ale i k odpočinku po dlouhém dni. A tak ať vám i s dalšími pečlivě vybranými písničkami hezky přeje Mirek Téra. S některými z vás se těším na slyšenou po půlnoci a za malou chvíli bude 22 hodin. Rádio Blaník.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
3: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
5: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
4: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
6: A teď na podzim? Akce jako hrom na hrábě, zahradní kolečka, sekeru, podzimní hnojiva i na svíčky, na dušičky. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
7: Mat. Ten obchod mám rád.
1: Písničky z lásky na Rádiu Blaník. Rádio.

co ti zbylo, pošli mi zpátky celé, míň než nic. Mudré sklíčko, rozbité vázy ze tvých

0: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě v Březtu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
1: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
2: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
1: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
2: A teď na podzim? Akce jako hrom na hrábě, zahradní kolečka, sekeru, podzimní hnojiva i na svíčky, na dušičky. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
3: Mat. Ten obchod mám rád.
4: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
5: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
4: Salonky.
5: Ne, ne, čistota je pro nás úplný základ.
4: Úklid.
5: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
4: Ha, kuchař.
5: Správně.
4: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
6: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
7: Můžu mu dávat probiotika, i když mu je necelý rok a půl?
6: Jistě ano, například Probiom Kids od Tyso. Je to tekutý doplněk stravy s vybranými bakteriálními kulturami, určenými právě pro malé děti od narození do 6 let.
7: Je, tak děkuju moc.
8: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
9: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
10: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
9: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
11: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
12: No, říkala, že nic nechce.
11: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
12: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
13: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
12: Romantickou večeři.
13: Pobyt pro dva.
12: House running.
13: Jízdu v supersportu.
12: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
13: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
12: Nejlepší zážitky hledejte na
14: firmanazážitky.cz.
15: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
16: Mráz je tu raz, dva a na letňákách to nepůjde. Řešení? Autostar. Jediný servis pro všechny značky aut. Nyní tam i výhodně přezuješ. Autostar nabízí balíček Start. Výměnu všech kol a uskladnění na rok za 1590 korun včetně DPH. Kompletní přezutí již od 990 korun. A ještě zdarma zkontrolují tlak, dezen i brzdy. Autostar Praha Dolní Počernice. Objednej se na www.autostar.cz. Ten nejlepší servis v Praze je Autostar v Dolních Počernicích.
17: Jsem horská gorila z Ugandy.
18: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
17: Jsem horská gorila z Ugandy.
18: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v

0: Baník, počasí. Rádio
1: Baník. Momentálně máme jasno nebo skoro jasno, místy se tvoří mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší noční teploty 9 až 4 stupně. Úterní obloha bude jasná nebo skoro jasná. Ráno a dopoledne se místy, hlavně v Čechách, budou vyskytovat mlhy anebo také nízká oblačnost. K večeru bude v jihozápadní polovině Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. Toliko počasí, Ivana Bálkovská, Rádio Blaník.
0: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmi.
1: Ivana Bálkovská, Rádio Blaník.
0: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu.

0: Pak jsem slyšela o farmě Břestu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
1: Písničky z lásky na rádiu Blaník.

0: a i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Rádio Blaník. Hezky česky.

0: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
1: No, říkala, že nic nechce.
0: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
1: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
2: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
1: Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva.
1: House running.
2: Jízdu v supersportu.
1: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
2: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na
3: firmanazážitky.cz.

0: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě v Brestu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
1: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
2: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
1: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
2: A teď na podzim? Akce jako hrom na hrábě, zahradní kolečka, sekeru, podzimní hnojiva i na svíčky, na dušičky. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
3: Mat. Ten obchod mám rád.
4: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
5: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní propejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
6: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
7: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
6: Navádění letadel?
7: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
6: Technik ve věži?
7: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
6: Elektrikář?
7: Jo, přesně tak.
6: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
8: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
9: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
10: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
11: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
12: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka. Víte, že zdraví dítěte začíná již od prvních dnů života přímo ve střevech? Probiom Kids je tekuté probiotikum, vyvinuté speciálně pro děti od narození do 6 let. Obsahuje dva bakteriální kmeny, které podporují zdravý vývoj střevního mikrobiomu od samého začátku. Je bez laktózy a bez lepku.
13: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
14: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
15: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
14: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.

0: cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
2: Blaník. Momentálně máme jasno nebo skoro jasno, místy se tvoří mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší noční teploty 9 až 4 stupně. Úterní obloha bude jasná nebo skoro jasná, ráno a dopoledne se místy, hlavně v Čechách, budou vyskytovat mlhy anebo také nízká oblačnost. K večeru bude v jihozápadní polovině Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
3: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
4: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
3: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
4: A teď na podzim? Akce jako hrom na hrábě, zahradní kolečka, sekeru, podzimní hnojiva i na svíčky na dušičky. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
5: Mat. Ten obchod mám rád.
6: Jsem máma. Už někdy nemůžu dál. Někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březtu u Kroměříže. V místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com

Poklidnou úterní noc ve společnosti Rádia Blaník za nás všechny přeje teď Mirek Téra. Dnešní datum 6. října nám připomíná v kalendáři jméno českého původu s významem Bůh je milostivý, které má 627 zástupců v naší zemi. A je to jméno Hanuš. Dalšími jmény pak jsou Renatus, Renát a dokonce i svatý Bruno. Všem tedy blahopřejeme. A pokud se na tento den podíváme z trochu jiného úhlu, pak je významným pro české letectví. Totiž v roce 1923 byly založeny československé státní aerolinie a v roce 2006 byla dokončena takzvaná plzeňská dálnice D5. Tolik tedy malé dopravní okénko 6. říjnového dne a dál pokračujeme hezky česky. Tak příjemnou noc.

0: stupně. Úterní obloha bude jasná nebo skoro jasná. Ráno a dopoledne se místy, hlavně v Čechách, budou vyskytovat mlhy anebo také nízká oblačnost. K večeru bude v jihozápadní polovině Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
1: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
2: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
3: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
3: Check-in?
4: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
3: Recepční.
4: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
3: Bezpečnostní kontrola.
4: Přesně.
3: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci-na-letišti.cz.
5: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

když tě ochutná. Vím, že

Krásné ráno, je úterý 6. října, dnes má svátek Hanuš a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Dnes se začíná platit zákaz zveřejňování předvolebních a volebních průzkumů před komunálními volbami, platí do 2. hodiny odpolední 10. října. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích hostí výstavu Hřibovité houby v jižních Čechách. Výstava zároveň připomene sté výročí narození mykologa Zdeňka Kluzáka. Končí 24. ledna 2027. Ve 2 odpoledne začíná den otevřených dveří porodnice Slaný. Litoměřice dokončily v areálu technických služeb města v bývalých kasárnách pod Radobílem nové Rius centrum se sběrným místem. A Muzeum regionu Valašsko připravilo výstavy živých hub, vzácných i běžných druhů rostoucích v regionu. Výstavy budou na zámcích ve Vsetíně a Valašském Meziříčí a potrvají do 11. října. Tolik očekávané události. Hezký den a hodně zdraví přeje Ivana Balkovská. Rádio Blaník.

0: Baník, počasí. Rádio
1: Baník. Momentálně máme jasno nebo skoro jasno, místy se tvoří mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší noční teploty 9 až 4 stupně. Úterní obloha bude jasná nebo skoro jasná. Ráno a dopoledne se místy, hlavně v Čechách, budou vyskytovat mlhy a nebo také nízká oblačnost. K večeru bude v jihozápadní polovině Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas Plus.cz. A služeb bez kompromisů. Intertas Plus.cz.
3: Denně řeším kvalitu.